0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Just because.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Yeah. Okay.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, tady Maximilián z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: život naděluje a bere.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, milí posluchači, je tu 8. hodina a s ní Jiří Klečka, který si pro vás připravil dnešní první zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám zvýšené riziko požárů, upozorní na to správci Krkonošského národního parku. Turisté by proto neměli kouřit, rozdělávat otevřený oheň ani tábořit mimo vyhrazená místa. Riziko požárů bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejen v lesích, ale také na loukách, smilkových trávnicích krkonošské tundry. Francouzské úřady nařídily evakuaci dalších 4000 lidí z turistických středisek z pobřeží Atlantského oceánu kvůli pokračujícím rozsáhlým požárům. Nadále se tak rozšiřuje patrně největší evakuace obyvatelstva v dějinách země mimo období války. Rozhodnutí o evakuaci dalších tisíců lidí padlo poté, co návrat veder ohrozil křehkou kontrolu hasičů nad rozsáhlým lesním požárem západně od Bordeaux. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré. S Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomaci. Podle ukrajinské stanice Susplime jednání trvalo asi hodinu. Třebíči dnes začíná třetí ročník festivalu židovské kultury Malechaim. Letošním tématem je svět v pohybu, který připomíná přesuny židovských komunit. Akce odstartuje v 18 hodin koncertem v zadní synagoze a až do konce týdne nabídne komentované prohlídky, přednášky, workshopy nebo divadelní představení. Návštěvníci uvidí také ukázky bojového umění Krav Maga nebo ochutnají tradiční židovské pokrmy.
1: Sport.
2: Blokař Adam Zajíček se necelý rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu, který loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa ke čtvrtému místu. 33-letý lídr Kladna a s reprezentačním výběrem zahájil v Jablonci nad Nisou přípravu na zářijový evropský šampionát volejbalistů.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území 27 stupňů. Tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Božkem a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Rádio
1: Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Alice Long You Zhao na vlnách Rádia Wave. Krásné ráno, zdraví vás Bořek a...
1: Jakub, je to tak něco, co jste asi, no určitě jste to ještě neslyšeli, možná jste to ani nečekali.
0: Ani jste to neviděli, člověče.
1: Ani jste to neviděli, ale to můžete samozřejmě na kamerách v rozkleném studiu Rádia Wave. No vítá vás naše atypická dvojice, přesto myslím, že si to sedlo už začát.
0: Hned z nuly, hned mě pozdravil, čau, ty seš ten Bořa. Dneska má svátek, přátelé, při úterý 29. července má svátek Marta, nebo taky Beatrice, Olaf a Serafína. Já znám jednu Serafínu, takže
1: opravdu?
0: Props, zdravím. No a je Mezinárodní den tygrů.
1: Je to tak a není to jenom Mezinárodní den tygrů, který neslavíme, ale také Mezinárodní den lazaní, čili pokud jste milovníci, tak si určitě zajděte, dneska už je to velmi rozšířené jídlo po celé České republice. No a také neslavíme jenom svátky a mezinárodní dny, ale také významná jubilea. Je to jedna z nejoblíbenějších českých moderátorek, která dneska slaví 80.
0: Ano, je tím nikdo jiný než Saskia Burešová, dámy a přátelé.
1: Je to tak, kalendáři.
0: Ano, tak tomu se asi určitě budeme věnovat, ale teď k těm tygrům, tygrovaný sprej.
2: Já jsem asi ten, který se ti zdá, ale nevíš, co jsem zač.

0: Clara Chimera a God Complex a teď už 8 hodin 20 minut a dešťová hůl. Jak je tam dešťová hůl, tak to znamená, že jsou tady pranostiky, přátelé. Tak my máme středu 29. července, my jsme tady s Jakubem trošku dolovali a moc jsme toho nevydolovali, protože jak jsem shrnul, v tuhle chvíli už prostě probíhají žně, takže na jednotlivé pranostiky nebyl moc čas, lidi byli prostě na polích.
1: Ano, já se pořád něco učím, musím říct, Božku, prostě nečekal jsem ezoterické okénko, nebo promiň, pranostikové okénko, dejme tomu, dešťová hůl, tam mě úplně nechala bez
0: slov. Ta člověka odzbrojí, kamaráde.
1: Přesně tak, nicméně přece jenom něco jsme tam vyškrábali, ano. Aspoň jako něco připomínající pranostiky, viď.
0: Takže, platí hlavně obecné, když dne ubývá, horka přibývá.
1: Samozřejmě.
0: To můžeme potvrdit. Co červen neupeče, to již v srpnu neuteče.
1: Já to mám trošku.
0: Počkej, jak... A tady bych poprosil o rozbor. Co červen? No ale jsme v červenci.
1: No hele, ale já tě můžu klidně doopravit nebo doplnit, protože já tu mám, co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
0: A výborně, no tak to je asi přesnější. To znamená, pokud vám ty chili papričky, které jste nasadili na zahrádku v květnu, jako nestihli dojít, tak už to prostě asi nedají.
1: Jo, je to pro mě dost aktuální, já v průměru hodinu denně, takhle v létě, když nemám moc co dělat a nikdo není v Praze, tak trávím na zahrádce, kde pěstuju právě. A vypadá to, že letos se mi to moc neuvařilo, čili se mi to v srpnu ani moc nedopeče.
0: Právě, smůla. Co nás ale čeká, tak ještě poslední vlna medardovských dešťů, to už asi bylo, a lidová meteorologie je nazývá petrské deště, protože 1.8. je svátek, nebo je takzvaný Petrův den a tomu se budeme věnovat zase zítra. Nicméně tyhle deště většinou doprovází silné větry, hromy a blesky, což by na některých částech naší republiky mohlo sedět.
1: Je to tak a ještě jenom doplním, že dnes je tedy svaté Marty, čili za vzor obětavosti, péče o druhé, pohostinnosti a hluboké víry, to je ten dnešní den.
2: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done.

0: Milí posluchači, pokud si říkáte, že právě teď nemůže přece začínat kalendárium, tak nebojte, ono tak úplně nezačíná. Tohle byla jenom znělka, která nás bezmála čtvrt století doprovází každý víkendový den.
1: Je to tak a sice nezačíná kalendárium, ale dnes začíná devátá dekáda života ikonické hlasatelky a moderátorky kalendária Saskie Burešové.
0: Všechno nejlepší, paní Saskie Burešová. My jsme teda vyšťourali, samozřejmě, to na vás praskne, že vaše jméno vlastně není to, pod kterým vy vystupujete. Protože Saskia Burešová je vaše dívčí jméno, kdežto vy jste provdaná Obdržálková.
1: Je to tak a původem pochází ze Slovenska Saskia, no mám jí oslovat, že vy tedy, paní Saskia.
0: Já bych řekl, že asi jo, já bych jí vykal. Ale už jenom proto, jak velkou úctu k ní chovám.
1: No to já každopádně chovám stejně jako ty. Paní Saskio, vy jste se narodila v roce 1946, i když gentleman tedy nepoví, ale už jsem to řekl, v obci Tornala na Slovensku, to jsem vůbec netušil.
0: Já jsem to taky netušil, je to u maďarských hranic, takové malé městečko a myslím si, že musíte mít krásnou slovenštinu, protože to se říká o lidech ze středního Slovenska, i když nechci generalizovat. Já jsem vám chtěl složit taky hold proto, že je neuvěřitelný, jak dlouho se dokážete udržet na špici, jak se u některých atletů třeba říká, že ti vydrželi jako v kondici nebo v top formě třeba 10 let, jo, tak vy je přehráváte s prstem v nose.
1: No my jsme říkali, že to už je třetina století v podstatě, co Saskia, no, co vy tedy působíte na ČT1. Pořád kalendárium totiž moderujete každé nedělní dopoledne.
0: Moje babička vás sleduje.
1: Nepřetržitě již od roku 93, no, to neuvěřitelné.
0: Je to neuvěřitelné.
1: Ale zároveň jste byla i u naprosto zlomových okamžiků Česko, a nejenom Česko, ale československých dějin, protože právě vy jste v roce 92 oznámila do televize rozdělení Československa. Věděl jsi to, Bořku?
0: Nevěděl a myslím, že je to velice taková jako, řekl bych, jak tomu říká, honosná funkce?
1: No to jistě, no tak kdo jiný zase.
0: No víš? Právě, přesně.
1: No a poslední možná taková pikoška, jak já rád říkám, své netradiční jméno jste získala po manželce nizozemského malíře Rembrandta van Rijna, kterou je vaše matka obdivovala, tu manželku tedy tohoto malíře a po ní právě Saskia.
0: Tak teď písnička pro vás k narozeninám, všechno nejlepší pro Saskii Burešovou.

0: listening to Radio Wave.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Radio Wave.

To byla novinka, milí posluchači, od The Strokes, The Fruits of Conquest na manách Radia Wave. O tom nám určitě přijdou říct něco víc, nebo nevím, jestli konkrétně o tomhle tracku, ale v 10 hodin 20 minut nám sem přijde

0: naše hudební redakce a poví nám něco víc o novinkách, které se nasazují.
1: Božku, já ty mě neustále obohacuješ novými informacemi jako dešťová hůl a tak dále, ale o tom zase třeba později. Ale já tě taky obohatím.
0: Panova flétna,
1: každou středu, no vidíš, na tu jsem i hrál. Ne, každou středu tě obohatím o to, že řeknu, středa hudebních novinek na Radio Wave je třeba.
0: Já už se strašně bál, jak velký krýsto vyleze, ale bylo to.
1: Nebo je to tak hrozný.
2: Krásu.
1: Ano, to i já. Každopádně, jelikož se tak stále poznáváme, je to naše první společná směna, tak já jsem si tě prolustroval, jak já tak říkám, na každého přítele mám složku minimálně jednu.
0: Nebuď slušně, řekni jméno.
1: Ano, řeknu a je to Bořek Joura, ale vůbec jsem netušil, že tady jsem s takovou významnou osobností. Hele, dvě nominace na Thálie Bořku.
3: S Bořkem Jourou.
1: Ty jsi šikovnej. No a spoustu dalších článků, rozhovorů a tady spoustu zajímavých zářezů v kinematografickém světě, takže Bořku, já teď budu snad, já si sednu, jo?
0: Jo, sedí si, abys neumdlel. Jak říká můj kamarád, se kterým jsem se seznámil přes děti ve školce, prostě, že jo, tam vznikají ty skupinky, tak on říká, hele, ty jsi nějaký ten herec, že já, no on, tak já si tě vygooglu, člověče, tebe je plný internet. Tak je to tak samozřejmě, přátelé, jo? Já vlastně jsem na všech předních stránkách jakýhokoliv webu.
1: Je to tak, když si vygooglíte mě, tak najdete samé seznamy dlužníků a podobné věci.
0: Ale... Ano, ale najdete třeba i tvůj medailonek tady na webu Rádia Wave. Vy se můžete podívat i k nám na web Rádia Wave, kam vás to přesměruje, a tam si třeba zjistíte, že máme další audioknihu.
1: Je to tak?
0: Gabriela Brázdová, Hody. Je to o dvou mladých lidech, dvou protančených dnech a je to milostná novela ze současnosti.
1: No a premiéru tato audiokniha měla 27. července a poslouchat můžete celkem 5 dílů a je to velmi příznivá délka, okolo 30 minut, prostě ta půl hodinka, čili můžete to dát na jeden zátah.
0: Takzvaně binge listen note.
1: Tak, přesně. No a poslouchat to můžete do 20. září, tak ať to nepropásnete.

0: nemám hlad.
1: Na pozadí Ankyho si řekneme, že se nám chýlí ke konci první vysílací hodina ranní show s Jakubem a Bořkem.
2: Je to tak, novinka.
1: No a za chvilku už přijde Jirka Klečka a sdělí nám dnešní druhé zprávy.
2: No a za malou chvíli také nějaká ta hudbička, čili Kale například.
3: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Student Archives dohrávají, milí posluchači, a jak jsme se Jakubem Vinařickým slíbili, je tu s námi ve studiu i Jiří Klečka, který pro vás má dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes přijme pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise tak oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a Východního Timoru. První 3 z nich budou sídlit v Praze, velvyslankyně Východního Timoru bude působit z Bruselu. Zájem o očkování proti žloutence A, s jejímž epidemií se Česko potýká v posledním roce, neklesá. Zatímco loni lékaři potřebovali 210 tisíc vakcín za celý rok, letos za necelých 7 měsíců jich využili 200 tisíc. Loňské počty nemocí žloutenkou A jsou nejvyšší od roku 1984. Ruský dronový útok zabil v ukrajinském Chersonu jednoho muže a další 3 lidi zranil. V ruské rostovské oblasti zase trosky ukrajinské rakety zasáhly bytový dům a zabili ženu a jednoho muže zranili. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské a ruské úřady. Agentura uvedla, že zprávy nemohla nezávisle ověřit. V Litomyšli dnes začíná filmový a hudební festival Litomyšl Fest. 5denní přehlídka nabídne téměř 100 filmů, 12 koncertů, besedy s tvůrci i program pro děti. Návštěvníci se můžou těšit na premiéry a předpremiéry českých i zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka.
1: Sport.
2: Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. Před měsícem ve Francii obsadili české družstvo na mistrovství Evropy 10. místo. V Hongkongu bude šermovat 46 týmů. Češi jdou do boje jako 12. v žebříčku.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27. Bude jasno až polojasno, v nadcházejících dnech nás ale čeká další vlna externích veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave. Pokračuje ráno s Bořkem a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Tak Bořku, prosím tě, mám pro tebe takovou zajímavou informaci. Je to něco, u čeho si řekneš, náhody prostě neexistují, jo?
1: A přitom existují, no pokračuj.
0: A přitom existují. Nicméně, my už jsme tady několikrát opakovali, že dneska má svátek Marta. A představ ano. si, je to smutný den právě pro toto jméno, protože dnes dohořela, respektive byla dohašena písecká vila Marta. A pozor, a teď ještě ta náhoda. Víš, komu patřila v historii? Rodině Šimku, hele, a Šimek, no.
1: To není možný.
0: To nevím, to už opravdu. Tvůj kolega, který tady tady...
1: On se podílí asi na tom...
0: Na tom požáru, myslíš?
1: Na tom, ne,
0: nebo
1: to
0: na tom hašení?
1: Snad. Doufám, že spíš na tom hašení. No tak to je teda opravdu nádherná souhra okolností.
0: Je to úžasné. To je strašné.
1: To je ta vila z 20. let?
0: Je to z 20. let, přesně tak. Vidíš, ty jsi úplně perfektně obeznámen s aktuální hasičskou situací. Je vidět, že sleduješ.
1: Můj táta byl profesionální hasič.
0: Opravdu, jo. A jezdil jsi jako malý na takový ty závody těch hasičů? To mě vždycky hrozně fascinovalo.
1: My jsme se na to vždycky jenom, jako dvakrát jsem to asi viděl, ale spíš jenom když trénovali. Já měl strach z výšek, takže jako hasičská profese rozhodně nebyla pro mě už od začátku. Ale v rámci těch závodů tam je taková zajímavá disciplína, to je jako zdolávání výšky.
0: Ano.
1: Viděl jsi to někdy?
0: Já jsem viděl jenom vždycky, jak se nořejí do té vody, aby tam dali tu hadicu.
1: Jo, tak to ne. Tak tohle se prostě rozběhne hasič s žebříkem, který má na konci jak takový cepín, jak kdyby. No. Hodí to do okna dřevěného. Oni mají takovou speciální dřevěnou hasičskou věž, třípatrovou. Hodí to do prvního okna. Strašně rychle po tom žebříku prostě vylítne do toho okna. Sedne si tam obkročmo. Vyhodí ten žebřík zase do dalšího patra, zase vylítne do druhého patra.
0: Počkej, to jsem
1: a takhle
0: viděl.
1: Na videu, a to je neuvěřitelné. Jako.
0: No to je, ale tak to jsou hoši zlatý, prostě to není možný, to nikdo by z nás určitě nedokázal. Nicméně takový cepín připomíná i jistý zobák jednoho ptáka, kterého máš několikrát na košili dnešní. Jak se to jmenuje ten
1: tukan,
0: pták?
1: Kamaráde, tukan.
0: Tukan, no
1: tukan.
0: Tak...
1: A k tomu mám takovou biologickou zajímavost. Tukan má tisk zobáku tak silný, že dokáže rozlousknout avokádovou pecku.
0: Opravdu, jo. A to jsem nikdy neviděl, jak to vypadá, rozlousknout ta avokádová pecka.
1: No, protože nejseš tukan.
0: Protože nejsem tukan.

0: V rámci vzájemného poznávání a oťukávání tady s Jakubem na naší první směně, tak jsem samozřejmě otevřel jeho medailonek, který má na webu wave.cz.
1: Já se bojím.
0: Tak seď to ty sám, takže se bojíš akorát sám sebe. Ale jak se říká, ty sám si svůj největší nepřítel. No ale to by ocenila spíš Sára tady v tomhle případě. Buena Vista Social Club, kamaráde, tak to je tvojím medailonkem úplně protknuto.
1: To je takový domov důchodců, v podstatě by se dalo říct, ne nikoli. Je to Buena Vista Social Club, je kubánské hudební uskupení, které vzniklo roku 1997 a naprosto mě fascinovalo. Víš proč, Bořku? Protože já jsem takový notorický nikoli alkoholik, ale odkladač, no jak se to říká, prokrastinátor. A vlastně já celoživotně chci dělat hudbu, nicméně pořád to odkládám a ten věk přibývá a přibývá. No a uklidnění pro všechny, kteří to mají stejně, může být právě tato hudební kapela, která se dala doslova na sklonku svého života nebo na sklonku životu jednotlivých jejich členů dohromady. Vlastně nejmladší zakládající člen tomu bylo 75, nejstaršímu bylo 92 dokonce. No a o rok později už měli cenu Grammy, si představ.
0: No ale prosím tě, tady je premisa, že umíš hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Umím hrát na svůj hlas, na své hlasivky. To je moje harfa, dalo by se říct. Moje panová flétna.
0: Tak tady bude Buena Vista Social Club.
1: Já ti moc děkuju. Udělal jsi mi radost.
0: Jsem tady pro tebe.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Bořku, prosím tě, když jsem tak dneska stával v těch 6.30 ráno, říkal jsem si, čím toho svého nového moderátorského kolegu potěším, on je takový sporťák, často se tady o tom s Krištofem bavíte. Já úplně tak sporťák nejsem, nicméně něco do sportu bych měl, protože teď oblítává celý internet, nejenom ten český, to, že český prezident Petr Pavel vyrazil na Hungaroring, neboli do Maďarska na Formuli 1, a to nikoli jako státník, ale jako akreditovaný fotograf.
1: Jako soukromá osoba. Ano, a sdílela to například oficiální stránka Formule 1. Ostatně sdílejí to zpravodajské a sportovní weby přes po celém světě. No a čím je to tak výjimečné, tak prostě proto, že pan prezident má dokonce překvapivě, nebo můžete být překvapení, i svého koníčka, jo? Je to normální člověk z Masákusu.
0: Je to tak, je to... někde jsem četl, to mě pobavilo, že prezident Pavel je motoristický fanoušek. Ano. Každopádně, co je zajímavé, že to nebylo jenom tak fotky do rodinného alba, ale to, že je vlastně vášnivý fotograf, tak to víme už z historie, ale hlavní je, že ty fotky z toho hungárského neboli maďarského okruhu šly do aukce a výtěžek z aukce fotografií Petra Pavla putoval tedy na charitu, vybralo se přes 668 tisíc korun.
1: Nádhera. Tak to je nádhera.
0: Tak co možná zaplatila i ta akreditace na toho fotografa.
1: No ale když to bylo na charitu, tak mu z toho asi nic nezůstalo.
0: To je pravda, no.
1: Jinak k velké ceně Formule 1 ty sleduješ?
0: Jo, to víš, že jo. Ale tak samozřejmě jsem takový ten klasický pozorovatel až na základě toho, že jsem viděl ten seriál.
1: Ano, já taky, mám to stejně.
0: Máš to stejně? Mm-hmm. Ježiš, no tak to si máme hodně co říct, zase další témata.
1: Ano, tak jenom, že vedoucí šampionátu zůstává stále mladý Ital Andrea Kimi Antonelli, na druhém místě je Lewis Hamilton a na třetím místě George Russell, takže dva jezdci Mercedesu a jeden jezdec pro Ferrari.
0: Na co jaký Češi tam, člověče?
1: Hele, Češi nic moc, my máme nějaké zástupce v nižších formulových divizích.
0: Myslím, že ve Formuli 2 máme, ano. Ale on je docela talent a prej se dere nahoru teda.
1: No, tak to se uvidíme. Ve Formuli tak říká, ale víš co, jak říkají v tom seriálu, my jsme takový velký letající cirkus, takže...
0: To si řekl krásně. No každopádně další formulové okruhy, nevím, který nás čeká nyní.
1: Teď ale... je hlavně pauza až do konce srpna.
0: Jo, teď je pauza.
1: No, neboj.
0: Si dáme pauzu.
1: Ano, teď si dáme pauzu a pak nás čeká, a to vám řeknu, 23. srpna, velká cena Nizozemská v Zandvoortu.
0: Výborně.

Vejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Teď už pozvánka a taky malá ukázka, z čeho všeho se skládá takzvaně dobrý sex.
1: Ano, o tom si Lucie Zajda povídá v nové epizodě podcastu Nádech se sex koučkou. Vidíš, sex koučka, nikoli sexuoložka, Julií Gajou Poupětovou. Proč je užitečné vědět, jaký typ sexuální touhy máme?
0: A co je to vědomé erotično?
1: Tak celý díl najdete na wave.cz, také v aplikaci Můj rozhlas a na všech, no, respektive ve všech vašich podcastových aplikacích. Teď už krátká ukázka.
2: Ale taky jedna z klíčových komponent jakoby spokojenosti se sexuálním životem. Jednoznačně schopnost komunikovat o sexualitě, dovednost, kterou rozvíjíme, která se prostě vyvíjí s věkem. A další důležitý atribut je se učit. Být ochotní se cítit trapně, být ochotní ustát nejistotu, která je strašně moc lidem v sexualitě nepříjemná. To je number one, prostě nepříjemný pocit. Ale být schopni ustát nejistotu znamená být schopni se učit. Jo? Protože tam já se začnu ptát a nevědět je v pořádku. Tady jde určitě o to si říct vlastně sami sobě možná nejdřív, udělat takový jako vnitřní revizi toho, proč vlastně ten sex dělám. Když vím, proč to dělám, tak jako si můžu líp říct, dobře, jak se k tomu můžu dostat. To, co mi vlastně u toho sexu dává smysl, tak jak se k tomu můžu dostat. A já můžu zjistit, že tradiční pojetí sexu, že oba dva jsou ve stejnou chvíli vzrušení, oba dva by měli dospět k orgazmu, ideálně ve stejnou chvíli, no tak to je hodně jako těžký akrobatický cvičení. Má smysl si to říct mimo, co se mi líbí. Chce to uvolněné prostředí, neutrální prostředí, mít nějaké začínací věci, mám pro tebe prostě pár věcí, které bych s tebou ráda sdílela. To je první věc. Druhá věc. Připravit se na to, že to bude složitý rozhovor. Je potřeba umět vést složitý rozhovory. Jo? A třetí věc. Já učím svoje klienty, vytvořte si vhodné podmínky, za jakých se vám o tom bude dobře mluvit. Existují krásné studie i dlouhodobé, že mindfulness přístup, jako vědomý přístup, jo, k intimitě zvyšuje sexuální spokojenost u vztahu, takže rozhodně. A vědomé erotično je něco, co dělám s tím, že experimentuju, že zkouším, že rozšiřuju a zároveň mám nějaký jako funkční stereotyp. Jo, já vím, jak inovovat, já vím, jak vypadá můj funkční stereotyp. A já občas vím, jak vypadá to, že si šáhnu pro jako lepší biochemickou polívku, jak prostě si vytáhnu ten svatý grál. A to jsou tři klíčové jako pilíře, na kterých stavím já teda s klienty intimní štěstí.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Elea, Oblona vlnách Rádia Wave, milí posluchači, téměř uzavírá druhou vysílací hodinu ranní show s Jakubem Abořkem.
1: Přesně tak, a to téměř je na místě, protože do konce hodiny nás čeká ještě Ravin Lanea nebo také zprávy.
0: Ano, tak čekejte na Jiřího Klečku a jeho poslední dnešní zprávy.
2: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Rádio Wave.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, Laser Viking dohráváno a Jiří Klečka nám teď představí dnešní poslední zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia. V pátek by na některých místech mohly naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelně v Čechách začátkem příštího týdne, ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívali extremisté k přípravě sabotáží teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu nevyjádřil. E-shopy očekávají vyšší náklady na nové obaly, technologie a úpravy logistiky kvůli nařízení Evropské unie, která má omezit množství obalového a odpadového materiálu. Krátkodobě by se náklady podle nich mohly promítnout do cen zboží nebo do poplatků za balné. Z dlouhodobého hlediska však investice do nových obalů a technologií můžou náklady na přepravu snížit. V jeskyni na Špičáku u Sýpkovic na Jesenicku pokračují letní baterkové prohlídky. Návštěvníci si při nich projdou podzemní prostor jen za svitu vlastních svítilen a poznají jeskyni v podobě, jaký dříve zažívali první objevitelé. Mimořádné prohlídky se konají každou středu během letních prázdnin a dnešní začíná v 15 hodin.
1: Sport.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů, tedy skoro 90 miliard korun.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27. Tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Bořkem a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: A je to tady, milí posluchači, poslední vysílací hodina.
1: Je to tak, ale ty dvě předešlé byly krásné a doufám, že tohle bude takové pomyslné vyvrcholení. Nás dvou tady společně, každopádně. Slibovali jsme vám novinky, bude vám muset dneska stačit novinka v podobě našeho dua, protože hudební novinky...
0: To jsi řekl krásně, člověče.
1: Já ti děkuji, Božku, já se učím od toho nejlepšího, od nominanta dvojnásobného na cenu Thálie. Každopádně, hudební novinky dneska tedy jenom v podání poslechového rytmu. No a co ještě, čím naplníme tu následující poslední hodinu?
0: No tak já bych řekl, že se ještě jednou obrátíme do světa sportu.
1: To bych chtělo, no, jako nevím, co máš na mysli, ale pokud máš na mysli něco jiného než já, tak možná ještě dvakrát, protože já jsem byl minulý týden na tenise.
0: No tak fantazie, a taky se podíváme do Olomouce, do mé rodné Olomouce.
1: Je to tak, to je krásné, ten sloup, viď, ten je v UNESCO, myslím.
0: Je to tak, sloup nejsvětější trojice už by snad měl být po rekonstrukci opět odhalen. Nicméně teď novinka od Tinashe, Crash Out a potom třeba Dim Haze nebo Billie Eilish v playlistu. Posloucháte Ranní show s Jakubem a Bořkem.

0: 10 hodin 18 minut k tomu nám doznívá lunch, obědová píseň Billie Eilish. Samozřejmě, když si to tak v hlavě přeříkávám, tak už bych nějaký ten hladík měl. Nicméně ty volné chvíle hladu můžeme vyplnit všelijak. No a můj tady drahý kolega rozhlasový Bořek, tak tento vyplňuje například hraním, ale to nejenom na divadelních prknech, ale i hraním deskových her. Ano, ty jsi velký milovník, je to tak?
1: Jsem velký milovník jak deskových, tak počítačových her a ty deskové v létě dostávají větší prostor. Už se těším, až děti prostě budou trošku starší, abych s nima mohl hrát ty komplexnější, než jenom takový to, my hážeme kostkou teď, je tam takový havran na stromě a podle barvy, co ti padne na kostka, si můžeš vzít, na kostce si můžeš vzít a jakoby třeba třešničku.
0: To je krásný. Z toho by si mohl udělat nějakou divadelní inscenaci, jmenovalo by se to havran.
1: Třeba. Asi by se to jmenovalo havran.
0: A to už možná někdo trošku napsal.
1: Ale pokud by to bylo v poezii, tak by to bylo podle mě snesitelné.
0: Jo, to každopádně. No prosím tě, já nejsem zas takový fanda deskových her, samozřejmě občas i na to dojde v mém sociálním životě, tak zavetně do toho světa. Já jsem slyšel, že Česko je Mekka.
1: Ano, to je pravda.
0: Mekka deskových her?
1: Tady se deskovým hrám daří hodně, ale dlouho to končilo na dostizích a na Člověče nezlobce.
0: Ano, je to tak, nicméně takové tituly jako třeba Krycí jména nebo Ztracený ostrov Arnak, vůbec jsem netušil, to všechno je
1: Česko. Hrál z toho?
0: Ne.
1: No tak vidíš.
0: Jo, počkej, ale Krycí jména jsem hrál,
1: no,
0: pozor.
1: No tak vidíš.
0: Ale bylo to poprvé a naposledy, protože jsme se u toho rozhádala celá rodina, neseme si následky dodnes.
1: To tak samozřejmě u deskových her někdy bývá. Potom nedoporučuji hrát s partnery a s velmi dobrými přáteli. Takový to jako kdyby městečko Palermo, ale jsou i deskové hry, které tomu pomáhají prostě třeba nějakými kartami, co mění charakter a tak dále.
0: Ano.
1: A pak se jako hodně, zažil jsem opravdu hodně rozhádaných herních večerů, kdy se prostě najednou začínají ozývat takový ty nefér argumenty v deskové hře, jako tak jestli nejsi mafián, tak přísahej na naší lásku. Nebo tak. To bych opravdu nedoporučoval.
0: No a těch trendů je víc, já jsem od tebe slyšel, že vlastně deskové hry se z těch desek a ze stolů přesouvají do digitálního prostředí. To ta doba pádí rychle.
1: Ano. Mám třeba pár takových deskových her, které jsou jedna ku jedné zdigitalizovány a můžete si to zahrát na mobilu nebo v počítači. Jsou to buď velké tituly, které jsou po celém světě, anebo třeba i menší, třeba Playing Prague, což je taková mobilní hra, kterou pro Prague City Tourism vytvořilo české studio Charles Games a je to logická relaxační hra, která propojuje zábavu s poznáváním pražských památek, historie a osobností, no a nechává hráče krok za krokem skládat vlastní podoby města.
0: Vidíš, to je zajímavý. A prosím tě, z těch digitálních her jako deskových digitálních her je stejné potěšení jako to hodit si prostě klasickou kostkou?
1: Skutečně
0: to
1: záleží hru od hry, některé to dokážou zprostředkovat a některé jsou jako třeba například Digitální civilizace nebo Duna, ti to zpříjemní, protože za tebe řeší spoustu takovýto, tak teď bych přesunul 17 žetonů sem, tady bych vybral speciální žeton, ten počítač to udělá okamžitě. Ale pak jsou takové, kde to tu atmosféru dost zabíjí, protože by tom právě mělo být o té živé interakci a to se neděje přes ten počítač.
0: Bořku, já ti děkuji za velmi zajímavý exkurs do tohoto mě zcela zapovězeného světa, který ale možná se vydám objevovat také.
1: To budeš určitě nadšen, nebo neuděláš krok vedle a já doufám, že vy využijete třeba ty smrtící vedra, co teď budou přicházet, a schováte se do svých domů, bytů, sklepů a budete tam poklidu házet kostkou.

0: teď už obrovským oslým mostem do Olomouce.
1: Je to tak, pojďme do Olomouce, do tvého rodného města.
0: Je to tak, je to tak, je to tak.
1: A nejsi možná sám, není náhodou Martina Foldinová také.
0: To je z Ostravy.
1: To je z Ostravy, a tak do té Olomouce už je to jenom pár krůčků.
0: No, tady jich našlapoval opatrně, ale pokračuji.
1: Jo, to je dangerous ground. Každopádně ikonický úklap, nebo úklub.
0: To prostě mi, účko.
1: Prostě účko v Olomouci, kde se opravdu toho dělo v historii hodně a sehrál ten klub svoji roli v roce 89 nakonec. Tak ten byl zavřen, nicméně nyní se to vypadá, že zase otevře.
0: Ano, je to klub, který je u vysokoškolských kolejí Univerzity Palackého v Olomouci, čili je to studentský klub, koncerty začínajících kapel, ale i docela velká jména se tam otočili. Já jsem tam strávil nemálo večerů.
1: I ty ses tam otočil.
0: Já jsem se tam otočil nikoli jako interpret, ale pouze jako návštěvník, ale to mi stačilo. Zažil jsem tam samozřejmě formující zážitky. Nad dveřmi do takového předsálí je ještě podpis Karla Kryla právě z Listosince z roku 1989.
1: Opravdu to
0: ano,
1: tam je?
0: Ano, a to zachovali i teď při té rekonstrukci. Všechno jako zamalovali, protože tam těm vzkazům na zdech se tvořila potom docela jako pěkná řádka, tak to všechno zamalovali a nechali jenom toho Karla Kryla. No a účko tedy vypadá, že bude znovu žít, což já jsem hrozně rád, protože já jsem že z Olomouce odešel do Prahy na studia a pak už jsem tady zůstal, no a pak jsem se několikrát do Olomouce samozřejmě vrátil a jednou se někdo ptal, tak kam večer půjdeme? A říkám, tak půjdeme do účka. A oni, a to je zavřený. A já,
1: no to je hrozný.
0: Cože?
1: V roce 2018 to zavřeli.
0: Je to tak, je to
1: ten
0: tak.
1: Ten čas letí, to už je skoro 10 let?
0: No právě. No,
1: a co ale... jsi tam zažil? Mě zajímá hrozně, co jsi tam zažil.
0: Já nevím, tak takový ty první jako...
1: Všechno první.
0: No vlastně. To úplně ne, ale takový to, jak poprvé zůstaneš třeba do 3 do rána někde. Jako.
1: No to jo. No.
0: Nebo se vrátíš až za svítání. Já si pamatuju, že jsem se vracel a takhle z křoví vyletěl kos, který tam měl asi rodinu a hrozně mě jako odháněl od toho keře, abych to obešel a tak jsem to obešel.
1: Si pamatuješ takhle detailně, člověče, to nevěřitelný.
0: Já jsem totiž jakoby nepožíval tolik alkoholických nápojů.
1: No to si dělal dobře. A jak říkal Karel Kryl, nejkrásnější doba byla, když nás účka střecha kryla, Karel Kryl.
0: No tak fantazie, přátelé. Takže účko prožije renesanci, klub, který fungoval od roku 83, tak by se od příštího jara mohl stát zase centrem kulturního dění a společenských akcí v Olomouci. Takže...
1: Čili pro tebe jasná destinace, jakmile se otevře, první kam dorazíš...
0: Asi tam opravdu takhle půjdu, no, jak nějaký bar, a budou tam kolem mě ti 20-letí lidé plní života. A
1: tak
0: já už
1: barová půjdu. Turistika, to je běžný trend dnešních dní, že jo?
0: Je to tak, a pak o tom dám samozřejmě příspěvek na sociální sítě. Tak tolik z webu irozhlas.cz, záložce kultura, když tak si můžete načíst více.
2: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: If you don't work, then you don't eat.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Radio Wave.
3: Serus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: French Prince, Hood It na vlnách Rádia Wave. A teď už zo športu. Tak, milí posluchači, začala nám fotbalová liga, takže první zápasy jsou odehrány. Ty jsi Pražan.
1: Je to tak.
0: A jakému z pražských týmů faníš?
1: Tak teď si asi rozhněvám většinu našich posluchačů, protože za prvé, já nefandím žádnému týmu, já nekoukám na fotbal, a pokud bych měl a jestli nějaký intenzivně slyším, tak je to hned o ulici od mého bydliště, a to je Viktoria Žižkov.
0: No tak parádička, tak to je, pokud se nepletu, druhá nebo třetí liga?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, ty na fotbal nekoukáš.
1: Bohužel, ne? v tomhle jsem krátký, já jsem spíš ten tenista, víš.
0: A tenista, no tak o tom až potom, takže já jenom, že teda se rozehrálo první kolo šance ligy, to se bude hrát samozřejmě až do března, potom začne ta nadstavba. No a jak to bude vypadat, na to jsem třeba já hodně zvědavý, protože spoustu týmů, řekl bych dokonce třeba 10 týmů, pomýšlí na prvních 5 míst, a tomu se říká tlačenice.
1: Nebo tlačenka. Ne?
0: Nebo tlačenka.
1: Tak
0: no.
1: Jako už familiárně fotbalovým žargonem, víš.
0: Hele, kapříci nepřipluli. No a
1: zatím.
0: Ty, prosím tě, jsi chtěl mluvit o tenise, protože ty jsi byl na tenisovém zápase.
1: Já měl úžasný tenisový zážitek, od kterého jsem na první dobu nějak moc neočekával, bylo to asi protože jsem měl ten týden toho prostě dost, ale vyrazil jsem na Štvanici do meky českého tenisu, byť to je prostě, ale
0: a ono to jako... i meka hokeje, ale...
1: A je to, no, ale tam už ten stadionek bohužel není. Nicméně, je tam stále ten nádherný, zajímavý, více než 50 let starý stadion tenisový, který je teda opravdu architektonický skvost, aspoň když sedíte uvnitř, nakonec o tom se můžete přesvědčit i na koncertní sérii FUS 2 Opener, například na Ugotu, že ano?
0: Ano.
1: Nicméně zpátky k tenisu, byl jsem na čtvrtfinále, bylo hrozné vedro, ale stálo to za to, každý míček jsem prožíval spolu s hráčkami na kurtu. Oh. Byla tam například i Marie Bousková, ano. Jedna z našich nejlepších českých tenisek.
0: A ta jako se dívala nebo
1: hrála? Ta hrála. A dokonce hrála, Božku pozor, před 22 lety hrála i se mnou.
0: Nech toho.
1: No je to tak.
0: Toho?
1: No na Chodově jsme chodili na tenis.
0: A jako, že jsi hrál proti ní, nebo jsi podával
1: míčky? Ona trénovala na vedlejším kurtu, vždycky byla lepší, já jsem viděl, jak to tam lítá, mě to furt lítalo do sítě. No a takhle to i dopadlo ve výsledku, no, jo. Prostě Maruška je jinde než já.
0: Kdyby jsi tenkrát zabral kamarádem.
1: No tak se neubí na Radio Wave zase, ale.
0: To je pravda. No a prosím tě, ještě tam se stala nějaká událost, že jo?
1: Ano, jistě, velká událost, to teda už jsem zaznamenal až při odchodu, takže jsem ztratil svoje skvělé místo. Mm-hmm. Přišla Linda Nosková, vítězka letošního Wimbledonu mezi jednotlivými čtvrtfinálemi, mezi tuším druhým a třetím, tam přišla, ukázala ten krásný talíř, jo, wimbledonský. Bohužel to už jsem viděl jenom opravdu z dálky, ale tak jsou z toho krásné fotky.
0: Jsou z toho krásné fotky, zážitky do konce života. No tak dobře, doufám, že i vy vyrazíte za sportem, pokud budete mít volno, ale opatrně, protože teploty skutečně porostou nahoru, takže bych vám doporučil třeba Snooker.

0: přebrodí moře.
1: Ano, a společně jsme ho dneska přebrodili, Božku, viď? A už máme tady dalšího brodiče, takzvaně.
0: Nazdar, Jardo.
2: Ahoj, říkal někdo snooker.
0: Jarda to zaregistroval a proplížil se sem na tohle slovíčko.
2: Jardo, tak přátelé, začalo Shanghai Masters, první velký turnaj dalšího ročníku v tomhle krásném sportu, kde největším králem je samozřejmě stále Ronnie O'Sullivan, i když včera teda bohužel prohrál s Kyrenem Wilsonem. Každopádně...
0: No prosím tě, ještě to mi řekni, to je eliminační, když prohráš, končíš, nebo...
2: Když prohráš, končíš.
1: Jardo, a proč tam nehraješ ty? Tady o tom tak nadšeně básníš už několik desítek minut, dalo by se říct.
2: Protože prvních 38 let svého života jsem neměl tágo v ruce a ve chvíli, kdy začneš 39, tak... Už to nedožereš.
0: Já jsem s Jardou byl jednou, nebo dvakrát jsme byli. A poslední tři koule honíš po tom stole klidně půl hodiny.
2: Je to tak.
1: To jsou mršky teda, kouzavý.
0: Je to tak. Jardo, tak tebe tady čeká dneska hladovka.
2: No já na vás mám takovou otázku, související právě s mou dnešní směnou a rozhovorem. Co vy a fyzika na střední škole, přátelé?
0: Ty jo, jako pokulhával jsem.
1: No špatný.
2: Já teda
1: špatný.
2: Na obě nohy.
0: Mě to bavilo, jako zajímalo mě to, ale ty počty jsem...
1: Já jsem propadal pravidelně, nicméně.
0: Já zase ne až
2: takhle. Tak to spokulával takzvaně na všechny čtyři.
1: Bylo to na spadnutí. Vždycky jsme, no prostě nebylo to dobrý. Fyzika velmi špatný. Pamatuju si jenom Archimedův zákon, že těleso vytlačované...
0: Ano, prosím tě.
1: No nějak, ztracíme signál, tady se to jak přerušilo.
2: Je důležitý prostě mít doma vanu, až ve sprchovým koutu to nefunguje.
0: A nevymyslíš tam nic.
1: Přesně tak.
0: No a ty se o fyzice bavíš proč?
2: Já se o fyzice hlavně budu bavit, protože dneska budu mít rozhovor na téma fyziky, takže je to škoda, Jakube, že mě nemůžeš zastoupit. Myslím, že by to bylo ještě veselější.
1: To každopádně ne.
2: Poněvadž já aspoň toho Archimeda bych, myslím, nějak dokupy dal, ale nebudeme se o to pokoušet samozřejmě. Každopádně představte si, že pětice našich středoškoláků po více jak 30 letech vybojovala opět zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků.
0: To musela být strašně dlouhá soutěž, že se to trvalo 30 let.
2: Ne, ona se děje samozřejmě, Božku, každý rok.
0: Jo. To byl samozřejmě pokus o vtip, který nevyšel.
1: Ale gratulujeme.
0: Děkuju. No a Jardo, ty máš ten rozhovor ve 2 hodiny odpoledne, takže máš ještě do 2 čas si ten Archimedův zákon nadrtit.
2: Je to tak, nějaký fyzikální vtípek nemáte na závěr?
0: Jo, to opravdu.
1: Jo, ale naši fyzikáři tohle dělali hodně, že vyprávěli ty forky. Bohužel žádný nepadl na úrodnou půdu, naše mozková kura je nedokázala
0: přijmout. Náš fyzikář vyprávěl forek, když nám vysvětloval elektřinu, tak říkal, že proč se MP3 jmenuje MP3, že jsou tam malí playeři a jsou tam 3, jakože malí skřídci, ale to asi ani není fyzikální for. Možná to není ani for, a možná to není vůbec fyzikální.
2: Takže... Ještě to, kdyby pak věděl, že existuje ještě flák, tak to je, co bych tomu řekl.
1: Protože nás, kluci, takže těleso ponořené do tekutiny je nadlehčováno s tlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. Archimedův.
2: Já to říkal, celou dobu jsem to říkal.
0: Já to tak, Jarda to prostě opakoval do nekonečna. Ve 2 hodiny rozhovor, ale do té doby samozřejmě i spoustu hudby a zajímavých postřehů. My se s Jakubem loučíme, bylo to super, měj si pěkně, ahoj.
1: Ahoj, mějte se krásně.
0: A Jardo, užij si to, čau.
2: Díky.
3: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
5: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
4: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

dá možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi,

Adam de Vuelta taky sám 734, slovenská spolupráce, jejíž výsledkem je song Nepoznám tvoje jméno. Meno, tak bych byl úplně přesný. No a za chvilinku zase česká spolupráce Jantrej a Essay v songu Heatwave, který už je zase aktuální, sice se vztahuje tematicky k těm historicky rekordním vedrům, která panovala na našem území zhruba před měsícem, ale co si budem, tenhle týden vypadá to opět taky bude velmi blízko těm pověstným čtyřicítkám, takže song Heatwave takzvaně opět aktuální. Ze studia vás ještě jednou zdraví Jarda Petřík, máme 7 minut po 11. dopolední a pokračujeme ve středečním On Airu, za chvilinku taky s ukázkou z nejnovějšího hotspotu. V téhle hodince určitě stihneme i jednu z dnešních Wave Newsek, a to s naším zprávařem Jirkou Klečkou. No a těšit se můžete třeba i na už avizovaný rozhovor na téma fyziky. A to v souvislosti s velkým úspěchem českého týmu středoškoláků. Pětice studentů totiž přednedávnem v Curychu získala zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Jestli jste v posledních týdnech byli aktivní na sociálních sítích, pak je docela velká šance, že na vás odněkud vyskočil velikonoční zajíček, neboli Bad Bunny. Videa z jeho evropského turné totiž doslova zaplavila všechny feedy a znovu tak celkem jasně ukázala, že tenhle portorický rapper a zpěvák patří k jedním z největších popových hvězd současnosti. Nová epizoda podcastu Hotspot se mu tak logicky pověnovala, probrala všechno možné kolem Bad Bunnyho, a to s hudební publicistkou Kristýnou Kratochvílovou. Od vztahu k Portoriku přes nabourávání mačistické tradice reggaetonu až po to, co z vlivu Bad Bunnyho zůstane, až současná mánie opadne. Celý díl Hotspotu právě o Bad Bunnym najdete na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo všude tam, kde nás rádi posloucháte. Já pro vás teď mám krátkou ukázku a potom si Bad Bunnyho taky pustíme.
1: Bad Bunny je jedinečný tím, že se nějak neohnul, nesnaží se nějakým způsobem přizpůsobit té představě toho, jak by měl globální umělec fungovat, co by měl říkat, jak by se měl chovat, jak by měl politicky vystupovat. Já tady mám ráda slovo autenticita, protože v dnešní době už je to tak strašně vyprázdněný pojem, ale zrovna u něj to vlastně funguje, že ta jeho autentičnost je ten důvod, proč je vlastně tady tím globálním hrdinou. A on vlastně jakoby doslova mění pravidla hry. Když bychom se měli bavit o tom, proč zrovna on, a ne třeba Enrique Iglesias nebo Shakira, pomohl dostat tu španělštinu na první příčky jakoby globálních žebříčků, tak určitě mu s tím pomohla doba, protože dneska už nepotřebuješ odkývnutí velkých labelů západních,
2: jasně,
1: který by řekli, jo, tak ho puse na MTV. A že vlastně jakoby španělsky mluvící publikum je na světě strašně obrovský, takže stačilo jenom, aby se to chytilo mezi těma, co tomu rozuměli, a potom, aby to posouvali a sdíleli na svých TikTocích a Instagramech, a vlastně jako dokázal Bad Bunny velice inteligentně využít jakoby těch nástrojů, který dnešní doba
2: poskytuje.
1: Poskytuje, jo, přesně. Vlastně v roce 2020 se stal prvním neanglicky zpívajícím umělcem v historii, který ovládl žebříčky Spotify, stal se nejstreamovanějším umělcem toho roku a od té doby se mu to povedlo ještě třikrát. A umělcovo album Un Verano Sin Ti se v roce 2023 zapsal do historie jako první španělsky zpívaná deska nominovaná na cenu Grammy v kategorii

taky jeho. A to je vlastně ta, se kterou teďka jede to turné, což je Debit Rermas Fotos. V překladu měl jsem pořídit více fotek. Mm-hmm. A to vlastně byla první deska, která španělsky zpívaná kompletně, která je jakoby získala vlastně cenu Grammy v téhle prestižní kategorii. Každé to album má jako stělesňovat nějakou jeho životní kapitolu a on se obrací nejenom od svých osobních pocitů do toho, že právě teďka s tím posledním albem vlastně vytváří jako takový kronikář paměť Puerto Rica. A on nepřenáší jenom svoji vlastní zkušenost, ale přenáší zkušenost celého státu. A nejenom jakoby tahle portorická zkušenost státu utlačovaného Amerikou, je to něco, s čím se dokáže stotožnit daleko více lidí.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: Modern Woman, Neptune Girl a my se teď budeme ve vysílání Rádia Wave chvilku věnovat hernímu tématu. Nebudeme teda zvát ani na poslech questu, ani aktuálního Hergotu, to si necháme až na příští hodinku, protože i ten měl tak trošku herní tematiku. Každopádně se mnou ve studiu už Jirka Klečka, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Náš zprávář, který pro vás má novinku z herního světa související s hrou, která se jmenuje Skyrim, protože kvůli jedinému chybějícímu podtržítku v uživatelském jménu inspirovaném právě touhle hrou, strávil jeden nevinný muž z Kanady 18 měsíců ve vězení. Mě samozřejmě zajímá, jak se to s tím podtržítkem všechno stalo.
1: No, začalo to jedním vyšetřováním obtěžování dětí z roku 2018 v Madisonu v americkém státě Wisconsin. No a nakonec se to rozšířilo až právě do kanadského Halifaxu a celou dobu to stálo na chybné premise, nebo spíš právě na chybné přezdívce. Policie totiž pátrala po muži, který v aplikaci Kik používal přezdívku Fus Rodach. Dvě podtržítka za slovem Fus doplním. Omylem ale požádala o záznamy k uživatelskému jménu jen s jedním podtržítkem. No a tenhle drobný rozdíl je převedl na místo pachatele ke kanadskému muži jménem Brandon Claim. Jen připomenu, že Fus Rodach je teda dračí křik z té hry Elder Scrolls 5 Skyrim. No a přestože kanadská policie na jeho digitálních zařízeních nenašla žádné důkazy o zločinu, zatka Claima v roce 2020 kvůli obvinění ze zneužívání dětí. Po soudním procesu byl v roce 2023 odsouzen a v roce 2024 poslán na 18 měsíců do vězení. Trest si odpykal v plném rozsahu.
0: Člověku se nechce věřit, že tenhle překlep vedl k zatčení a k vězení.
1: Je to tak, jak už jsem trošku říkal, vyšetřovatelé kontaktovali společnost Kik, ale omylem požádali o informace o uživateli Fus Rodach s tím překlepem. Kik v odpovědi poskytl Claimyho e-mailovou adresu, záznamy od Google ukázaly, že tato e-mailová adresa byla používána k přístupu ke službám Google z IP adresy v Kanadě, takže vyšetřovatelé předali případ regionální policii v Halifaxu, no a ta vzala tu IP adresu, obrátila se na místního poskytovatele internetu a ten pak identifikoval pana Claima. Policisté poté získali příkaz k domovní prohlídce, bydliště a zabavili z jeho ložnice telefony a notebooky. Prohlídka těchto zařízení policii nepřinesla žádné důkazy, relevantní pro případ, nic Claima s dívkou nespojovalo, nebyly nalezeny žádné intimní snímky, Claim sice účet na Kiku měl, ale policie nedokázala ani prokázat, že by tuto službu v daném období používal, přesto si ale odpykal těch 18 měsíců. No ale, jak už jsem říkal na začátku, soud potom, co se na chybu přišlo, jeho odsouzení zrušilo naštěstí.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Jirko, díky, hezkou středu.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. V sobotu večer na ČT Art a v i-vysílání.

Píseň o třech cestách, kam vedou netuším, každopádně tohle byl Douglas Dare, doufám, že někam, kde je chladněji. 11 hodin 43 minut, středeční on air na Waveu pokračuje novinkou od Meaningful Stone, což je alias jeho korejské indie popové hudebnice, která se vypravila do Spojených států, udělala tam feat s Jaysom a nazvala ho 1 plus 1 rovná se 0. Co by na to říkali matematici, nevím. Co na to říkají milovníci korejského dream popu, to si jsem celkem jistý. Palce nahoru.

0: Trocha toho rakouského rapu, tohle byla Vídeňanka z Kofy a její věc pojmenovaná Einbahn. 11 hodin a 52 minut, středeční on air na Waveu, do té 12. ještě stihne trochu té katalánštiny lomeno španělštiny, i když Lie Like You Love Me od Rosalie je spíše v té angličtině. No a docela tak ještě Cornelia Moore Pushing East.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave. Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Song, který dokáže rozhýbat za mě Chick Chick Chick Slide. Ještě předtím jední kytaroví klasici The National a jejich věc Bloodbus Ohio. No a v téhle hodince taky minimálně dvakrát uslyšíte slovenštinu díky Fakkultovi a Edovýmu synovi. Těšit se můžete i na Sebastiana Tellye nebo na Anet X. No a za chvilinku taky Darkou Dawn s novinkou Lifestyle. Když jsme se tady v minulé hodině s naším zprávařem Jirkou Klečkou bavili o jedné neúplně dobré Wave Newsce související s herní tematikou Skyrim, tak i v téhle hodince se dotkneme tématu PC her, a to v souvislosti s pozvánkou na nikoliv nový quest, ale Hergot, protože nejnovější díl byl věnovaný právě videohrám, které mají ve své podstatě nějaké duchovní, magické nebo spirituální motivy. Tak i tohle určitě v téhle hodince uslyšíte, stejně tak jako nějaké ty kulturní tipy na ten nadcházející horký víkend.

0: Mysl jako spůšť, jako zbraň, jako teror. Fuck Kult ve středečním on airu na Radio Wave teď bude vystřídán herním terorem. Před námi je totiž ukázka nikoliv z nejnovějšího questu, ale z Hergotu. Protože tématem byly tentokrát videohry typu God of War, Zaklínač, nebo třeba Assassin's Creed Origins, které mají společné to, že se v nich objevují nějaké duchovní, magické nebo spirituální motivy. Tak je dobré zmínit, že obliba takových her stále roste, a to nejenom počítačových, ale za mě můžu říct i těch deskových. Každopádně těmi počítačovými se zabývá Veronika Herníková z Univerzity Palackého v Olomouci a právě ta byla hostem v nejnovějším Hergotu, ze kterého pro vás teď mám přichystanou ukázku. A celý tenhle díl potom poslouchejte na wave.cz a v podcastových aplikacích.
1: Řekla byste, že celkově vlastně díky těm náboženským prvkům ve hrách, co ti lidé hrají, jsou třeba obecně ti lidé otevřenější spiritualitě, že například třeba předtím o ničem takovém vůbec nepřemýšleli, spiritualita je vůbec nezajímala a vlastně díky té hře se tomu tématu jako obecně otvírají, anebo třeba vyloženě, jak jste zmínila tu hráčku, že mají třeba už nějakou svoji spirituální příslušnost a skrze tu hru ji vlastně proměňují. Dokážete to nějak zobecnit?
2: Jo, tak pokud jde o ty hráče, jak vlastně k tomu náboženství přistupují v těch samotných hrách, tak vlastně vyplývá, a nejenom z mého výzkumu, ale i z jiných, že ti hráči jsou poměrně jako té tematice jako otevření, a což mi přijde jako hodně zajímavé, a jedná se například i o jedince, kteří už mají například nějaké kdyby odlišné právě jako náboženské zázemí, náboženskou identitu odlišnou než tu, která je právě vyobrazená v té videohře. A z těch dat vlastně vyplývá, že jsou tomu poměrně otevření a rádi, jak kdyby vidí ten pohled někoho jiného na něco jiného, ale vlastně zažívají to skrze sebe sama, skrze vlastně toho avatára v té videohře. Úplně jak kdyby na otázku, zda tomu inklinují nebo ne, tak ta odpověď, dejme tomu, v tom tradičním slova smyslu ne, ale netradičním slova smyslu ano. Protože moji respondenti, dejme tomu, ne všichni, ale jak kdyby neprošli úplně takovou klasickou konverzi v tom klasickém slova smyslu, ale ta hra pro ně fungovala jistým způsobem jako nějaký katalyzátor a přechod vůbec k té náboženské tematice, aby se právě o tom jako začali zajímat i v reálném životě. A dejme tomu, ten přechod vedl nebo vyústění nějaké uvědomění si nějaké vlastní identity, takže ti jedinci si potom jako začali stavět nějakou svoji alternativní individuální spiritualitu na základě právě těch zkušeností s hraním jako těch videoher, kde ta tematika náboženství byla pro ně jako velice důležitá. A já osobně jsem to jak kdyby nazvala takové jak kdyby transmediální rozšíření, kdy v podstatě je to jak kdyby proces, který jako ten hráč projde skrze jako to médium té videohry, a s tím, že kdyby on samotný, když dohraje tu hru, tak nezaklapne počítač nebo prostě notebook, nevypne ten PlayStation, a kdyby je konec. Ta zkušenost pro něj byla tak důležitá a tak v podstatě kdyby nosná, že si to vlastně převedl i do svého reálného života a začal se v podstatě tomu náboženství věnovat. Takže jako se o něm začal jako více zajímat a začal kdyby vyhledávat i jedince například v nějakých jako online skupinách, kteří se té tematice taky věnují, aby se s nimi mohl bavit na tu téma tak.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Festivalové tipy na nadcházející víkend. Samozřejmě ještě v letním, lépe řečeno v Uherském Hradišti, probíhá stále ještě letošní ročník letní filmové školy. Ještě dnes a zítra si tam můžete užít spoustu filmů. Každopádně já vás pozvu na páteční a sobotní program. A to prostřednictvím dvou festivalů. Ten první má v uvozovkách teprve 9. ročník. Jedná se o festival Bučení, který se koná v Lubné u Poličky. A pořádá ho spolek s názvem Přespolní. Ten letošní ročník se vůbec poprvé odehraje hned na třech různých místech. Tradičně už to bude na zahradě spolku a v místním kině. A novým místem se potom stane kaple svaté Anny. Kdo se letos představí ze zahraničních jmen, například Eggmeat, Eber, BJ Howley, Ibrahim Alfa, Baby Doom nebo Rodrigo Constanzo či maďarští Elikec, no a z domácích například Oliver Thor. Kompletní program a další informace o festivalu hledejte na webovkách bučení.přespolní.org. Lubna u Poličky tenhle pátek a sobotu. No a jestliže Bučení s letos uskuteční po 9., tak to Beseda, tak ta už má na krku takzvaně 33. ročník. Opět v Tasově u Veselí nad Moravou ve stejných dnech jako Bučení. A co se týče jmen, tak američtí Liturgy, Britka Lady Likes, z domácích potom Buchty Nouze, Matyášovi kamarádi, Palma, něco něco, Anna Vaverková, Dukla, Fulcrum za Slováky a tak dále a tak dále. Kompletní informace o Besedě najdete na webovkách besedaubigbeatu.cz.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: Pro všechny kluky, kteří dneska mají narozeniny, holky prominou, Sebastian Tellier, Birthday Boy. No a před námi další boj v playlistu zo Slovenska, Edův syn, který se také, není to tak dlouho zpátky v čase, zastavil v Českém rozhlase odehrát novou Phono Session, která bude co nevidět dostupná i na našem YouTube kanále. Co už dostupné je, tak to je rozhovor s Edovým synem, který hned následně po Phono Session v živém vysílání odmoderovala moje kolegyně Martina Foldinová. No a pokud jste ten rozhovor nestihli naživo, tak jeho záznam můžete aktuálně poslouchat na našich webovkách wave.cz, anebo samozřejmě v podcastových aplikacích. Došlo na docela různá i nehudební témata, od cestování Marokem a tamními pouštěmi, přes hledání meteoritů, až po to, jak Edova syna neboli Mateje oslovovali jako malého doma. Edův syn taky teď v našem playlistu, song Včera z jeho aktuální letošní desky Levý král.
1: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edův syn, jsem rád, že počúváte jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: Spolupráce mezi Ray Black a Stefflon Don Over You. 12 hodin 53 minut, za chvilinku Charlotte Carden a taky ten Benja. No a v příští hodince nějaké ty další kulturní tipy, taky pro vás budu mít ukázku z aktuálního vydání Psycha. No a po 14. potom už rozhovor na fyzikální téma v souvislosti s velkým úspěchem českého týmu pětice středoškoláků, která vybojovala zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků, který se uskutečil na začátku července v Curychu.
1: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Radio Wave.

Další ze slovenských spoluprací v našem playlistu, tohle jsou Fulcrum a Vojtik, Shory. Ještě před nimi domácí Ghost of You a za chvilinku se vypravíme do New Yorku za post-hardcoreáři Show Me The Body, i když na té nejnovější desce Alone Together už za mě vyrazili do výrazně popovějších vod, ostatně posuďte sami z tracku Důvod Ride Happy, který si z té desky jako jednu z letních novinek hrajeme. Do 14. potom třeba taky Treska jednoskvrná, Culture Abuse, Shark Tank nebo Vince Staples a za pár minut taky ukázka z nejnovějšího Psycha, které se dotklo i tomu, co aktuálně frčí nejenom v českých kinech, a to horror Obsession neboli Posedlost. O tom, kde končí láska a začíná posedlost v nejnovějším Psychu a za pár minut taky ukázka ve vysílání.

0: Jestli jste byli na jednom z aktuálně hodně vyhypovaných hororů s názvem Posedlost, tak mi asi dáte za pravdu, že je to celkem podařené dílko. No a právě o tématu posedlosti láskou je vlastně i nejnovější vydání našeho podcastu Psycho, které se věnuje právě těm hranicím, kde končí láska a začíná zmíněná posedlost. Ten horor pracuje v podstatě s jednoduchou otázkou, co se stane, když se člověku splní přání být milován. Hlavní hrdina Bear dlouhodobě touží po své kamarádce Nikki, naděje, že by jeho city mohla opětovat, se střídá s nejistotou a strachem z odmítnutí. No a právě tahle kombinace může podle psycholožky Doroty Tenovové podporovat limerenci, což je stav intenzivní romantické fixace na druhého člověka. Souvislost hororu Posedlost rozebírá nový díl podcastu Psycho, ze kterého pro vás teď mám ukázku a celý ho najdete na wave.cz a v podcastech.
1: Víš, co je Psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
2: Hele, já tam rozumím, tohle je jako Psycho, který je pro dnešek Psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde Psycho?
1: Mm-hmm.
2: Že vlastně, klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem tomu, že jsme jako pořad o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
1: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme. pouze na osobní rovině, ale jako... Ale jako na profesní rovině jako psychologové se vlastně vztahama nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt a tak,
2: okay.
1: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahama zabývali, to ne?
2: No. A ta moje prostě představa o tom, jak, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
1: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession, ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Já jsem se jako koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech.
2: Uh-huh.
1: Jak jiný psychologové, tak jsme tam jako, jo, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A pak vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence.
2: Mm-hmm.
1: A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny, ale nenašla jsem žádnou...
2: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině. Ne, fakt si ho ta jako autorka vymyslela.
1: Mně se to slovo hrozně líbí, mě teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
2: Příjemný i nepříjemný. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? Mm-hmm. A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom
1: a
2: jako
1: zintenzivňuje. Ještě tam právě velká touha to, potom limerence. Být milován, nebo chtít najít ten vztah, jo. A což mi teda přijde,
2: ale s tohletou konkrétní osobou.
1: No. A to jako ten Bear tam splňuje úplně všechno.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: No a jestliže nejnovější Psycho je o neopětované lásce a o stavu intenzivní romantické fixace na druhého člověka, kterému se říká limerence, tak pokud si dneska od 7 večer ve vysílání Rádia Wave pustíte Buchty, tak zjistíte, že tam to naopak bude o té opětované lásce. Do podcastu ovšem a o ničem totiž dorazila Iva, kterou nominoval její přítel Ondra. Napsal o ní navíc velice obsáhlý e-mail, ve kterém ukazuje, že jí má opravdu rád, no a Ivana a Zuzka tak mohli jen závidět, což se ale snaží nedělat. Nejnovější Buchty, které vám dokážou, že láska opravdu existuje, laďte v našem vysílání dneska v 7.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

Siga Bodega Lapsley, Make You Stay. Jestli jste sledovali hudební scénu na počátku tisíciletí, pak vám asi neunikla producentská dvojice The Neptunes, kterou svého času tvořili Pharrell Williams a taky Chet Hugo. Nicméně tihle dva se nerozešli úplně v dobrém, naopak aktuálně se dokonce soudí o používání zmíněného jména a vedle toho samozřejmě fungují dál solově a v dalších featech na hudební scéně. Pharrell Williams za ty roky vychrlil spoustu hitů pod svým jménem, no a Chet Hugo se skrýval pod různými aliasy a svůj debutový single pod občanským jménem vydává teprve letos. Já vám ho samozřejmě v zápětí pustím, proto o něm taky mluvím. Ta skladba se jmenuje Jump Up With Nia a je to spolupráce s reperkami Tierra Whack a Lakely 47. Takže pohrobek Neptunes, Chet Hugo, tentokrát ve spolupráci s reperkami a jedna z našich aktuálních novinek týdne.

0: B-Man, Shark Tank, pár minut před středeční druhou odpolední na Radio Wave Cannons se songem Hurricane, taky The Family Man nebo Harune Mury. No a po 14. už je slibovaný a avizovaný rozhovor na fyzikální téma a zároveň taky o jednom velkém úspěchu českého týmu středoškoláků, který zaznamenal skvělý výsledek, zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků, který se na začátku července odehrál v Curychu.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. Tři dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Slovensko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Nestává se často, že bychom se na rádiu Wave bavili o fyzice, ale teď bude jeden z těch mála momentů, a to v souvislosti se skvělým výsledkem, který zaznamenal tým středoškoláků z Hlučína, Plzně a Prahy, protože tahle pětice studentů vybojovala zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků, který na začátku července hostil Curych. No a dva z těch pěti členů týmu teď máme ve studiu, jmenovitě Lukáše Frantu a Daniela Švaňu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No a zbylí tři, aby jsme jmenovali celou pětici, jsou Krištof Basista, Michal Fischer a Daniel Jedlička. Na začátek možná je dobré zmínit, že vy jste takzvaně zvítězili až na podruhé v uvozovkách, protože jste se účastnili ve stejném složení už loni, je to tak?
1: Jo, přesně tak. Minulý rok jsme získali bronzovou medaili a tenhle rok už zlato.
0: Ovlivnila ta vaše zkušenost třeba nějak to, že jste letos dotáhli až tu zlatou?
1: Určitě. Minulý rok jsme získali jako spoustu zkušeností pro tenhle rok, protože jako bez toho by to určitě nešlo. A hlavně jsme věděli, jak je ta příprava náročná a že jako je potřeba se začít připravovat už hrozně brzo na tu soutěž.
0: Mm-hmm. Těch týmů bylo víc jak 30. Čekali jste, že by to letos mohlo takzvaně cinknout ještě výš, než byl ten loňský bronz?
2: Upřímně řečeno, očekávali jsme tak tu stříbrnou medaili, protože jsme se opravdu jako tvrdě připravovali, ale samozřejmě jako tam někde v hloubi duše jsme si po tak zhruba druhém, třetím kole z pěti už věřili, že by to možná mohlo jít i na tu zlatou, protože jsme opravdu předváděli jako nejlepší výkony a věřili jsme si.
0: Ty zmiňuješ kola, Danieli, to už se bavíme o tom, jak probíhalo to finále v Curychu, nebo jak probíhal ten vlastně celý rok řešení úloh?
2: Teď mluvím o tom finále v Curychu, kde se soutěž skládá z pěti základních kol ve skupině.
0: Uh-huh. Než se k tomu dostaneme, k tomu Curychu samotnému, tak samozřejmě daleko asi předpokládám víc práce odvedete během toho roku, kdy řešíte úlohy. Jak to v praxi vypadá? Je tam třeba nějaká kontrola toho, jestli nepodvádíte, nebo se tohle vůbec v úvozovkách neřeší?
1: No, kontrola, kontrola je hrozně těžko, jestli někdo podvádí, ale jako taková ta kontrola na ty základní úrovni je, že tu úlohu řeší, že je zadaných 17 úloh a každý člověk si z nich vybere nějaké dvě až tři, které řeší. Mm-hmm. A není samozřejmě jediný, kdo je řeší, takže taková kontrola na základní úrovni je, že tu úlohu řeší i jiní lidé, tak jako, že ty výsledky by měly být podobné, tak jako to jako základní.
2: No ono formálně řečeno, jsou to otevřená zadání, takže úplně říct se, že by mohl někdo podvádět, jako samozřejmě, jelikož to jsou otevřená zadání a má to simulovat vědeckou práci, tak to vlastně znamená, že člověk jako není tak jako třeba na fyzikální olympiádě nebo jakékoliv jiné běžné olympiádě, kde člověk si sedne a prostě vyřeší příklad a jako hypoteticky by mohl třeba říct, uměla inteligenci, aby ho vyřešila a ta ho vyřeší správně a teďka jako kontrolovat toto. Tohle má simulovat vědeckou práci, což znamená, že vlastně člověk musí sestavit experiment, což už je nějaká práce, která se jako sice dá podvrhnout, ale už to není tak jednoduché. A ono upřímně řečeno se dá docela poznat, když jsou data podvržená nebo se s nimi nějak manipuluje. Takže nějaká kontrola jak lidská, tak dalo by se říct i takhle jako laická, že se člověk podívá na práce více studentů a porovná je, jestli je jedna o tolik lepší. Tam jako samozřejmě je, ale ta soutěž je právě vlastně proti tomuhle filozofii postavená už na začátku, protože jsou tam ta otevřená zadání, takže a je potřeba je ověřit experimentem a sestavit nějakou teorii a nějakou hypotézu. Takže je to jako dlouhodobá práce, která se vlastně, neřekl bych, že se nedá podvrhnout, ale rozhodně to není jednoduché.
0: Kolik úloh jste teda ve výsledku řešili vy, než jste přijeli do Curychu?
1: Jako tým jsme měli vyřešeno 12 úloh, z čehož já jsem řešil dvě, plus ke třetí jsem dělal experimenty, protože když nás bylo pět, tak ty dvě, tak jako není úplně nejrozumější na nějakého člověka hodit jako tři úlohy, protože to je strašně práce, tak jsme se to nějak jako porozdělovali, že třeba k jedné úloze jsem já dělal experimenty a Krištof k ní dělal teorie a pak prezentace.
0: Chápu to správně tak, že v podstatě každý z vás pracoval na jiných úlohách a občas jste se teda někde protunuli s tím, kdo dělal teorii, kdo dělal nějaký experiment.
2: Dalo by se to takhle říct, ale cílem v našem týmu bylo, aby byl každý expertem na ty své úlohy a zároveň měl povědomí i o úlohách nějakého svého kamaráda v týmu, nebo abychom vlastně se mohli trochu pokrýt. Ale hlavní cíl je, aby byl každý odborník na ty svoje 2 až 3 úlohy.
0: Mm-hmm. Lukáši, ty jsi byl kapitánem týmu. Co to znamená v praxi?
1: No, v praxi to znamená, že jakoby na to, že na té, v tom Curychu jakoby ten tým zastupuje. Takže když na začátku je akce jako briefing pro porotce a tam mají týmy přístup, aby se mohli kouknout, co se porotcům říká, jak mají hodnotit a tak. A tak z jako prostorových důvodů se tam nemůže jít celý tým, protože to je jako 5 lidí krát skoro 40 zemí, jen za ty týmy, tak tam jdou třeba jenom kapitáni. A nebo když se při té soutěži, když se s ostatními týmy jakoby vyzýváme na ty úlohy, kdo co bude prezentovat, tak jakoby to jakoby vyzývá kapitán, ale samozřejmě to je o tom, že se dohodne se svým týmem.
0: K tomu, co se dělo v Curychu, se ještě určitě dostaneme za chvíli. Ještě chvíli bych zůstal u toho vašeho bádání. Která úloha třeba zrovna tobě, Danieli, dala nejvíc zabrat?
2: No, mě osobně dala nejvíc zabrat úloha, 9. úloha, levitation control. Myslím si, že v češtině se to přeložilo jako ovládání levitace, kdy jde vlastně o to, že máme nějakou soustavu magnetů, nebo řekněme nějakou, obvykle se třeba v těch experimentech ukazovala v literatuře šachovnicová soustava magnetů a na ní nám levituje takový malý grafitový plátek, poměrně tenký, záleží, to je samozřejmě parametr té úlohy jeden, který se má také jako zkoumat a on na ní levituje. A to, co je zajímavé, je, že když na to posvítíme, na nějakou část toho plátku, tak se začne ten plátek pohybovat tím směrem, jak na něj svítíme. A to je jako, to byla opravdu zajímavá úloha, je taková efektní, když se člověk podívá na videa, tak se mu to hned líbí, a přijde mu to zajímavé. A těžké je vlastně na té úloze jako to vůbec rozběhnout, protože ta levitace samotná není tak náročná, jenom je potřeba mít dostatečně tenký plátek, ale vlastně aby to fungovalo, tak je potřeba poměrně výkonný laser. Mm-hmm. A jako vlastně ten důvod, proč je potřeba poměrně výkonný laser nebo nějaký prostředek k tomu, abychom ten plátek nahřáli, je, že grafit je jakoby anizotropní materiál, tedy podle směru vlastně, kterým ho, no, jak to popsat jednoduše. V zásadě důležité je, že vlastně v různých směrech má různé vlastnosti, to je jako anizotropie, a tím pádem potřebujeme v zásadě prohřát ten materiál tím směrem, kterým se prohřívá hůř než tím druhým. A když ten plátek vlastně bude prohřátý jenom na jedné straně, tak se právě začne pohybovat. A to je vlastně princip té úlohy. Akorát, že my ho musíme prohřívat tím směrem, kde se prohřívá špatně a proto ho potřebujeme prohřát rychle.
0: Dobře. Když to vezmeme třeba časově, kolik hodin ti zabrala tahle úloha? Nebo dnů? Nebo týdnů?
2: No, na téhle úloze jsem pracoval jako
0: z
2: toho celého roku.
0: Ptám jako, se špatně, nebo?
2: No, to byla jedna z těch úloh, kterou jsme nakonec neprezentovali z těch 12. Mm-hmm. To je potřeba říct, že jsme měli 12 úloh a pak jsme měli ještě nějaké, na kterých jsme pracovali, ale jenom nebyly ve fázi, že jsme je vlastně chtěli prezentovat, protože by nebyly tak dobré jako ty naše ostatní. Já jsem pracoval teda celkově jakoby na 3 úlohách, ale 2 z nich se prezentovaly. Takže no. A to, co bylo teda důležité vlastně. Jo, já už jsem se v tom ztratil, co byla otázka.
0: Jak dlouho ti trvalo?
2: Jak dlouho to zabralo? 2 měsíce z toho roku jsem na tom pracoval, kdy jsem se snažil to rozběhnout a získat nějaká rozumná data, ale úplně se to nepovedlo, takže zbyly ty moje 2 druhé úlohy.
0: Měl jsi tam podobně nějaký v uvozovkách neúspěch i ty, Lukáši, že jsi nějakou úlohu nedořešil?
1: No, úplně nedořešil, já jsem na začátku v těch českých kolech jsem řešil 3 úlohy, z čehož jsem potom jednu částečně předal Krištofovi, protože aby udělal tu teorii, protože jsem jako neměl já jako časové možnosti jako zvládnout 3 úlohy sám, takže mně se tento rok jsem jako všechny 3 úlohy jako dejme tomu jako vyvedly, že prostě jako fungovaly.
0: Dostaneme se za chvilku k tomu Curychu, jak to tam probíhalo v praxi a co všechno se tam událo. Teď si dáme song od producenta Yeat, I Love, a zápětí se k rozhovoru vrátíme.

0: Eat I Love, vysílání Rádia Wave. Vracíme se zpátky k rozhovoru na téma fyziky. Se mnou ve studiu stále Lukáš Franta a Daniel Švaňa, dva členové z celkem pěti členového týmu, který vyhrál zlatou medaili teď v Curychu na mezinárodním kole turnaje mladých fyziků. Pojďme už rovnou do toho Curychu. Když jste tam přijeli, tak se dělo co?
1: Tak, no, samozřejmě nejdřív jsme se ubytovali a takhle, ale první co, tak byl zahájovací ceremoniál, kde se sešly všechny týmy a nějak se jako ta soutěž zahájila, že tam a takovou tradicí u těch mezinárodních soutěží je, že ten pořádající stát vždycky pozve nějaké jako představení z jejich kultury, takže jsme tam viděli jako docela zajímavé věci a tak jako takové jako nejdřív se to tak zahájilo a pak jsme šli no na večeři, pobavili jsme se s ostatními týmy a tak jako.
0: Byly tam nějaký týmy podobně jako vy druhým rokem, to znamená, že už jste tam znali konkurenci?
2: Dalo by se říct, že jsme znali několik členů z slovenského týmu, pak samozřejmě také třeba Spojené státy měly lehce obměněný tým, ale pár lidí jsme tam znali, kdo by měl ještě.
1: Hongkong, Tajvan měli.
2: Jo, Hongkong a Tajvan měli vlastně kapitány, myslím, nebo jo, ty jsem si pamatoval. No,
1: no jako poznávali jsme tam lidi, ale.
0: A dá se obecně říct, jaké země se v téhle soutěži často umisťují? Kdo třeba vyhrál loni a koho jste teda letos takzvaně trumfli?
2: No, to, koho jsme trumfli a byli jsme jako nesmírně rádi, nebo řekněme, byl Tajvan, protože to bylo opravdu jako, od toho jsme minulý rok dostali dost zabrat, by se dalo říct slušně, a nebo Hongkong, který nás tenhle rok teda v přímém souboji porazil, ale celkově jsme je porazili a to by se dalo říct, že jsme jako, to byl taky docela těžký soupeř.
1: A Slováky jsme taky porazili.
2: Jo, Slováci samozřejmě, tak jako.
0: Tam je ta rivalita klasická asi jako ve všech možných sportech. Jak to teda v tom Curychu vypadá? Tam je to rozdělené na 5 kol, to už víme. A konkrétně se tam teda děje co?
1: No, je 5 kol a v každém kole se týmy rozdělí do místností po trojicích. A v těch trojicích vlastně soutěží a mají proti sobě takzvané fizzboje, což znamená, že jeden tým prezentuje své řešení úlohy, druhý tým ho oponuje, že v reálném čase poslouchá to řešení, tu prezentaci toho týmu, co prezentuje, a připravuje si svoji oponenturu. Takže v reálném čase jako připravuje PowerPointovou prezentaci, kterou potom, co doprezentuje ten první tým, přijde a odprezentuje a řekne své názory na to, co se mu na tom řešení líbilo, co se mu nelíbilo a tak to. Potom následuje diskuze mezi těmito dvouma týmy. Za každý tým teda jako v té diskuzi je jeden člověk, který ho zastupuje a diskutují to řešení a oponent se nějak snaží najít slabá místa toho řešení a navrhnout nějaké vylepšení, kde by jako co by prostě mělo být zlepšeno. A dál. A potom přichází třetí tým, který je v roli recenzenta a ten na konci shrnuje všechno, co se dělo. Nejdříve shrne prezentaci, vyjádří k tomu své názory, pak tu oponentskou prezentaci, jestli si myslí, že ten oponent vypíchl správné body nebo špatné, a pak shrnuje diskuzi. A tyto tři výstupy jsou hodnoceny odbornou porotou, která jako zhodnotí, jestli si myslí, že to řešení bylo dobré, jestli oponent diskutoval správné věci, jestli to recenzent správně zhodnotil. A pak porota dá body od 1 do 10 a tyto body se zprůměrují a tak se získá výsledek za každou místnost. V každé místnosti se ty týmy ve všech rolích protočí a toto se stane právě 5krát.
0: Mm-hmm. To znamená, že všech 5 kol v podstatě vypadá takhle stejně.
2: Jo. A to, co je ale důležité, je, že na začátku při tom samotném zahájení se náhodně vylosují to pořadí, jakoby v jakých místnostech kdo je. To je teda jako ta nejdůležitější část toho slavnostního zahájení té soutěže, bych řekl. A to, co je vlastně jako na tomhle přesně vidět, že je to inspirované tou vědou, je, že vlastně takhle probíhá hodnocení nebo nějaký vstupní proces článku do vědeckého časopisu, kdy vlastně nejdřív přijde ten autor toho článku, musí si ho nějak obhájit, pak přijde oponent, ten mu na tom hledá nějaké chyby nebo nějaké nedostatky, nebo co se mu na tom naopak třeba líbí i. A pak přijde třetí strana, recenzent, který to celé vlastně zhodnotí a pak to jde do toho časopisu v nějaké už redigované podobě, by se dalo říct.
0: Dokážete říct, co pro vás bylo nejtěžší odprezentovat a kdy jste se třeba nejvíce zapotili při oponentuře?
1: No, nejtěžší bylo pro nás určitě poslední páté kolo a to je nejtěžší v tom, že ve všech předchozích kolech oponent vybírá, jakou úlohu bude oponovat a jakoby navrhne tomu prezentujícímu týmu, co jim má odprezentovat. A takže jakoby oponent je schopný ovlivnit, o čem bude mluvit, o čem jako toho ví nejvíc. Ale v tom posledním kole, jako mimo to, že jsme věděli, že nám jde o zlato a byli jsme opravdu těsně a jako bylo to dost i stresové.
0: Před Tajvanem, chápu to správně?
2: No také, ale zezadu na nás tlačila Čína a Německo třeba, takže to bylo dost nepříjemné. Jako. No hlavně ty bodové rozdíly byly opravdu malé, takže jsme jako věděli, že rozdíly budou jako v zásadě, že jde o všechno a jde jenom o to, jestli náhodou na slajdu nebude třeba něco napsaného špatně nebo takhle, což není úplně příjemné, ale zvládli jsme to.
1: No zvládli jsme to a navíc oponovali jsme úlohu, co jsme si nemohli vybrat, což bylo jako... To je taky není příjemné nikdy.
0: Takže v podstatě to páté kolo bylo nejtěžší v tom, že už jste věděli, že jde o všechno jo. A že pokud se to pokazí, tak nebude cesty zpět. Co jste získali výhrou na turnaji?
2: No, dalo by se říct, že tou samotnou výhrou jsme získali něco, co můžeme ukázat, jako že jsme na tom pracovali dlouhodobě a že jsme na tom pracovali, by se dalo říct, dobře. Ale řekl bych, že nejdůležitější, co jsme si odnesli jako z turnaje celkově, jsou ty kamarádi a i lidé z fyzikálního ústavu nebo obecně akademiky, kteří se zajímají o tu fyziku a kontakty do budoucna. A
1: hlavně zkušenosti.
2: Hlavně zkušenosti, ano. Práce na týmovém projektu, že no, to je...
1: A zkušenost tím, že člověk jde a rok pracuje na jednom projektu a začíná vlastně z nuly, kdy nic neví a končí jako s nějakou ucelenou prací, což je jako dobrá zkušenost třeba pro bakalářskou práci a takhle dál.
0: No, což se vám bude asi velmi brzo hodit. Vy jste letos odmaturovali úspěšně a čeká vás studium vysoké školy. Shodou okolností budete dál spolužáci.
1: Jo, oba nastupujeme na matfiz na fyziku, kde doufáme, že to bude v pohodě.
2: Jo, no. Asi tak.
0: No a samozřejmě další ročník je před námi. Vy budete nějak participovat, co se týče týmu, který bude vybrán pro příští rok jakožto, já nevím, poradci nebo něco takového?
2: No, svým způsobem ještě úplně nevíme, jak to bude vypadat, ale rozhodně jsme otevření další spolupráci s turnajem, protože nám to hodně dal a samozřejmě některé lidi, kteří pravděpodobně v příští rok budou soutěžit a mají velmi dobrou šanci, bych řekl, že můžou uspět a dostat se do toho mezinárodního kola, tak i známe, takže...
1: Z naší školy.
2: Například z naší školy.
0: Ještě mě napadá jedna otázka na závěr. Ve vašem týmu byli samí kluci. Jak to bylo obecně? Byla převaha kluků proti holkám?
2: No, je to zajímavé, ale tenhle rok si myslím, že to bylo i lepší než minulý rok.
1: Jako... Převaha bych řekl, že byla, ale ne nějak jako výrazná jako
2: v zásadě,
1: u ostatních.
2: Zásadě, asi tak. V zásadě bych řekl, že ani by se o nějaké významné převaze nedalo mluvit. Je to tak 60-40, bych řekl pro chlapce na té soutěži, ale jako byly i týmy jenom dívčí. Třeba Japonsko.
0: Lukáš Franta, Daniel Švaňa, dva z pětičlenného týmu, který získal letos zlatou medaili na mezinárodním kole turné mladých fyziků pro středoškoláky. Tak ještě jednou zpětně gratuluju, ať se vám daří na matfizu.
1: Děkujeme.
2: Díky za pozvání.

Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Sharon van Etten na závěr s hodně solidními bicími a před námi novinkový Cringe Prince, který se přihlásil s další deskou, jmenuje se Spirit of Truth a je inspirovaná šílenými náboženskými kazateli. My si z téhle desky, co by novinku, hrajeme spolupráci se Superskem, věc pojmenovanou Who Did?
1: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8, právě posloucháte Radio Wave.

0: Bullseye. Remove dart.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Junepinku Nightlight, pár minut před středeční třetí odpolední. Dneska střídání za mikrofonem v opačném gardu. Naproti mě Martina Foldinová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Takže dlouho jsme se neviděli, takzvaně, co je nového?
1: Co je nového? No, měla jsem editorskou směnu teďka nahoře, tak jsem jenom tak jako hezky se běhla dolů. Jsem tady od rána vlastně v budově Českého rozhlasu.
0: Takže
1: mám
0: všechno
1: dvoják.
0: Všechno víš, co bude dnes a zítra v programu.
1: Já vím prostě úplně všechno. Rozhodně taky vím, že kolem 17.30 dneska ve své vysílací směně budu pouštět nové Houpačky naší kolegyně Míši Sladké, která tentokrát vyspovídala Lucii Hermánkovou, což je lektorka krizové intervence z organizace Cesta z krize, která provozuje non-stop krizovou linku pro dospělé. No a budeme se bavit vlastně o kontextu náročnosti léta, letních prázdnin. Protože léto pro rodiče není možná tak oblíbené období, stejně jako to je pro děti, kterým končí povinnosti a škola. Oni naopak mají povinnosti víceméně dvojnásobné, protože se o ty děti nějakým způsobem musí postarat. A to sebou nese spoustu úskalí, které právě třeba takové místo, jako je ta krizová intervence, může vyřešit.
0: Je tu jedna výjimka, když je rodič učitel, tak to má o prázdninách daleko
1: ano,
0: snaží.
1: Tímto
0: zdravím svou sestru. Užijte si odpoledne s Martinou Foldinovou a já tady budu zase zítra.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

klubu pravděpodobně dnes ve středu odpoledne nejste, ale rozhodně taky doufám, že nepláčete. Tears in the Club, to je totiž skladba v podání FK Twix a taky hudebníka z Kanady Weekenda na vlnách Rádia Wave, kde taky jinde, když jste klikli na to tlačítko a pouštíte si živé vysílání Rádia Wave. Martina Foldinová za mikrofonem až do dnešní zhruba 18. hodiny. Co nás čeká a nemine v těch následujících třech hodinkách, tak třeba to bude ukázka z našich fasád s Alenkou Harciníkovou, taky koukneme na Zbrusunovou audioknihu Rádia Wave. No a do třetice všeho dobrého a zlého, tak kolem 17:30 nabídnu Zbrusunové houpačky, kde se vlastně tentokrát věnujeme letním prázdninám. Tak velmi žánrově tematicky rozkročené následující tři hodinky, jak už tak bývá zvykem u nás ve vysílání Waveu. No a ať to zase proložím nějakou muzikou, tak nabídnu v následujících okamžicích třeba Airwaves, Elodie Gervais, no a teď novinka v podání kytarovky The Strokes, kteří si pro nás připravili track s názvem The Fruits of Conquest. Takže úplná novinka teď na vlnách Rádia Wave.

0: Vlny vzdušné a vlny zvukové Airwaves na vlnách Rádia Wave teď u nás v playlistu, ale před námi slibovaná ukázka z aktuální epizody našeho podcastu Fasády. Co když budou české domy za pár let vypadat trochu jako ty v Itálii nebo ve Francii? O tom, jak připravit naše budovy na klimatickou změnu, mluvila v dalším díle Fasád expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová. Díl poslouchejte už teď na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových platformách. Před námi slíbená ukázka.
1: Ale tak pozor, já si myslím, že barevné okenice třeba, to je jako opravdu hezký prvek. A viděla jsem už nějaké jako architektonické návrhy třeba rekonstrukcí rodinných domů a představte si třeba červené okenice, nebo modré okenice. Já si myslím, že jako to má svou estetiku pro určitý typ architektury, když s tím jako člověk takhle vědomě pracuje. A zrovna okenice, které známe právě z jižních států, Itálie nebo i z Paříže, třeba centra Paříže, tak to může být jako prvek, který z toho klimatu, které se k nám blíží, to středomořské klima, můžeme začít vlastně importovat k nám i s tou estetikou a těším se na nějaké architektonické realizace.
2: No to mě k tomu právě napadá, protože jsou třeba nějaké prvky, které byly ještě nedávno symbolem moderní architektury, ale dneska už se ukazuje, že v v té době častějších vln veder nefungují. Mně třeba osobně napadají celoprosklené fasády, tak je tohle nějakým příkladem?
1: Rozhodně. Celoprosklené fasády, já si myslím, že opravdu to myšlení minulého století. A přidala bych k tomu i třeba ta střešní okna anebo světlíky. Já samozřejmě střešní okna mají svůj smysl, když to je, bavíme se o podkrovních bytech a podobně. Ale právě ta střešní okna anebo třeba světlíky, které jsou po celé ploše té budovy, nějaké větší administrativní nebo veřejné budovy, tak tam právě jsou ty tepelné zisky nejvyšší. Tam, když nám celou dobu ze zhora svítí slunce, tak se nám pak přehřívá to atrium a musíme zajistit chlazení a chlazení těchto velkých objemů vzduchu je opravdu neuvěřitelně drahé. U těch administrativních nebo kulturních budov už se stává, že ty náklady na chlazení v létě jsou vyšší než náklady na topení v zimě.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu, s Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a je tady další Kulturistán, tady prostor pro nějakou kulturní pozvánku. Já tentokrát volím pozvánku festivalovou, která se dotkne nadcházejícího víkendu, protože mezi 31. červencem a 1. srpnem můžete zažít už 33. ročník festivalu Beseda u Big Beatu, tedy v Tasově u Veselí nad Moravou. Opět můžete už po 33. vypravit do Topolového hajku a můžete zažít festival s celkem nekompromisní kombinací československých umělců a zahraničních headlinerů. Na ten letošní ročník si můžete brousit zuby na třeba formaci Liturgy z Ameriky. Když kouknu na sousední Slovensko, tak dorazí Fulcrum se svojí debutovou dlouhohrající deskou. Z domácích jmen můžu zmínit třeba hudebníka HRTL, taky formaci Buchty Nouze, to vřele doporučuju zažít naživo. Josefinu Dusk, Matyášovi Kamarádi, Palma, něco, Anna Vaverková, formace Taige, moje velmi oblíbená kapela, taky pražská formace Dukla. Bude tam toho celá řada paleta, včetně doprovodného programu a na tom budeme participovat letos i my, protože můžete zažít podcast Boys, který moderuje Krištof Šimek přímo na Besedě. Takže připomínám Tasov u Veselí nad Moravou, 31. červenec a 1. srpen.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.
0: Duchaplná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Ve středečním odpoledni ladíte dnešní On Air na vlnách Rádia Wave s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Na dnešní středa 29. července přináší nejednu smutnou zprávu z hudebního světa. Mezi tu aktuálně čerstvě potvrzenou, pokud už jste zapli některý zpravodajský server, tak jste pravděpodobně slyšeli, že při dopravní nehodě právě dnes zemřel ve věku 56 let irský zpěvák Glenn Hansard. Neštěstí se mělo podle serveru Irish Independent stát vlastně velmi brzy ráno, když hudebník havaroval na motorce, a to v dublinské čtvrti Lucan. Hansard, připomenu, společně se svou tehdejší partnerkou, tedy češkou Markétou Irglovou, získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once, ve kterém on sám vlastně stvárnil i hlavní roli. Můžu zmínit, tak když kouknu do minulosti, tak tenhle dublinský rodák si už jako teenager vydělával hraním na ulicích irské metropole, školu opustil ve 13 letech, no a ve strýcově kapele hrál irské lidovky a ve 14 začal psát sám první písničky. Takže ta jeho hudební historie, kariéra se s ním veze velmi dlouho, vezla celý jeho život. Už od puberty, už od dětství. Pokud by vás zajímaly nějaké podrobnosti o jeho životě, i rozhlas.cz, sekce kultura, tam si můžete přečíst velmi podrobný a hezký článek, připomenout si třeba i některé videoklipy, jeho životní milníky. Já jsem zmiňovala skladbu Falling Slowly, tu vám teď v playlistu Rádia Wave pouštět nebudu, abychom se nepustili do příliš velkého patosu, ale zazpomínáme na jeho první dlouhohrající album, solové album The Swell Sea, na kterém právě můžete najít i skladbu Falling Slowly. Já vám ale právě z téhle desky teď pustím track Sleeping. Sleeping, still dreaming, still drifting off alone.

0: domácí velmi talentovaná hudebnice Karolina Beranová. Její skladba Prague teď na vlnách Radia Wave ve středečním odpoledni. 10 minutek nás dělí od 4. odpolední konkrétně, abych byla úplně přesná. No a do té 16. v playlistu třeba ještě Perfume Genius, Arka nebo The Curly Simon. A zároveň zmíním, že dnes 29. července slaví svátek všechny Marty, takže pokud některá z vás poslouchá, zdravit se přání všeho nejlepšího. No a ty následující skladby budou samozřejmě pro vás.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

playlist Radia Wave má i klidnější, umírněnější polohy, důkazem budiš i Zach Wheeler teď se skladbou Issy na vlnách Radia Wave. Je středa 29. července, 7 minut po 16. odpolední, ladíte dnešní odpolední on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. S muzikou jsme začali, s muzikou budeme pokračovat a právě protože je středa, tak mám pro vás i nějaký ten novinkový kousek naší rotace. No a tentokrát si pustíme ukázku londýnské reperky John Glacier, která se vlastně po vydání loňského debutu Like a Ribbon rozhodně nenudila, protože stihla spolupráce s třeba MC Colem, taky mou velkou oblíbenkyní, hudebnicí Blondshell, byla ale třeba i ve studiu s dvojicí Take a Day Trip, kteří obdrželi cenu Grammy v roce 2022. No a výsledkem toho posledního setkání je taky skladba Bond Girl, která nese známky výrazné inspirace detroitským technem, do jehož rovného beatu John Glacier vlastně sype své volné asociace. Tenhle track dostal taky videoklip, můžete se na něj kouknout na YouTube. No a v něm samotném se právě John Glacier sama převtělila do tajné hrdinky právě z názvu tracku Bond Girl na vlnách Radia Wave.

så stod den. Na piasku leży.

Ve středečním odpoledni na Waveu Francis of Delirium se skladbou Little Black Dress. No a nepředstavujte si teď vůbec malé černé krátké šaty. Naopak si představte bohatý kroj. No a přeneseme se teď společně vlastně na malou moravskou vesnici, kde se právě slaví hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a taky rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentiny. Obstojí pod tlakem očekávání a předsudků. Citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova můžete teď aktuálně poslouchat jako novou audioknihu Rádia Wave. Čas na to máte do 20. září. Tady je krátká ukázka.

Florentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké, sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hledíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

0: Duša, která je plná undergroundu, tak to je Dušan Vlk, teď i na vlnách Rádia Wave, ale my se společně přesuneme za nějakou tou kulturou, ať si třeba můžete naplánovat ten nadcházející víkend.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás tip na aktuálně probíhající výstavu v Kutné Hoře v tamní galerii GASK, protože právě tady vystavuje výstavu Na divoko Petr Válek. Výstava představuje tu nejnovější tvorbu Petra Válka jako takový fantasmagorický svět obrazů, zvuků a objektů někde na pomezí výtvarného umění, hudby a taky performance. Pracuje s fiktivní pamětí Sudet, s psychedelickými obrazy generovanými pomocí AI, s falešným folklorem a dětskou imaginací, ve kterých se mísí různá punková hra, hororové záběry nebo třeba groteska. Na divoko je tedy výstavou o vzpomínkách na dětství, o drsné krajině sudetského venkova, o chaosu současné reality, ale taky o nespoutané svobodě tvorby a neobvyklé kráse ošklivosti. Petr Válek s výstavou Na divoko teď aktuálně v Kutné Hoře a tamní galerii GASK, kterou vám vřele doporučuji k návštěvě.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. V sobotu večer na ČT Art a v i vysílání.

Bára Ungrová, Jan Kratochvíl, tedy domácí hudební duo 2 s ukázkou z jejich poslední dlouhohrající desky. Tohle byl track Eufo na vlnách Rádia Wave ve středečním odpoledni. Tak já doufám, že na nějakou tu euforii jste právě po boku formace 2 nastoupili, že vám způsobila příjemné pocity. No a že v těch příjemných pocitech budeme pokračovat i s následující skladbou, jak už jsem zmiňovala před chvilkou. Dneska je středa, no a středa u nás v playlistu znamená na celou paletu nových tracků. Představíme si další z nich, který teď budete poslouchat pravidelně. Stojí za ním americká zpěvačka, herečka, taky tanečnice Tinashe. Ta vlastně otevírá takovou novou kapitolu svojí tvorby, protože teď připravuje nové album Popstar. No a dalším ze singlu je taky track Crash Out, který vlastně navazuje na období, kdy po odchodu od velkého labelu znovu převzala kontrolu nad vlastní tvorbou. Po úspěchu jejího virálního minulého hitu Nesty, ale dál propojuje pop, taky klubovou elektroniku i současné R&B. No a na nové skladbě s docela takovým nadhledem komentuje tlak, který na umělce vytváří internet i kultura neustálého hodnocení. Pokud se těšíte na novou desku, připomínám, album Popstar vyjde 25. září. No a ty dosavadní ukázky, myslím, že dost jasně slibují nahrávku, která bude dost sebevědomá a taky velmi hravá. Pojďme si pustit ukázku. Teď je ten zmíněný nový track Crash Out.

0: Energičtí Royal Otis se skladbou Oysters in my pocket teď ve středečním odpolední na Wave. No a jak už jsem zmiňovala, dnes je 29. července, poslední červencová středa letošního roku. No a společně koukneme lehce do minulosti, která se váže k tomuto datu, ale koukneme třeba na rok 1817. To totiž bylo v Česku 29. července založeno Moravské zemské muzeum v Brně, tedy druhé nejstarší muzeum v českých zemích. Můžu zmínit třeba rok 1921, protože to v Hradci Králové byla v odpoledním maximu naměřena teplota vzduchu 40 stupňů, což byla až do roku 1983 vlastně nejvyšší absolutní teplota vzduchu změřena na území dnešního Česka. Můžu kouknout třeba i do světového dění, když kouknu na rok 1836, tak to v Paříži byl otevřen vítězoslavně vítězný oblouk. Ano, na to taky můžeme společně zavzpomínat. V roce 1958 byla 29. července založena NASA. V roce 1981 proběhla svatba Diany Francis Spencerové, no a prince Charlese. Pokud chcete vědět nějaké ty další zajímavé informace, které jsou spojené s tímto datem, koukněte na server wikipedie.org. Prostě tam velmi jednoduše napište 20. července, no a můžete se dozvědět spoustu zajímavých informací. No a já vám pustím spoustu zajímavé muziky ještě v následujících minutkách. Třeba Kevina Morbyho nebo Gina Dawsona.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Irský multižánrový hudebník Eden, teď na vlnách Rádia Wave, ještě předtím slovenská, ale v LA usazená hudebnice Adela s trackem KGB, tímhle velkým popovým hitem. To vše bylo hudební start a další hodinky vysílání u nás na Waveu. 17 hodin, 7 minut k tomu, téměř 17 vteřin, tak to bylo spousta sedmiček. Teď v jeden konkrétní okamžik, doufám, že jste pocítili nějakou speciální energii. Já se přiznám, že úplně ne, ale pokud ucítím speciální pocit, tak to bude hned v zápětí, protože před námi v playlistu hudební novinka, za kterou teď stojím já sama, nemyslím tím tvůrčím způsobem, akorát tím kurátorským způsobem, protože jsem jí k nám do playlistu vybírala právě já. Půjde o americkou hudebnici Chelsea Wolf, která teď akorát otevírá další kapitolu svojí temné tvorby, a to skladbou Cold. Je to vlastně nová ukázka z jejího chystaného už 9. alba The Dark, které vyjde už za chvilku, konkrétně 21. srpna u jejího tradičního hudebního labelu Loma Vista. Je to tedy zpěvačka, skladatelka, multiinstrumentalistka, na scéně už téměř 2 dekády se vlastně pohybuje někde na pomezí gothic rocku, doomu, folku, taky trochu experimentální elektroniky. No a ani tentokrát tu svoji charakteristickou zvukovou paletu neopouští. Spíš tedy se přiklání k těm klidnějším polohám své tvorby celkově. Rozhodně vám doporučuji kouknout na doprovodný videoklip ke skladbě Cold od režisérky Magdaleny Vosinské. Ten vlastně zachycuje takovou spiritistickou seanci, která se postupně mění v takový nadpřirozený rytm. Tak můžete kouknout už teď na YouTube Rádia Wave. A dobrá zpráva pro ty z vás, kdož v prosinci budou v Praze, můžete se zajít na její pražský koncert do prostoru Archa+. Chelsea Wolf, aktuální novinka na vlnách Waveu, skladba Cold.

0: Píseň s optimistickým názvem, nejsem si jistá, jestli s naprosto jistě optimistickým vyzněním Guess I'm Falling in Love v podání kytarovky Spoon, teď na vlnách Waveu. No a já mám pro vás ještě jeden kulturní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a ještě jednou se zastavím u tohoto aktuálního následujícího víkendu a nabídnu ještě jednu festivalovou pozvánku. Tentokrát na festival Bučení, což je festival experimentální elektronické hudby a audiovizuálního umění, který vlastně už od roku 2017 každoročně v Lubné u Poličky pořádá Spolek přespolní. Ten letošní ročník se poprvé odehraje na třech různých místech ve vesnici, tradičně tedy na zahradě Spolku přespolní a taky v místním kině. Novým místem je kaple svaté Anny. No a letos se pro vás chystá zhruba 20 hudebních a AV vystoupení, včetně nočních DJ setů, zvukových instalací, projekcí a nejrůznějších workshopů. Můžu zmínit některá jména, která jsou na letošním line-upu. Třeba z Británie dorazí Eggmeat, taky můžu zmínit BJ Holy, taky z Británie, jméno, které doputuje napůl z Portugalska, napůl z Británie, Rodrigo Constanzo, též na aktuálním line-upu, třeba i Judith Hamam nebo LA Cats, bude tam celá paleta, řada jmen. Pokud chcete znát kompletní line-up festivalu Bučení, který proběhne 31. července a 1. srpna, tak koukněte na bucení.přespolní.org, kde si můžete prohlédnout kompletní line-up Bučení s pořadovým číslem 9 a Lubna u Poličky.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: prázdniny.
1: No tak ty jsou super, nebo to si minimálně rozhodně myslí každé dítě. Pokud ale naopak máme děti, tak ty dva letní měsíce, kdy nefungují školy a školky, můžou být docela výzva. Rodičům přibývá nárazově celá řada povinností. Vozí děti na příměstské tábory, berou je s sebou do práce, řeší, co budou doma sami obědvat. Navíc je tu tlak, že tenhle čas bychom si společně měli užívat, a to nehledě na to, jestli na to máme síly nebo třeba peníze. V aktuálních Houpačkách tohle všechno probíráme s Lucí Hermánkovou, lektorkou krizové intervence z organizace Cesta z krize, která provozuje non-stop krizovou linku pro dospělé. No a probereme třeba i rodinné dovolené, které někdy bývají takzvanou třešničkou na dortu. Jak už jste asi pochopili, před námi je z Brusu nová epizoda našich Houpaček. Já se s vámi pro dnešní den loučím, tak se mějte moc hezky. Tady jsou Houpačky.
2: Houpačky.
3: Houpačky.
2: Houpačky.
3: Magazín pro aktivní rodiče.
2: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
4: Na rádiu Wave posloucháte Houpačky, posloucháte Český rozhlas a od mikrofonu vás zdraví Michaela Sladká. Na druhé straně dneska Lucie Hermánková. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vy jste supervizorka krizových služeb a lektorka krizové intervence. K nám přicházíte z organizace Cesta z krize.
5: Ano, je to tak.
4: My začneme dneska v létě, které teď divoce probíhá. Houpačky, které teď spolu natáčíme, se vysílají v polovině letních prázdnin. Jaké je tohle období z pohledu vaší profese?
5: No, jak jste o tom mluvila, tak se mi úplně vrátila vzpomínka, protože mám samozřejmě za sebou taky historii rodičovskou. Mám dvě dcery, které jsou 2 roky od sebe, takže když byly malí, tak ty letní prázdniny, to si pamatuju, to byla strašlivá zátěž. Takže si asi umím představit, v jakém napětí a v jakém jako myška, která musí všechno postíhat a všechno poschánět. Někteří rodiče zažívají toto a ne letní pohodu. Z hlediska té mojí práce, ta naše organizace Cesta z krize provozuje 2 non-stop krizové linky. Jedna je s číslem 116 123, druhá s číslem 116 000. Obě mají společné to, že jsou zdarma a non-stop. A pro rodiče je nejvhodnější právě ta linka 116 000, která nese název Linka pro rodinu a školu. A tam nám právě rodiče volají s nejrůznějšími potížemi, které okolo svých ratolestí mají. Samozřejmě i během školního roku. Během školního roku se nás obrací i učitelé a další dospělí, kteří pracují s dětmi. Ale o prázdninách se ta skladba těch hovorů trošku jako mění. Jednak školy o prázdniny nefungují, ale to, co nám ubyde v uvozovkách, ubyde od škol, tak to vynahradí letní tábory a jiné pečující osoby, které mají ty děti třeba u sebe, když právě rodiče pracují, tak se o ně starají. A i ty prázdniny přináší nějaká specifická témata, která jsou trošku jiná než během toho školního roku.
4: Pojďme si k tomu trošku říct ještě víc. Jenom to rodičování během těch letních prázdnin, když třeba nemáme peníze na to jet na dovolenou nebo nemáme peníze jet na tábory a jsme hodně všichni spolu, ale zároveň rodičům přibývá ta povinnost jednak ty děti zajistit i třeba jako jenom uvařit, ono to zní, že jako hloupost, ale jako řešíte to každý den, anebo je trošku zabavit. Promítá se to do těch hovorů nebo do té únavy, nebo vidíte to tam?
5: Ano, samozřejmě rodiče, kteří nemají babičky, dědečky, tety, strejdy a různý další příbuzní, kteří by pomohli s tou péčí o dítě, nebo nemají dostatek financí právě na nějakou společnou dovolenou, nebo aby aspoň dětem zaplatili letní tábory, něco podobného, tak jsou v obrovské zátěži. To je jasný, protože musí zvládnout svůj běžný pracovní program a do toho ještě starost o děti, včetně toho vaření, jak jste zmínila. Co si myslím, že největší kámen úrazu, že jsou přesně ty maminky, které mají pocit, že když teda jsem nezajistila, aby se o ty děti postaral někdo jiný, tak to musím urvat všechno sama. a urvat všechno sama není možný. To prostě nejde. Takže ty maminky potom jsou strašně vyčerpaný. Ku podivu, je to poměrně i v odborné literatuře je to popsaný, že vlastně člověk po omezenou dobu zvládne jako velkou zátěž. Omezená doba může být klidně měsíc, dva, nebo prostě tu dobu, kdy se o ty děti postarat musím. A když už teda konečně zase do té školy nastoupí, tak přijde nějaký zlom, přijde teprve nějaká krize. Teprve doběhne ta únava, to vyčerpání. Takže paradoxně vlastně, když bych to měla vztáhnout na to, jak se to projeví v úrovni duševního zdraví těch maminek, tak to září. Že to vlastně všechno zvládnou, do toho září udržej. A pak, když už konečně můžou trošku pustit, tak se vlastně zdekompenzují. Takže můžou tam nastoupit různé obtíže typu zvýšená deprese nebo nějaké úzkosti, ale spíš jako by setrvalejší. Během těch prázdnin to může být spíš jako úzkostní stavy ve smyslu jako měla bych být doma, protože je tam dítě samotný a vlastně nemůžu, protože v práci je něco neodkladného. Ježišmarie, jestli já to stihnu, teď mi nejde tramvaj, co s tím udělám. Jo, to jsou spíš jako situační věci, ale jak se to nazbírá za ty dva měsíce, tak v září teprve se to vlastně propíše až do toho duševního zdraví.
4: My máme teď možnost rodiče sklidnit, protože jsou teprve v půlce těch prázdnin. Tohle to určitě tu situaci, co jste teď načetla, zná spousta z nás. A to si myslím, že se asi dá stáhnout i na otce, i když zatím se bavíme o matkách, tak vlastně, že to jsou oba ty rodiče. Tak co můžeme dělat, když cítíme, že je toho na nás jako fakt moc dlouhodobě a jsme teprve v půlce a víme, že se to nezlepší, že práce bude pořád, děti budou pořád a srpen, ještě od kterého očekáváme, nebo se očekává, že bychom si měli vlastně všichni užít, že jo? Ještě je to to období, kdy přece si má ta rodina to hezky užít, ty prázdniny, tak jak si můžeme pomoct a nějak se o sebe postarat?
5: Jak se o sebe postarat, to když tak nechám za chviličku, ale myslím, že je důležitý ještě to předtím. To je nějaká myšlenková práce sama se sebou a tady už je to úplně jedno, jestli jsem máma nebo táta. Ve chvíli, kdy mám ve svý hlavě, že tohle všechno musím zvládnout, to je cesta do pekel. Takže je dobrý si přiznat, tyjo, hele, tohle je nad moje síly. Tohle vlastně jako jeden člověk nemá šanci zvládnout. Potřebuju, aby mi s tím někdo pomohl. Takže v ideálním případě, když jsou rodiče dva, tak tu péči můžou nějak jako rozdělit. Nebo jsou samozřejmě rodiny, kdy ty prázdniny mají rozdělené už třeba rozsudkem soudu, že? Protože prostě máma má od do, táta má od do. To znamená, veškerý ten volný čas, který mám a nemusím se o ty děti v tu chvíli starat, využít plně pro sebe. Ne, rozhodně to nezaplevelit tím, že budu mejt okna, gruntovat dům, stíhat všechno to, co jsem doteďka nestihla. Ne, ono to počkalo doteďka, počká to i dál. Takže je důležitý vlastně plánovitě o sebe pečovat a využívat ty drobné mezery, kde můžu, a opravdu si naplánovat péči u sebe. To je strašně důležitý.
4: Když nám to nejde a už tu úzkost pociťujeme, tak co pak?
5: Samozřejmě, když zavoláte na 116 000, tak vás přesně tímhletím směrem povedeme. Co je dobrý, po tom telefonu můžeme s těmi rodiči pracovat ve chvíli, kdy zavolají. To znamená, oni v tu chvíli něco prožívají, něco cítí, potřebují to někomu sdělit. Potřebují sklidit, že nejsou špatní rodiče, potřebují vlastně od někoho slyšet, že dělají, co můžou, že nemůžou jako po sobě chtít víc. A teprve pak můžeme plánovat, co pro sebe můžou aspoň malýho udělat, aby jim bylo aspoň o trochu líp. Ideálně udělat nějaký opravdu si plán, ty okýnka volnosti si vlastně nenechat vzít, ať se děje, co se děje.
4: Mm-hmm. Co je to za situace, kdy se třeba rodiče ozvou?
5: No, buď to je to právě už jako spěhu k tomu vyčerpání, takže to jsou takový jako hovory v 8-9 večer, kdy děti už teda spí, když jsme u těch menších samozřejmě dětí. A ta maminka konečně si sedne s úlevou, že teda děti uspala a teď má pocit, že už se z toho křesla nezvedne. Ví, že by se měla jít najíst, ví, že by se měla jít osprchovat, ví, že by měla si jít lehnout, ale vlastně není toho moc schopná, protože prostě je tak unavená, že už ani nemůže z toho spát. Jo, takže poruchy spánku jsou další věc, která může vlastně ty lidi potkat. Jenom z toho prostého přetížení a přesycení tou péčí.
4: Co se stane, když vytočíme to číslo?
5: Uslyšíte někoho z nás, někoho z našeho týmu. ohlásíme se vám jako linka pro rodinu a školu a budeme se ptát, co se děje. To znamená, budeme potřebovat zjistit, jestli se něco stalo akutního, nebo jestli prostě potřebujete s něčím poradit, nebo jestli potřebujete spíš jako pozdílet všechny tyhle trable a těžkosti, nebo jestli potřebujete pomoc naplánovat nějakou změnu, aby vůbec vlastně ty nároky toho života jste do budoucna mohli zvládat. Mm-hmm. Hodně na krizových linkách se pracuje s prožíváním toho člověka, ale není to jenom o tom, že bychom někoho chlácholili a říkali mu, jak je skvělej. Cílem je, aby opravdu se nějaká reálná změna stala. Nějaká reálná změna směrem k tomu dobrému.
4: Uslyšíme se opakovaně?
5: Jasně, můžete, nebo kdokoliv, nejenom vy, kdokoliv, kdo nás poslouchá, se může ozvat i opakovaně. Bývá to docela častý, zvlášť pokliže ten volající řeší něco, co je akutnějšího. Jo, typicky nějaké jako spory o děti mezi rodičema v rámci nějakých rozvodů nebo rozchodů, nebo nějaké konflikty při té porozvodové péči, nebo to můžou být i konflikty v rámci ty široké rodiny. Jo, třeba, já nevím, děti jsou zvyklí doma mít nějaký režim, něco dělat a teď ty rodiče zjistí, že u babičky, u dědečka žádný režim není. A může to přinášet i nějaké hádky jako v té širší rodině. Pak samozřejmě se může stát, že se něco stane na letním táboře, když je to dítě, nebo když třeba je někde u rodiny kamaráda. Jo, nedej bože, když se stane něco akutního typu, nějaký úraz, nebo se tam to dítě nějak psychicky zdekompenzuje. To už jsme spíš u těch trošku starších. Teď mám na mysli třeba téma sebepoškozování nebo sebevražedných myšlenek, který samozřejmě už jako se objevují klidně okolo 10. roku věku dítěte.
4: Mně napadá to léto, než půjdeme k té sebepéči, kterou jsme slíbili, jestli není jako u některých věcí takovým jako katalyzátorem toho, že
5: urychlováš.
4: Trošku, no jasně, že jako odpadne ten systém, ale nevím, jako jsem like, ale tak mě napadá, jestli vlastně toho víc jako nevyplave na povrch v těchto těch měsících.
5: Může to tak být a jsou tam vlastně ve hře dvě věci. První je, jak jste zmínila, ten urychlovač, akcelerátor, katalyzátor. To bývají společné dovolené. To znamená, lidi, kteří během celého roku nejsou zvyklí spolu být 24-7, najednou odjedou na 14 dnů na dovolenou a jsou spolu 24-7. Už to samotný vlastně...
4: A čekají, že to bude
5: zátěž.
4: Fajn ještě,
5: přesně,
4: že?
5: A ještě tam je to očekávání, musíme si to užít, že jo? No, tak si užijou, ale užijou si obvykle to, co úplně si užít nechtějí. To znamená hádky, nějaký konflikty, jo, najednou prostě samozřejmě vyplavou věci, na který předtím dřív nebyl čas. A už jenom to napětí, jako být spolu pohromadě, když na to nejsme zvyklí, to je taky zátěž navíc. Jo. Takže dovolený bývají akcelerátorem toho, když tam pod povrchem bobtná nějaký problém. Obvykle na ty dovolený vyplave. A druhá věc, která se tam propisuje, letní prázdniny je něco jako vymknutí se z normálního běžného systému. A zase z odborné literatury, z praxe je jasný, že jakmile máme nějaký řád a jsme na něj zvyklí, tak ten řád nás vlastně jako drží. Že se o něj můžeme opřít, jsou to sice nějaký stereotypy, ale vlastně nám šetří energii a funguje to. A ve chvíli, kdy ten řád vlastně najednou není, protože škola není, všechno je jinak, tak to dá hroznou práci vlastně se zase navyknout na nějaký nový stereotypy, který navyknu na 2 měsíce a pak zase nejsou.
4: A my je potřebujeme.
5: Přesně tak. My potřebujeme, aby jsme dobře fungovali, potřebujeme mít nějaký pevný body, pevný řád, pevnou strukturu. A když ta struktura zmizí, tak se nemáme o co opřít a může nás to zuskočňovat. To na nás klade vlastně nárok tu strukturu si jako nově vymyslet. A jak to jako zařídit, když na to vlastně nemám kapacitu, nemám sílu, nemám energii, nemám zdroje.
4: Ještě k těm dovoleným, já jsem se na to moc těšila, na tohle téma. Jaká rodina jsme? Nejsme spolu zvyklí být 24-7, ale na tu dovolenou jet chceme, protože jasně, prostě chceme, máme různý důvody. Dá se na to nějak podle vás nachystat?
5: Rozhodně dá. Na tu dovolenou se připravit dá minimálně v tom, že nemusíte být pořád všichni dohromady. Že je možný se tam plánovitě nevymýšlet, jako že, já nevím, jedno dopoledne půjde máma s dětma tam a táta bude mít volno. Odpoledne si to otočej. Jo, taky je možný, aby třeba nebyli se všema dětma najednou, to záleží na tom, jak ty děti jsou velký, že jo. Ale jako mít ten požadavek, že pořád, celou dobu budeme všichni spolu, budeme dělat všechno dohromady a budeme šťastní, to je nesmysl, to nejde.
4: A taky třeba by se možná mělo přihlížet k tomu, co se tam bude dělat, ne?
5: Jasně, ta dovolená by měla splňovat potřeby jako všech členů té rodiny, ale když máte věkový rozptyl těch dětí, najít něco, co bude bavit každýho, je těžký. To prostě nejde zařídit. A jsme zase u toho, že chcem po sobě něco jako rodiče, co je nesplnitelný.
4: Slíbili jsme tu sebepéči. Tak jsme teď v tom letním období, víme, že to je těžký, cítíme to, jak se o sebe hezky postarat.
5: Najít si nejenom ty chvilky, ale ideálně řízeně okýnka, které budou jenom moje. Čas, kdy vím, že o děti bude postaráno, protože se postará druhý rodič, nebo se postará někdo jiný, zletilej, ideálně nějaký příbuzný, nebo aspoň prostě, já nevím, maminka, kamaráda, spolužáka. A ten čas si nenechat vzít. A najít si něco, co mě osobně pomáhá. Každý to máme trošku

0: vědět, co mi pomáhá tu energii zvedat. To znamená, potřebuji ty aktivity, potřebuji se fyzicky unavit, nebo naopak jsem ten typ, který potřebuje vypnout, který potřebuje fakt jako relaxovat. A když bych se nutila do fyzické aktivity, tak mi to vlastně nepomůže. Takže dobrý je znát sám sebe a vědět, co mě osobně pomáhá. A přesně takhle na té lince 116.00 s těma rodičema jsme schopni jakoby probrat nějaký možný scénáře, nabídnout možný cesty. A ty cesty nejsou univerzální, každý člověk má trošku jinou.
1: Ještě jste zmiňovala ty poruchy spánku a to, že během těch prázdnin typicky vlastně všechno udržíme a složíme se až po nich. Jaký nám naše tělo nebo naše hlava dává varovný signály, že to vlečeme toho hodně a že to pro nás není dobrý a měli bychom jim věnovat v tom letním zápřehu pozornost? Napadá vás něco?
0: No, ono se to propisuje do celého člověka. To znamená, ty signály může, a zase podle toho, jak jsme každý udělaný, každý jsme originál, někdo to zachytne nejdřív na těle. To znamená, něco bolí. Nějaký prostě, já nevím, někoho bolí kříž, někoho bolí za krkem, někoho rozbolí žaludek, každý to má trošku jinak. Jo? To znamená, něco se děje v těle. Cítím to, že to tělo není v pohodě. Další signály můžeme samozřejmě zachytit i v té psychice. To znamená, pořád myslím na něco, jak to nestíhám. Vlastně vždycky, když se přichytím u toho, Ježíš Maria, nestíhám tohle, nestíhám tamto, Ježíši, kde jsou ty děti, já jsem zapomněla koupit tamhle to. Tenhle ten schon, zná ty myšlenkový kolečka, který se v té hlavě dějou a který nám jako nenechají vlastně vypnout. Jo. Takže to je signál přetížení, když ty myšlenky vlastně takhle jako se v té hlavě točí a neumíme vypnout ani v noci. To znamená, už v noci, když si dolehnout, už jako si říkám, pane bože, jak to zítra stihnu, bude tohle. Jo, a tam je zárodek toho, že pak jako opravdu neusnu. Takže to je psychika, a pak se to samozřejmě propisuje i do těch sociálních vztahů. To znamená, lidi okolo nás si můžou si všimnout, že jsme třeba podráždění, nebo že se stahujeme do sebe. Jo, obvykle se toho ty blízký, který nás znají, všimnou daleko dřív než my sami. Že prostě se tam stala nějaká změna. Že jsme najednou nějaký jiný. Obvykle nejvíc jako roztržitý, podrážděný. Máme tendenci jako na ty děti jako křiknout, protože prostě už jich máme dost, i když to normálně neděláme. Jo, prostě propisuje se to do toho chování vlastně.
1: To si pak vyčítáme, přesně to zhoršuje všechno.
0: A to je přesně to kolečko. Obvinuju se, cítím pocity viny, mám výčitky svědomí a už jsme u zárodku úzkostných myšlenek, které nám pak nedají spát a už jsme u poruch spánku. Takhle se to prostě nabaluje jedno na druhý.
1: A pak byste teda volala? Nebo co byste dělala?
0: Ideálně ještě předtím.
1: Jo.
0: Ideálně ve chvíli, kdy to zachytím. Jo? Buď to sama u sebe, anebo mi to někdo řekne z okolí. Nebo se přichytím u toho, že teď jsem se prostě na tu svoji dceru Aničku fakt jako ošklivě utrhla, protože prostě sakra už mi to říká po desátý, já už jako fakt jako nemůžu. Jo. Takže v tu chvíli. Jo. Snažíme se těm rodičům na té lince 116.00 vysvětlit, že všichni jsme jenom lidi. To znamená, i rodič má právo dělat chybu. A když tu chybu udělá a třeba nechtěně na to dítě zakřičí, tak to dítě to zvládne, když potom za ním přijde a dobře mu to vysvětlí. Třeba se i omluví. To znamená, to dítě to zvládne. Nemusím se kvůli tomu bičovat. Jako myslím, ne, fyzicky samozřejmě měla obviňovat se, jo. Ale už jenom to, že s tím chci něco udělat, tak fajn, zvednu telefon, zavolám, proberu to s někým, kdo v tu chvíli je nezávislej, má na to nějaký nadhled, může mi s tím pomoct a příště třeba to buď to neudělám, anebo cítím, že už to na mě jde a dokážu se tomu vyhnout. To je taky dobrý. Vlastně se naučit se tomu vyhybat. Když jako cítíte, že vám ty emoce už jako takhle stoupají, teď tady ukazuju rukou, jak to leze nahoru, tak umět to zastavit a třeba na chvilku jako odejít, skvělý. Ale obvykle to se člověku nepovede jako na první pokus. Je to potřeba trénovat.
1: Spolupracujete nějak s linkou 112?
0: Ano, linka 112 spíš jako kontaktuje linku 116 123, a bývají to často kontakty, kdy ten volající si chce třeba nějak ublížit akutně nebo nebo uvažuje o sebevraždě nebo něco takového, protože ta linka 112 samozřejmě nemá prostor s tím člověkem mluvit 20 minut.

0: není možný. Bohužel se nám stává, zvlášť v těch posledních měsících, že nám 112 volá na tu linku 116 123, ale nedovolej se, protože prostě mluvíme s někým jiným. Jenom pro příklad, abyste si dokázali představit ty čísla. Na lince 116 123 máme měsíčně přes 13 000 pokusů o to, aby se ty lidi dovolali a nedovolejí se. Jo, jako 13 000 a něcokrát se nám ten člověk prostě nedovolá. Protože v tu chvíli mluvíme s někým jiným. Takže my bychom potřebovali navýšit kapacity, potřebovali bychom, abychom v jednom okamžiku měli ve službě několik lidí, aby se ta nedovolatelnost aspoň o něco snížila. My jako organizace, jako Cesta z krize děláme, co můžeme. To znamená, na příští rok jsme Ministerstvo práce a sociálních věcí, což je náš největší donátor státní, psali žádost o navýšení kapacit. Ale to bude až příští rok. To, co mě teďka v tuhle chvíli trápí úplně nejvíc, je letošní rok. A letošní rok vypadá tak, že nemáme dostatek financí na to, abychom obě ty linky udrželi v provozu do konce roku. Takže to je důvod, proč jsme vyhlásili veřejnou sbírku, máme transparentní účet a na našich webových stránkách je možnost nám jakoukoliv částku darovat, což bychom byli velmi rádi.
1: A lidi volají zdarma.
0: Přesně tak.
1: Ty 116 jsou všechny nonstop.
0: Přesně tak. Mm-hmm. Jakmile něco začíná 116, tak máte jistotu, že to je zdarma a že to je nonstop. Mm-hmm.
1: No a teď ty hovory, třeba to, co můžete vy pozorovat ve vaší organizaci Cesta z krize, tak jich přibývá pořád. Si i já jakoby představuji, jestli si to správně představuji.
0: Ano, ano. Představujete si to správně. Hovorů neustále přibývá. Což už jsem deklarovala tím, jak nám roste ta nedovolatelnost. Pro ilustraci v lednu to bylo nějakých 11 tisíc, v květnu, v červnu už jsme na 13. Mm-hmm. Samozřejmě roli tam hraje i naše spolupráce s různými zdravotnickými a sociálními službami. Jenom pro představu, asi všichni neznáte, chápu, nelekejte se teďka toho názvu. Je to web, který má název sebevraždy.cz. Je to velice dobře udělaný web, spravuje ho Národní ústav duševního zdraví. Jsou tam velmi užitečné informace i pro ty blízký těch lidí, jo, co mají říkat, co nemají říkat, jak se mají chovat, jak můžou tomu svýmu blízkému, který je ohrožený třeba sebevraždou nebo sebepoškozováním, pomoci. Když ten web otevřete, odkazuje na číslo 116 123. Právě protože ta linka 116 123 se profiluje pro ty akutní případy, to znamená přesně ohrožení zdraví a života, různé tragédie, které se prostě stanou a dějou se pořád. Takže to je web sebevraždy.cz. Nedávno proběhla kampaň Správy železnic, který taky vlastně dělají hodně pro prevenci sebevražd, spolupracují s námi. Takže na nádražích, na světelných tabulích byl odkaz na naše číslo, protože prostě v České republice je to poměrně jako četný jev, že lidi buď to si chodí lehat na koleje, nebo skáčou do kolejiště. Tak aby se tady tomu předešlo, Správa železnic vytipovala prostě riziková místa, kde tohle nebezpečí hrozí, tam umístila cedule, kde je na nás telefonní číslo. Takže snažíme se prostě dělat, co můžeme, abychom vlastně té české populaci ukázali, že mít myšlenky na sebevraždu se stává a když mě někdo v této těžké chvíli podrží, tak to může skončit i tak, že tu sebevraždu třeba aspoň odložím. Nebo že ještě si dám šanci a zkusím nějakou pomoc. Jo. Takže pro nás je důležitý ten vzkaz, který je taky umístěný na tom webu sebevraždy.cz PSŽ. Vždycky se dá ještě něco udělat.
1: Vždycky se dá ještě něco udělat. Pojďme úplně na poslední věc našeho rozhovoru a možná co byste teď řekla rodičům, kteří nás poslouchají a mají před sebou ještě měsíc prázdnin? A i dovolené možná. A možná jenom tak mají před sebou nemalý úkol jen tak spolu být.
0: Vydržet. Ono to skončí. Ano, dělám si trošku legraci, ale zase pomáhám si nějakou odborností. Člověk líp vydrží zátěž, když ví, že má konec, kdy je jasný ten plán. Jo, daleko hůř se nám nese zátěž, kdy nevíme, jak dlouho to bude trvat. Jo, to jsou takový ty, jako když vám někdo třeba umírá a nevíte, kdy ten konec přijde. Ale prázdniny naštěstí jsou jasně ohraničený. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zpráva je, že na příští prázdniny bych se měla lépe připravit, pakliže už v půlce prázdnin jako cítím, že už na to nemám sílu. Takže je potřeba během toho školního roku opravdu využít veškerý možný zdroje, distribuovat tu péči o ty děti, najít si tam ty nejenom okýnka, ale pravidelné sloty, kdy se budu věnovat sám sobě. Vlastně se naučit jako celoročně o své duševní zdraví jako pečovat, nejenom o to fyzické, ale i to duševní. No a pak mi nezbývá, než rodičům jako držet palce, aby to zvládli. Zvládli to jako spousty generací rodičů před nima, tak doufujeme, že to zvládne i ta současná generace rodičů.
1: Lucie Hermanková byla s námi v Houpačkách. Děkuji, že jste přišla a hezký zbytek léta.
0: Děkuji vám.
2: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty. A poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
3: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific operu Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádio Wave. Slejvák.
5: Čau Kristy.
6: Čau Míro.
5: A čau všichni, kdo nás posloucháte. Dneska tady s Kristý Roháčkovou, filmovou kritičkou a jak by Vilma řekla, i naší kamarádkou. A ty tady dneska zastupuješ právě Vilmu, která opět píše diplomovou práci. Takže děkuju, že jsi zde. A tím, že jsi tady filmová kritička na iRozhlas.cz, tak to bude dneska takový filmový trošku. Probereme, jak chci probrat. Srdce rváče v českém překladu. Mm-hmm. A chci probrat Odysseu a taky Bardotky, Bobule a Bobulky a Avengers Doomsday.
6: Já jsem připravená, možná ne na všechno z toho, co si vyjmenoval. Úplně, ale uvidíme, dáme to.
5: Je toho, prostě teď se toho dělo hodně těch filmových věcí a ještě než k ním ale přejdem, tak se vrátím do pátku, kdy jsme slavili narozky a jenom udělám takový jako rychlý poděkování všem, kdo tam přišli, protože to bylo hrozně roztomilý a hrozně příjemný a hrozně hezký, milý a děkuju všem, kdo došli. A vlastně ještě chci dát speciální shoutout těm, kdo přišli sami, protože to mi přijde hrozně hustý.
6: Že jste je nemuseli podplácet? Nebo jak
5: nemuseli jsme
6: sami?
5: Podplácet, oni přišli jako sami, jako bez nikoho dalšího. Jakože jeden člověk sám.
6: Vypravovali jste ty autobusy fanoušků, ale tady tyhle ty přišly
5: sami. Někdo tam prostě přišel ještě. Ne, přijde mi to ale fakt hustý. A vlastně si říkám, že je to hrozně, já nevím, jakože já se někdy bojím jít sám za sebe na nějakou sociální událost. Mm-hmm. Že si říkám, to nikoho neznám a to. A vlastně pak v někoho vidím a říkám si, že to je hrozně jako super, že se člověk jako hecná jde.
6: To je, když už jsme u těch filmů, to je ta věčné téma na sociálních sítích, prostě chodit do kina sám, mm-hmm. jestli je to nejvíc ponižující zážitek tvého života. Já přísahám, že není. Je to ten nejlepší vlastně reálně, to, jak můžeš sám trávit čas, jako, když je nechceš trávit se svými myšlenkami.
5: No reálně do kina to jako tam jsem to překonal, to zvládnu, tam to je dobrý, do kina to dovedu jít sám a vlastně mi to přijde super, protože jako když jdu s někým, tak jako já se často pak soustředím jako dává pozor.
6: Směje se, kde se směju já.
5: Brečí taky, můžu brečet. Takže vlastně jako se dost soustředím na toho člověka vedle mě a málo na ten film. A když jsem sám, tak je to úplně super.
6: Myslím, že přemýšlím, jestli jsme spolu někdy byli v kině.
5: Byli jsme spolu v kině na tom filmu s mladým Hughem Grantem.
6: Ano, my jsme spolu vlastně byli na Maurice. Jasně. Jo. Ale tím pádem už si nepamatuju, jestli ty seš takový ten člověk, co rád komentuje, co se tam děje. Protože mám takové kamarády a miluju je a jsem velmi ráda za to, když komentují něco před filmem, během traileru, skvělý.
5: Během traileru miluju komentovat, během traileru,
6: během
5: to mě baví.
6: Titulku, to ještě dojíždíme, ten pocit, dobře. A hlavně po tom filmu tam potřebuju někoho, s kým si řekneme, tak co, jaký to bylo. Během filmu jsem spíš takový ten člověk jako...
5: Ticho.
6: Už tichoučko.
5: Ne, já jsem taky tenhle člověk. Jakože komentuju věci a když na to nekoukáme v kině, tak to jsem jako hlasitý komentátor doma třeba nebo kdekoliv jinde. Ale jako v kině to nemám rád. No. Ani když někdo jako šeptá, prostě já tě se ani neslyším, ti nerozumím. Ani se mi tady říká, že jako mě to teď nezajímá, koukej se a řeknem si to pak, napiš si to na ruku.
6: Já zjišťuju, ale že tam... ten můj blok toho, jako během filmu se nemluví, mě pak blokuje i v tom říct prostě jako zhasni ten mobil, já to vidím, jak to tady svítí, etiketa, jsi v chrámu kinematografie.
5: Jako cizím lidem, že bys...
6: Cizím lidem.
5: Jo, no to se bojím je napomenout, no. A to jako vždycky jsem jako takový, že říkám, teď to udělám. A pak řeknu, ne, tak ještě vydržím chvilku.
6: Třeba to udělá někdo jiný. Jak to, že to nedělá někdo jiný? Toto nikomu jinému nevadí?
5: Tak teď
6: já
5: to
6: přeháním. Možná přeháním. Ne, tohle je opravdu špatný. Vypni to.
5: Nebo když si povídá někdo za mnou, tak pak teda jako se třeba odhodlám, když se jako čtyřikrát jako musím vyhecovat, tak pak se odhodlám a jako otočím se, ale nic neřeknu. A řeknu, si museli vidět, jak se na ně koukám, takže už budou určitě ticho. Ono ne.
6: Jak často to funguje?
5: No, jakoby nikdy. Ale je to úplně největší můj vrchol toho, co, jak se jako projevím vůči cizím lidem v kině. Že se na ně jakoby ošklivě kouknu. A to jako ani nemoc ošklivě, to já neumím. Tak jako, že bych se jako fakt na ně tak jako zamračil.
6: Ty všechno tu emoci vložíš do toho otočení krku.
5: Jo. A pak to jakoby telepaticky jim vyšlo ten signál, jakože a dost. No, a jak to zatím nefunguje?
6: Ale já věřím, že to není chyba tvoje, ale těch lidí.
5: No rozhodně, jakoby tohle není diskuzní klub, jako.
6: Ale vidíš, kolik minut jsme na tom strávili.
5: No je to, já tohle téma mám docela rád, ale teda jako komentuju rád věci fakt doma, to si neumím odpustit. Všechny jako filmy a tak jako, že to fakt komentuju, no.
6: Ten problém s domácími projekcemi je v tom, že tam většinou už pouštím něco, co už jsem viděla. Takže tam je přesně to, jako...
5: Taky to dělám,
6: se,
5: no.
6: Že je to vtipný. Smějeme se, je to vtipný.
5: Všimnu se z tohohle detailu před 5 minutama? Ne? Tak to vrátíme.
6: Se hrozně omlouváte, tak musím pauznout, protože věděl jsi, že... 10-minutový monolog, tak zpátky, pamatuj si to, ne?
5: Tohle je důležitý, počkej.
6: A Aragorn, jak tam nakopnul tu helmu.
5: Tak to je výborně. To taky dělám. No a tak je pravda, že akorát pouštím věci, které já jsem viděl a pozoruju jako reakce těch lidí. Tak jsem rád, že jsme na stejné vlně. A zajímá mě, jestli jsme na stejné vlně i teda, co se týče finále Heartstoppera. Mm-hmm. Protože to je teda seriál, který má 3 série a teď teda vyšel film, kterým se celý tento seriál uzavřel. A je to taková specifika, je to takový specifický, je to hodně sladký, hodně roztomilý a hodně fakt přeslazený. Ale jako byl jsem zvědavý docela na ten závěr. Já jsem, nejsem asi nějaký extra fan, jako mě se to jako nezískalo nikdy úplně, že třeba první série mi přišla fajn, druhou už jsem nezvlád, jakože už moc sladký. A pak takže jsem se tomu seriálu trošku smál a pak jsem viděl třetí a jako měl jsem tam teda cynický komentáře během toho hodně, ale vlastně jsem si pak řekl, že to bylo ok, že to bylo fajn. Takže jsem byl jako zvědavý na ten film. No.
6: jaký je tvůj verdikt?
5: No, jako, nevím, potřebuju to tady asi jako rozklíčovat. A viděl jsem, že ty jsi tomu dala 2,5 na Letterboxd.
6: A já jsem viděla, že ty jsi tomu dal 3.
5: No a pak jsem si říkal, že možná ještě snížím.
6: Já mám se Srdce rváčema vlastně dvě moje oblíbené hysterky, které ráda vyprávím. První je ta, že přesně když přišla ta první série, která opravdu neměla ještě to, jakože tohle bude ten cukříček, ale bylo to prostě něco odlehčeného a jako ten seriál, který ještě v té době vlastně, se bavíme o době před 4 rokama, pokud se nepletu, ale prostě byla to ta éra Sex Education, takže jako tyhle ty a ještě konkrétně britský seriály už jsme tady měli, ale tohle bylo něco samozřejmě víc zaměřené na LGBTQ tématiku a hodně mladé a tak vlastně jako cudně to působilo už od začátku, vlastně ten element komiksu tam byl neustále, ty letající lístečky a tak, ten motiv toho tam byl vždycky. A já vlastně jsem se s tím seriálem setkala tak, že jsem měla hodně špatný týden. Říkala jsem si, tahle je ta chvíle. Takže jsem si lehla na gauč, lehla jsem si na bok, embryonální poloha, zapnula jsem seriál a zvedla jsem se z té embryonální polohy ve chvíli, kdy to skončilo.
5: Za 7 hodin.
6: A cítila jsem se uzdravená. Oh. A bylo to přesně pro tady tohleto dokonalý. Mm-hmm. Ta druhá série, a já si myslím, pamatuju si, že jsme se o tom bavili tehdy, když šla, že už prostě jsme na to, a to jsme oba dva trošku jinak staří, že už jsme oba dva na ten seriál
5: starý.
6: Opravdu starý.
5: Jo. Přišel jsem si tak.
6: A já mám oblíbenou reakci, protože mám ráda drag queens Trixie a Kaťu, které vlastně na jedné nejmenované streamovací platformě mají svůj reakční pořad. A ty to strašně hezky komentovaly jako prostě tyhle ty ještě starší než já divačky. A ty v té druhé sezóně trošku jako já už prostě pociťovali, že ano, byli to 15-letí kluci, ale už mezi sebou měli nějaké sexuální napětí. Ale tím, jak ten seriál se opravdu držel tady toho cudného přístupu, kdy prostě jako tady jsou ty první dotyky rukou.
5: Jo. A ty se dotkla, co tam ty jiskřičky animované.
6: Ano, animované jiskřičky. A už to bylo jako, já už bych asi jako ten starší divák potřeboval, aby se tam dělo něco víc. Ale v hlavě stále tu reakci té Trixie, která říká, tady už by měl přijít nějaký sex, ale neměl by to být sex mezi těma dětma.
5: Úplně teď jsem si na to vzpomněl, jo, jo, jo.
6: A to se mě drží tady tohleto, což pak je velký paradox, že přijdeš k filmu,
5: a seš jako,
6: který podle
5: stop.
6: Mě
5: už to
6: sypal těch sexuálních scén pro někoho, kdo poslední vzpomínku měl tady nějaké jako terapeutické období před televizí, potom to, kdy to bylo tak cudné, až vlastně jsem si jako říkala, tak když bychom mohli postoupit někam, kamarádi, tak najednou they delivered.
5: Jakoby ten film, reálně fakt, my jsme 25 prvních minut, se v každé scéně zmíní sex nebo odehrává sex. A je to jako, že jsem si říkal, hej, už jako kluci, jako, co to je? No není hit trailery prostě.
6: Na to máme jiné seriály, na to máme hokej. No, je to pravda. Horší, podle mě, ale sex zvládám. Na tohle vůbec do debaty, jestli je v televizi a ve filmu příliš sexu. Kamarádi.
5: Ne, tak jako taky jsem to jako nestěžuju si.
6: Nestěžuju si.
5: Jenom
6: na
5: mě to zaskočilo.
6: Na co si stěžovat? Naopak. Je takový, a to je věc, co není jenom jako, co se podařilo teďka Srdce rváčům. A nevím, jestli je to problém nějaké jako zkratkovitosti nebo lenosti v tom horším případě, ale spíš je to taková ta jako nepřirozenost toho projevu, ale způsobená tím, že my řešíme nějaké důležité téma společenské a zdůrazníme to tím, že uděláme velký monolog. Ale zní to v tu chvíli jako nějaký aktivistický projev prostě před tím megafonem. Konkrétní scéna, a je to nešťastný, protože jakkoliv souhlasím s tím, co je řečeno, vidím i tu důležitost tohoto zdůraznit, tak ten způsob, jakým je to podané, takhle spolu lidi nemluví.
5: Myslíš No, kterou se, teď je tam víc, mám pocit.
6: Je tam víc, ale ta hlavní, co mě napadá, je vlastně trans kamarádka, která začne vyprávět o tom, jak v současnosti se bojí, protože zákony jdou proti ní a snaží se jí zbavit práv. A...
5: Jako moje reakce na to byla, že říkám nejdřív, OK, super, že to tam vytáhli, protože je to velký téma v Británii, omezování práv trans lidí a že to je prostě fajn, že to do toho šli. A pak jsem si řekl, ale počkat, když to tam bylo jenom asi na 3 minuty a šlo se pryč od toho úplně. A pak tam byla ještě ta hrozně nekonečná scéna z toho Prideu, nepříjemně dlouhá, kde úplně nonšalantně tahle postava no to není ani skandování.
6: Co chceme? Transpráva. Co chceme? Transpráva.
5: A to ještě ano. Máš víc energie než ona během toho teďka si to myslím. Nemám. No teď jsi měla víc energie než ona. To bylo úplně jako, jestli si říkal, hele, jako, já myslím, že jsem byl víc zapálenější do... Nevím, když jsem si šel koupit tady hot dog, tady párek v rohlíku, prostě se rozhlasil.
6: Hlad je velká emoce, Míro.
5: Pravda.
6: No takže, já nevím, mě tohle hrozně frustruje, když prostě já s tím souzním, ta message je správná, ale nelíbí se mi, že je podaná jako message. Mm-hmm. Nebo že není podaná šikovně, protože opravdu, když my spolu budeme vést rozhovor a já ti budu potřebovat říct, to, co teďka se děje, to je fakt jako strašný.
5: Tak... Spustíš teďka monolog.
6: Ano, tak spustím monolog. A ty budeš na mě koukat a budeš říkat, ano, to je teďka hrozně vážný monolog, máš pravdu. To... Už jenom zvedáš také tu ruku na to srdce. Povstaňte k vyslyšení
5: slzy,
6: české.
5: Slzy se mi derou do očí.
6: Ale to je, to se podle mě dělo, to byla věc, co mě trápila na nejvíc třetí série Teda Laso, kdy prostě najednou si to nemusíte nikdo vědět, ale prostě. Fotbalisti? OK. Ve třetí sérii najednou objevili problémy současného světa, ale opět k tomu přistupovali jako Ježiši, věděli jste, že ženy jsou častěji oběťmi revenge porna? A prostě z toho uděláme téma té epizody. Okay. Místo toho, aby se to zapletlo nějak do toho příběhu, dávalo to smysl pro ty postavy, tak najednou se postaví člověk v té šatně a řekne, Ježiši, věděli jste, že? Přečte tam tu příručku. A říkáš si, tohle
5: na sílu.
6: Je jako super, ale funguje to, a to je možná i ten problém, funguje to mnohem líp jako klip, co budeš sdílet na sociálních sítích. Jako PSA, no. Já už skoro prostě vidím tu Alisu Milánu, jak říká, co byste udělali, kdyby před vámi bylo dítě, které potřebuje pomoc. Takové ty reklamy UNICEFu.
5: Jo.
6: A teď to říkám velmi cynicky.
5: ale ne, jo, a prostě vlastně i dvouminutový monolog, to se hezky střihne do Reelska a jestli teď je všechno tak jako hezky vycentrovaný, tak prostě...
6: Ty narážíš na ten animák, že jo?
5: No, jsem toho viděl teďka, někdo jsem to viděl na
6: ano.
5: X. Jo, no ten, jak se to ale jmenuje, já jsem se jak se jmenuje ten animák.
6: Já jsem se rozhodla, že u animáku, který si nedal tu práci, že chce být celý vertikální, no. Že já si nedám tu práci si zapamatovat jeho jméno.
5: V pořádku, tak
6: já... Omlouvám svou chybu.
5: Ne, tenhle, já se na to jakoby napojuju, ale každopádně je nějaký animák, který se chystá do kin, velký animák, a když se podíváte na trailer, tak jako vlastně celý je takhle ve středu toho.
6: Ano, všechno se odehrává ve středu, aby se to dalo hezky oříznout na ty mobily.
5: Jako scary. Tak, no a právě tady ty monology tak na mě i taky působí a hlavně já jsem s tím filmem měl asi, já jsem si říkal, tak 3, jako asi roztomilý, ale pak jsem si řekl, možná mě jenom ovlivnil ten epilog, který byl asi hezký, ale jako to, co tomu předcházelo, to opravdu nemuselo mít 2 hodiny za A a za B, já jsem si říkal, ty, tak vlastně co byl ten příběh, já ani nevím, protože tam bylo asi tak 50 jako dějových linek, kdy teda ta ústřední byla jako daná to, že se teda Nick nemůže nějak odprostit, nebo prostě se, jako nějaký jako v problém v tom jejich vztahu, ale jako do toho se navalila. Dějová linka kolem toho, že Charlie je předseda a otvírá nějaký LGBT klub ve škole. Potom prostě dějová linka transpráv a toho teda podivného Prideu.
6: Prosím, skandujte ještě někdo.
5: Co chceme? Transpráva. Co chceme? jako takhle to, takováhle energie to byla. No a jako vlastně tam to bylo tolik. A do toho bylo namixované jako extrémní fanservice, jakože je, oni se objevili tady, na tady byli v první sérii. Jo, tady se drželi za ruce v první sérii. A jako randomně se, jako náhodně se zjevali na místech, aniž by to jako dávalo nějaký smysl. Jakože třeba fakt to místo, kde se tam drželi a dali si tu první pusu. Já jsem nepochopil, co to mělo, jako, že to byla nějaká událost, všichni byli v černým, já jsem si říkal jako pohřeb, Olivie Colman, která nemohla tam hrát prostě.
6: Ryb původní maminka.
5: Nebo nevím. A najednou vylezu do nějakého baráku a náhodou zrovna je to ten barák, jako, kde byli v první sérii a pláž, kde byli v první sérii a jako, už mi to přišlo, že my se jako očkytáváme ty místa, aby jsme se tam jako podívali. Jako v poho fanservice jako pro ty fanoušky, tak na ty je to cílený, ale jako vlastně mě to zklamalo trochu, no.
6: Mě vlastně v tomhle trošku utvrdilo, souhlasím s tím fanservice mimochodem, a fakt mi to přijde, že takové ty jako ty umělecké kudrlinky, kdy opravdu chceme dojet ty paralely a prostě ano, chceme, aby ty gify byly vedle sebe, až prostě ty prstičky jsou nahoře, prstičky jsou dole, všechno to tam jako dělá, ano, budeme to sdílet na ty sítě.
5: Jo.
6: Ale že se mi to potvrdilo i v tom, když jsem slyšela, jak Kit Connor říká, že by hrozně chtěl, aby ten jejich vztah nebo ten růst toho jejich vztahu vlastně do té vysoké školy nebo pro jednoho z nich do vysoké školy, tam měli i trošku realismu v tom, že třeba se podvedou nebo něco, na což lidi nereagovali vůbec dobře.
5: No to dostal hrozný lynch, no.
6: A zároveň Kit Connor má naprostý právo jít proti lidem na internetu.
5: No úplně v pořádku, jako já si myslím, že prostě reakce lidí na tyhle věci na sociálních sítích jsou jako většinou prostě úplně přehrocený.
6: To je téma na několik epizod.
5: To pro tebe
6: tady
5: rozhodně.
6: Bych se rozjela s tlampačem a to by nebylo, co chceme. Transpráva. Chceme transpráva a chceme si promluvit o tom, jak se chovají lidi na internetu.
5: Já tady tu epizodu zrealizuju.
6: Děkuju. Já jsem klidně. Aspoň pro teď.
5: No ještě je zajímavý teda, že ten seriál vyšel, konec toho seriálu vyšel dřív než konec toho, té komiksové série, kterou teda píše Alice Osman. A to načasování toho, nebo to finále má vyjít teda někdy teď v dohledný době, ne? Myslím že.
6: Myslím si.
5: Jo, tak jako třeba to bude odvyprávěný trošku jinak, no, ale fakt mi to přišlo hrozně zkratkovitý a takový, že teda, tak bude tam ten sex, tak to je teda 20 minut prvních je teda jako jenom teda sex a najednou je to teda vztahová krize a najednou je to otvíráme LGBT klub a najednou je to bojujeme za transpráva velmi nonchalantním stylem a pak je to jako a pak je to jdeme na pláž a jdeme tam, kam jsme se dali pusu a epilog najednou a jako byl jako aha, tak dobře. A najednou děhoválinka s bratrem, kde se tam vzal, kdo to je, z flashbacky na prostě, flashbacky na otce, kde se vzali.
6: Flashbacky byly hrozně zvláštní, protože to bylo vlastně
5: poprvé, co se to tam
6: jediný jako tenhle motiv,
5: jo.
6: Který se tam už nikdy neobjevil.
5: Ne, vůbec. A jako prostě mi to přišlo, že teda jako tím, jak Olivia Colman nemohla, tak museli vymyslet co s postavou, obsazenou postavou maminky a tak tam mi přišla jako narychlo našrubovaná tady ta jako nová rodinná dynamika. A
6: ano. A vzpomínáte na to, že jeho otec byl Francouz?
5: Co?
6: Trigger warning, Francouz.
5: No, tak nevím. No, jako myslím si, že teda rozloučení tady s tohle, já jsem si říkal, že to je hrozně takový, tedy jako ještě navíc inkluzivní městečko, celou dobu si říkám, že to je jako úplně wow, prostě tady malé britské město a tak to je na tom právě to roztomilý. A pak jsem si ještě říkal, že, nebo jsem koukal na nějaký reakce třeba na TikToku a prostě jako jsme starý, no, jako já jsem koukal, že fakt, že prostě, myslím si, že kdyby mi bylo 13, tak se zblázním, 12, 13, 14, myslím, že to je jako fajn věk asi na tohle to jako binge-nout, tenhle ten seriál, protože prostě takových jako roztomilejch věcí pro, když jsi na té hranici mezi tím jako dítětem a teenagerem, který jsou ještě navíc jako gay, tak nejsou je žádný jiný podle mě,
6: no,
5: takže vlastně je to fakt, a je to takový roztomilý, hezký, taková pohádka, no.
6: To je právě ono, v pohádkách se nezahýbá.
5: A tam ne.
6: V pohádkách se neexperimentuje. V pohádkách se jednou podíváš na svého zamilovaného a tomu si věrný do konce života.
5: A pak, když máte krizi, tak si najdeš jeho fotky zrovna a tím se zase usmíříte.
6: No, všechny ty fotky. Mě, jak jsi říkal o tom prostě bezpečném městečku, tak tam je bohužel asi to, že pro moji generaci diváckou prostě to britské městečko byl Midsommar, kde se vraždili. Takže každý jsme dostali to svoje divácké britské městečko přisouzené. Takže
5: vaše generace je prostě městečko, kde je 300 lidí a 5000 vražd.
6: Z nějakého důvodu ještě někdo tam žije a bydlí a dobrovolně stěhuje.
5: Já jsem teď viděl, nebo nenapasl, když jsem byl v Londýně, tak jsem tam viděl Gamebook. Můžeš přežít jak Midsommar.
6: Ano.
5: Zvládneš to přežít. A normálně, já jsem si říkal, že to koupím babičce a zdravím babičku, ale měli to jenom v angličtině. Tak.
6: No,
5: tak. Ale jako úplně jsem byl, fakt mě to lákalo, že si to jako musím zahrát. A pak jsem si řekl, to je šance na přežití tady v tom městečku, jsou myslím hodně malinký.
6: Promile.
5: Kde je Barnaby? Inspektor. No, tak to byly Srdce rváči. Napadá tě k tomu ještě něco, co nezaznělo?
6: Ne.
5: Tak tím pádem se vrátíme...
6: Se nechceme pustit do toho, proč by měl Kit Connor vyhlásit zahýbat válku. A zahýbat, B vyhlásit válku internetu.
5: No, jako vlastně ještě, když se vezmu jenom tak rychle, tak ta prestur kolem toho... se vyhnula prostě nějakým, jakože je to vlastně asi v pohodě, ne? Nedějou se tam žádný velký kontroverze asi, nedějou.
6: Myslím si, že ne.
5: To je jako úspěch.
6: Mě už vůbec, koncept prestur v současnosti, další téma, ale opravdu, co mně přijde hrozně zvláštně, proč herci z Odyssey dělají pizzu.
5: Oni dělají všechno úplně, oni byli úplně všude.
6: No to bylo, když byla válka Roseových s Benedictem Cumberbatchem a zesnulou matkou Kita Connera, Olivie Colman, tak z nějakého důvodu dělali pizzu, dělali keramiku a přitom teda řešili rozvodovou komedii a tam jsem si říkala, novinařina byla skvělá volba. Měla jsem asi spíš začít, nevím, koupit si hrnčířský kruh.
5: Musíš vymyslet rychle právě nějaký nový koncept, jako třeba mačkání skvišíku a pozvat si k tomu bardotky.
6: Aha.
5: Jakoby unboxing knedlíčku.
6: Já chci vidět bývalou první dámu, jak mačká knedlíček a vypráví mi o tom, jak točila letní komedii.
5: To potřebuju vidět teďka.
6: Zasponzorujte mě, děkuju.
5: No ještě teda, ale to je dobře, že jsi narazila na Odysseu, protože pojďme teda pryč z pohádkového anglického městečka do ohavné reality sociálních sítí, protože kolem teda Odysseu, kterou ty jsi viděla v IMAXu.
6: Viděla jsem ji v IMAXu.
5: Wow, já si počkám tak do září.
6: Já jsem koukala, že to je teda britský IMAX, ten hlavní v Londýně, je vyprodaný až do září.
5: Tady to vydávají v Česku ve vlnách, takže teďka to je nějak do nějakého srpna a přidali dokonce projekci v 00, prostě někdy o půl jedný ráno.
6: Ano, to jsou ty roztomilé časy, kdy prostě jako no tak už nenervete se od 9 od rána, tak můžete ještě přijít po půlnoci.
5: Jako prostě koukáš se do půl čtvrtý na film. A pak se prostě vycházíš z toho backroom z obchoďáku pryč.
6: Doslova vyleješ se z té trojské války.
5: Svítá pomalu prostě.
6: I taká? Penelope, si to ty?
5: No tak já jsem rád, že aspoň ty jsi jedna z těch šťastných lidí, co to zatím mohli vidět teda v té původní vizi bez oříznutí. A teda film má úspěch, co jsem koukal, kasovní úspěch, ale právě jsem byl zvědavý, jestli se do toho nepromítne kulturní válka, tady ten film, která tady ten film provází, která mi přišla teda jako úplně šílená, a to byla vlastně jako diskuze, která ho provázela, která se točila hlavně kolem Eliota Page a
6: Lupita Nyong'o.
5: Ano. A vlastně to byla taková jako teda transfobní lomeno rasistická retorika, yes, která jako se točila kolem toho filmu a teď jako lidi začali argumentovat, to není historicky přesný, když je to mytologie jakoby a viděl jsem rozbory lidí, například Dana Vávry, o tom, jak je ten film vlastně hrozně špatně a co je na něm špatně, a pak tam napíše, že ho ještě neviděl. A...
6: Ano, tak to většinou bývá.
5: To je asi tak, no.
6: To je to úplně šílený, jak ten film vypadá. Ty jsi ho viděl? Ne, ani jde uvidím.
5: Ale názor máme. Názor
6: potřebuju
5: máme.
6: A mám k tomu i fajfičku.
5: Samozřejmě. No, zaznamenala jsi tady to? Dění kolem toho nějaký?
6: Samozřejmě a hodně toho doprovázelo, přesně jak říkáš, prostě nějaká transfobní motivace, rasistická, protože vlastně, když už někdo sdílel Lupita Nyong'o má hrát nejkrásnější ženu, prostě tu trojskou Helenu, kvůli které se válčí, a dá tam k tomu samozřejmě výstřížek z toho traileru, kdy ječí.
5: Mm-hmm. No, samozřejmě.
6: Takže nemusíme moc daleko k tomu, abychom hledali nějakou rasistickou kolokaci. Mm-hmm. Hlavně teda proto, že Lupita Nyong'o tam hraje, za prvé má právo být naštvaná v tom filmu, ale za druhé tam hraje nejen Helenu, ale i její sestru Clytemnestru, takže...
5: To ti lidé nevědí.
6: No ježiš, mravně nepotřebují.
5: Ne,
6: zároveň, já si pamatuju právě, že ono to asi teda vzniklo tím, že prostě se o roli Eliota Page začalo mluvit jako, že hraje nejstatečnějšího vojáka,
5: jo.
6: Kde si většina lidí řekla, Achilles. Co bohužel už experti na Homera si už k tomu nepřidali, je, že Achilles už byl mrtvý dávno. Takže samozřejmě tato postava v Odyseje nevystupuje. Nevystoupí tam nikde z písku Brad Pitt, kterého oprášíme stroji. No, takže on tam hraje vojáka, který vlastně, co jsem pochopila, snad je i domyšlený prostě pro ten příběh, ale opravdu má tu roli toho nejstatečnějšího vojáka. A vůbec role to, vlastně v tom vyprávění má i svou funkci, že to není takový ten typický urostlý voják, co by tam třeba člověk čekal, naopak, že má tu konstituci takovou jako docela slabší, je pro tu roli naprosto vhodné.
5: Mm-hmm.
6: A podle mě je to jedna z těch nejsilnějších postav, co v tom vyprávění je, a má tam neuvěřitelně silnou roli v jedné scéně ve písku.
5: Hmm. No, jako, tak to dění kolem toho teda bylo fakt bizarní, ale nakonec se to nepromítlo do jako úspěchu toho filmu. U nějak, jako to hodnocení, to je teda taky vtipný pozorovat, jakože jak tam lítají odpady prostě a jedna hvězdičky a tak. Ale ty jsi to teda viděla a ty jsi během toho měla nějaké jako uvědomění, že jo, něco takového.
6: Transcendentální. Ne, já spíš jsem si tak jako říkala, to je ale hrozně hezký film, a pak najednou, ale to ti říká, to, myslím, že to je jedna z těch nejčastějších reakcí, co uvidíš na Twitteru, že pak přijde třetí akt toho filmu a najednou do sebe všechno zapadne. Mm-hmm. A pro mě to tam přesně se taky stalo a bylo to prostřednictvím repliky, bylo to prostřednictvím jedné scény, která se tam jako v takovém motivu neustále vrací v průběhu toho filmu. Bylo to prostřednictvím jedné postavy, která vlastně tam má původně jinou roli, než jaké to poselství její doopravdy je. A zároveň vlastně to zasazení celého toho filmu do současnosti, protože ono to s tou minulostí má opravdu společného hlavně to, že je to něco, co prožíváme dokola. A když si tenhle geniální válečník začne uvědomovat, co způsobuje, tak je to takové jako velmi vypointované, jako ty se otáčíš na ty lidi, co ruší v kině, tak podle mě tohle je prostě ten filmář, ať už Christopher Nolan, nebo nějaký ten tvůrce, nebo i Matt Damon v té roli Odyssea, který se otáčí a jako říká, tady se snažím něco naznačovat, kamarádi.
5: Mm-hmm. A je to
6: doufám,
5: jako...
6: že čtete všichni to, co tady jako pokládám na zem.
5: A je to jako jasný z toho?
6: Je to neuvěřitelně jasný.
5: Jo? Myslím, protože já jsem měl třeba, jako někdy mám u nule na problém, jako třeba Tenet prostě,
6: ano.
5: Toho jsem je rozklíčoval, jako.
6: Tady absolutně nebude mít nikdo problém.
5: Dobře.
6: Je to tam prozrazeno v monologu, ale není to takový ten monolog do tlampače, je to velmi, dává to hrozný smysl, jak to tam je podané, ale okay. Opravdu to bylo... já nechci používat tyhle ty okřídlené fráze a takhle to jako vyrazilo mi to dech, ale mě to opravdu vyrazilo docela dech.
5: Můžeš to říct, jste v pohodě.
6: Už jsem to řekla.
5: Hustý. Tak jako těším se na to. Mě na začátku odrazovala teda, jako je to hrozný to říct, ale prostě stopáš, jako prostě si říkám, 3 hodinový filmy nepotřebujeme na tomhle světě. Ale fakt jsem si řekl, tak jako tomuhle, který tý látce, to asi jako je adekvátní, takže to jako zvládnu, takže teď asi čekám. A nebo možná to nevydržím a půjdu na ořízlej, no. Tak monolog z toho pochytím asi, i jako když to budu mít takhle, no.
6: Rozhodně. Tam opravdu jde jenom o to, že ten obraz nebudeš mít kompletní. Jako samozřejmě prostě, já vždycky, když jsem v IMAXu, tak si jako hlavně říkám, tady ti sloni, jak stojí na sobě, jak si vždycky říkalo, že ta obrazovka je vysoká, jako několik slonů postavených jo. na sobě. Takže to je spíš pro mě takové jako, wow, to je opravdu tolik hodně slonů. A zároveň prostě, já mám vždycky problém, když jsem v IMAXu bez toho, abych tam byla pro nějaké echt, IMAXovský film, jo. Což teď už opravdu ten Nolanův film je. A díky bohu za to, protože je vlastně ta maximální stopáž toho filmu, jsou 3 hodiny, takže i díky tomu, že to je echt IMAX film, tak to nemohlo být delší. To je jenom jedna věc. Ale zároveň mě tam vždycky hrozně ohluší v tom sále. Mně přijde, že tam přijdu a najednou jsem hluchá. Mm-hmm. Možná je to výhoda, protože pak všechny mé ostatní smysly jsou jako nemůžeme se soustředit. Takže ty filmy jsou lepší, horší? Vlastně to nevím.
5: Ale vlastně já nevím, no.
6: Kdo jako, nejdo praštěl po hlavě. 4D experience, ale to je jenom to, že až moc na mě někdo křičí. Tak tady to sedělo. Tady jako opravdu to ohlušení někdo tam si vyladil. Nebo možná přišly pokyny. Ale tady člověk jako chce mít tu imerzi do toho příběhu. Jo. A nemusí teda na to 4DX, což je to video, které se šíří na sítích o tom, jak opravdu zažíváte.
5: Jako mě to trochu Skylo nalákalo Harkarimu. Normálně. Mě to normálně nalákalo skoro, že bych jako šel tam fakt přes video, jak se tam ty lidi v tom 4DX sále, teď je tam nějaká plavba, myslím, a ty sedačky tam s nima házej úplně jako brutálně. Ta, myslím, ta, co to natáčí, paní, co se natočí potom, tak to jakoby extrémně hází na té sedačce. Nevím, proč by na to někdo šel do 4DX kina, ale jako myslím si, že to musí být jako nezapomenutelný zážitek. Byla jsem něm někdy?
6: Myslím, že v nějakých zábavných parkcích maximálně.
5: Ale ne v tomhle s tom.
6: Ne. Nikdy jsem nebyla na to, aby prostě na mě stříkali vodu.
5: Já byl jednou taky omylem. Tak možná tady ty lidi tam taky nevěděli, že to je 4DX sál.
6: Což je 3 hodiny o plavbě na moři, tak to se nám nic nestane ve 4DX kyně.
5: ale já jsem se takhle ocitl na Zootropolis 2 ve 4DX kyně, aniž bychom věděli, že to je 4DX kyně. Jenom jsem si říkal, nový sedačky asi.
6: A co na vás pouštili na Zootropolis?
5: No, tam je hodně takových těch jako automobilových honiček. Aha. Takže to je opravdu jako na horský dráze. Tam to s náma házelo trošku podobně, jak na té Odyssey s těma lidma. Jak tam jsou ty hadi, tak oni smrdějí, takže nám tam furt pouštili nějaký smrad. Potom nám mě furt něco mlátilo. Tam něco, já nevím, jestli to bylo, tam prostě něčeho jsem se vždycky hrozně lekal. Tam byl takový jako, nevím, co to bylo, že mě něco tady jako nějaký luplo za uchem, jak kdyby, a to byl prostě jak odsaz toho hada, nebo nevím. Aha. A vodu, no oni tam byli v nějakém vodním světě, takže nás furt zavlažovali. A pak, když byly ty automové honičky, tak zase na nás různě foukali.
6: Jaký bylo jako kino? Oni nás furt zavlažovali.
5: Já jsem byl jako, co se děje? Prostě. Ale vlastně to byla sranda u takového filmu docela, no. To je jako, to zajímavý.
6: Já si vždycky představím sebe v těch, pojďme říct, 10 letech, může to být později, jak nám pouští prostě ty rybičky v tom oceáně a my tam všichni s těma 3D brýlema lapáme těma tlapičkama před sebou. Lepší, naivnější časy.
5: Jo, když to bylo jenom to 3D a prostě přesně, jako, když jsme si říkali, jako, vidíš, jak se to tobě blíží.
6: Ne, já nevíš, sahá.
5: Ach jo, no, tak teďka ne. A právě jako bylo to teda takový zvláštní to 4DX u takových těch scén, kdy jako máš brečet. ale nejenom ty sedačky se tebou během toho takhle pohupují. Jako, zastavte to na chvíli. Je smutná scéna.
6: Zdá, že už tě zavlažovali, aby tě na to připravovali. Tak máš brečet. Prask tady kapky na jedna tvář, druhá tvář.
5: No. No na Odysseu v tomhle nevím, no. Tak možná jako když budu hodně zoufalý a teda ten IMAX se mi nepovede zakliknout z nějakou normální v dohledný době, tak si řeknu, že se na to vygašlu a půjdu prostě tady na horskou dráhu. Na Odysseovu plavbu. Další věc, co jsem chtěl ještě probrat, tak jsou, no tak ještě zůstaneme u těch toho zahraničí, tak je ten trailer, který vyšel teď v pondělí, nebo v neděli, v pondělí, na Avengers Doomsday. Mm-hmm. Doomsday.
6: Tady bych chtěla dodat, že to je trailer, na který jsi mě donutil se podívat, protože jsem byla odhodlaná ho ignorovat.
5: Ignorovat. A co jsi na něj říkala?
6: Moc díky. Ne, co jsem na ní říkala, proč mi proč? Přišlo. Ano, první otázka byla proč, druhá byla proč Míro. Třetí byla proč všechny ty postavy působí jako, že byly natočený úplně někde jinde.
5: Já jsem si říkal během toho, kdo jsou vlastně Avengers, co se tam děje, o čem to je a... A proč?
6: Aha. Pak jsem si říkala, jak skončili ti noví Avengers?
5: Nebyli to Thunderbolts.
6: Co jsou Thunderbolts, ale pak měli ten velmi dramatický, to velmi dramatické odhalení s těmi plakáty, že jsou noví Avengers. A na to už se to taky asi zapomnělo.
5: Jsou to Avengers? Vlastně asi ne.
6: Pak Harry Styles byl Avengers v jednu chvíli.
5: Harry Styles byl tam, kde jsou Eternals, kde jsou nějaký ti... Jsem vesmírní strůjci všeho, jak se to jmenovalo, ty věci prostě.
6: Nic nevím.
5: Ne.
6: A nevím, jestli chci vědět, ale samozřejmě to budu vědět, protože budu mít jinak FOMO filmový a budu trpět, protože samozřejmě, kdy to půjde do kin, stejně jako Duna 3, takže teďka už začíná se to jako, všichni chceme Jules druhý, všichni chceme Barbenheimer, můj oblíbený internetový vtip je, jmenuje se to Doomsday, protože si koupím lístky na Dunu, an alcoholiday, takže jako půjdu domů.
5: Nice, to se mi líbí.
6: No, to se bohužel nestane samozřejmě, podlehnu peer pressure, budu trpět, třeba budu překvapena, otazník.
5: No, taky to uvidím, ale jenom proto, že miluju kritizovat Marvel filmy.
6: Hate watch.
5: Bude to úžasný hate watch. No ne, prostě já jsem přemýšlel nad tím jako co se stalo, kde se to stalo, že mě to tak hrozně nezajímá a obtěžuje, protože jsem měl vlastně docela rád Marvel filmy, měl jsem tam jako nějaký svoje oblíbený, Avengers pro mě taky byla jako filmová událost, jako prakticky pro celý svět, ty, když vyšly a bylo to prostě super. A pak najednou už ne. No. A najednou to bylo hrozný.
6: Protože jsme začali probírat mrtvé lidi, kteří vlastně
5: v
6: paralelní
5: zjistilo,
6: realitě jsou naživu.
5: Přesně,
6: a všechny
5: zjistilo,
6: naše emoce byly
5: smysl.
6: Úplně zbytečný.
5: Jo, nic nedává smysl a všechno je jedno. Což je jak
6: život
5: moje, můj život. No.
6: A sakra, vlastně možná,
5: možná to
6: na to kápli.
5: Ale ne, no, prostě je to, a je to teda vidět na té odezvě od lidí, když jsem se podíval fakt na ty úspěchy těch filmů, tak poslední jako relativně asi úspěšný byly Doctor Strange 2 Into Multiverse of Madness, nebo jak se to jmenovalo, mnoho vesmíru šílenství.
6: Ano.
5: A to byl konec. A myslím si, že to bylo navíc poslední úspěšný a jako jenom díky tomu, že lidem přirostla k srdci teda postava Wandy a zajímala je teda Elizabeth Olsen a tak.
6: Zároveň tam byl tahák toho režiséra, protože tam se vracel Sam Raimi jako pán, co udělal velkou věc se Spider-Manem.
5: To je pravda. A, no, a navazovalo to jako vlastně trošku na ten jediný jako dobrý seriál podle mě z toho celého Marvel seriálového univerza, který mám teda jako fakt rád, ale pak konec, no, pak prostě Kapitán Amerika, jako kdo najednou, kdo to je ten pán?
6: A... Harrison Ford?
5: Co tam dělá?
6: Ty máš dluhy, co se děje?
5: No, prostě všechno hrozný. A najednou teda se odehrává tady Avengers a je to úplně... Kdo jsou ty postavy, kdo jsou vůbec, kdo je dneska v Avengers, jako já chci najít jednoho člověka, co mi vyjmenuje se přesvědčením všechny členy Avengers současný, co to je za lidi, kdo je Doktor Doom, proč hraje Robert Downey Jr. prostě zase a proč to je takový, no.
6: Proč
5: to
6: mu dali Oscara, když přísahal, že teďka jde k těm opravdovým filmům?
5: No,
6: a...
5: ne.
6: Ne.
5: Prostě já nevím, jako třeba když si vezmu, tak Spider-Man teďka, který se chystá do kin, tak na něj jsem furt zvědavý, no docela. Jako myslím si, že to bude ok, že to bude fajn, protože to vypadá trošku jak film, no mám pocit.
6: Au.
5: Aspoň.
6: Já se těším na to, že Tom Holland konečně dospěje, že už nebude muset chodit na střední školu. Doufám.
5: Jo, jo.
6: A já bych mu to hrozně přála.
5: Já doufám, že
6: protože
5: už
6: v mé hlavě tam je tak 15 let.
5: No, to je pravda, no. Už snad nemusí tam chodit, no.
6: Zároveň opět internetová moje oblíbená hláška, když prostě Christopher Nolan točí, protože v mnohem, a to jsme nezmínili, nebo já jsem to nezmínila, že Odyssea mi opravdu přijde, je takový jako, vlastně duševní bratříček Oppenheimera v tom, jak je to opravdu sebereflektivní cesta nějakého muže, který lituje to, co dal světu. A pak si vezme, že Christopher Nolan je ten, který vlastně dal světu komiksové adaptace, protože začal s Batmanem.
5: Takže kdy bude film o něm? Ještě.
6: Že on,
5: to je,
6: on se nám
5: vlastně
6: celou dobu snaží něco říct.
5: Lituje toho, že prostě ten temný rytíř. Jako...
6: Já vím, že jsem to začal. A kvůli mně už je pátá nebo šestá fáze Marvelu. Sám už nevím.
5: Jo, je to vlastně jo, no, jako temný rytíř. Ale já třeba jsem ho asi nikdy nedocenil asi tak, jak všichni. Já jsem ho viděla moc pozdě a prostě už jsem to měl asi moc, jsem čekal něco jako, a jak jsem, jako v té době, kdy to vyšlo, to muselo být strašně super, ale když jsem to viděl, já nevím, po dlouhý době od toho, tak už to prostě nemělo ten wow efekt.
6: Oni to teďka dávali v televizi, takže jsem se samozřejmě na to musela kouknout a hlavně jsem si u toho uvědomila, že tím pádem, tím, že Temný rytíř šel do kin v roce 2008, to znamená, že už je to no necelých
5: skoro 20
6: let, co zemřel Heath Ledger. Uf. Což já jsem se dozvěděla na hodině volejbalu ve škole.
5: Je. A jak jsi reagovala?
6: Jsem nevěřila to v té době. Samozřejmě to bylo jako, co, kde jsi to slyšela? Jak jako Heath Ledger? Mám ani nebo 30. Všechny ty filmy, co jsme mohli mít. Ale tam samozřejmě prostě ten film zastínilo pak, nebo ne zastínilo, ale už to dostalo tady tohletu notu toho, podívejte poslední. Se na ten poslední, on to nebyl poslední film, protože pak jsme ještě měli vlastně to Imaginarium doktora Parnase, kde tu roli Heatha Ledgera zastupovali jiní herci a co na tom, že taková zajímavá věc.
5: To je jako Fever Dream ten film.
6: Ano.
5: Imaginarium jako doktora Parnase. No.
6: Ale ano, to, no. Ale zase to prostě bylo něco jako Ježišmarja, to už je tak dávno od Heatha Ledgera, co hezkého by tady s ním mohlo, bláznivého mohlo vznikat.
5: To jo, to jo.
6: Takže prostě to už je s tím temným rytířem pro mě takhle spojené. No. Pojďme to zlepšit něčím.
5: Tak jo, tak jdeme dál.
6: Tichá chvilka.
5: Tichá chvilka, prostě
6: Heath Ledger, na Heatha Ledgera.
5: Co jsme mohli mít.
6: Ještě ti můžu říct o Heathu Ledgerovi. Já jsem ho tak milovala.
5: No, samozřejmě.
6: Kolik mi bylo? 15, když zemřel. Tak já jsem si dala tu práci, že jsem si nahrála na satelit Příběh rytíře. Krásný to film natáčený v Praze. A vystřihla jsem si z něj všechny reklamy. Takovou práci já jsem si s tím dala.
5: Ježiš, tak to je hrostomilý. Y2K prostě.
6: Babička mi právě, jak se vystřihávala ty reklamy.
5: Jak se to dělalo?
6: Jo, děti, jsem vzali ovladačku. Museli jste to tam vracet. Žádný prací prášek tam nemohl zůstat.
5: Já přemýšlím, jako, jak navázat, protože se chci přesunout. Já se chci přesunout teďka do českého prostředí a to jakoby mě nenapadá, žádný jako logický oslý můstek, bohužel ani vlastně nelogický, takže prostě jdeme na... Mě totiž zaujala jedna věc, co jsi mi psala do zprávy a to jsi mi připosílala část nějaký tiskovky a o tom, že se chystá film ze světa bobulí, Bobule Univerzum.
6: Ano, pátá fáze Bobule
5: Univerzum. Tak a bude toho Bobule a Bobulky.
6: Bobulendři už znova zasahují.
5: Takže já se moc těším na film Bobule a Bobulky. A...
6: Neleží Míro.
5: Ne, já si to pustím určitě.
6: No ježišmarja.
5: Jakoby rozhodně uvidím tenhle film někdy.
6: S tímhle názvem. Nikdo nezastaví.
5: Takže na Bobule a Bobulky si těším. A pak teda taky jako jednoho dne určitě uvidím film Bardotky, protože právě zbožňuju tu press tour, která ho provází, která jako zastěňuje celý ten film. Ale ta press tour je výborná. Mně se líbí vidět tři ženy, jako je Eva Holubová, Pavlína Pořízková a Dagmar Havlová, jak prostě si užívají tady nějaký moment a je to hrozně zábavný. Jako ta press tour je mnohem, jako je úžasná. Ten film, nevím, jako jestli to bude stát za to, ale ta press tour je, jako mně se to líbí.

0: ženy, které jako jsou na nějakým jako tyjo, kariérním dalším kroku, prostě to je úplně super, že to nejsou jenom ty jako zasloužilý umělkyně, babičko vyprávějí prostě tady o své roli před 30 lety, ale že jako promujou nový projekt, jsou takový plný energie, mi to přijde úplně hezký. Jo, ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, jsem chtěl dát shoutout jedné věci, a to, že vyšly fotky z natáčení nového projektu České televize, který točí Adina Šulcová.
1: Goat.
0: A víme o tom, že tam budou, že to bude o partě aerobiček, co si našla zkratku, aby měla dokonalý středoškolský život. Prostě vypadá to strašně kempy a strašně jako doufám, že to bude dobrý. Doufám, že to bude dobrý, já se na to těším.
2: Já jsem teďka hrozně nadšená, jako jste tvorby pro
0: mladý lidi.
2: Konečně,
0: ale konečně, tady nic nebylo tak dlouho a teď se kutějí věci.
2: Teď se kutějí věci.
0: Kutí se Goat, jako fakt prosím, ať je to dobrý. Těším se. Kutí se Zmizení Sáry Lindertové.
2: Mm-hmm.
0: Na to se těším vlastně fakt hodně.
2: To by mohlo být trošku temnější,
0: aha, jo,
2: na což
0: jo,
2: se
0: jo.
2: Taky moc těším. Já moc chci doporučit Filtr, který bude na i vysílání už za chvíli, nebo pokud to nestihnete na nějakém festivalu, kde to teďka si můžete dát jako maraton, velmi snesitelný maraton mimochodem, protože jedna epizoda má zhruba 25. 20 minut. Takže vlastně bych si troufal říct, že to je kratší než Odysa. Ale možná se pletu.
0: Možná jo.
2: 170 minut, ono to tak asi vychází.
0: Určitě,
2: přesně, že
0: no,
2: to bude.
0: Je to nice.
2: Můžete si to rozdělit doma s polovičkou svojí. Někdo můžete na Odysseu, někdo si můžete pustit celý Filtr. Ale to mě vlastně hrozně bavilo. To jsem byla ráda jako vytržení z toho, protože jsem to viděla ve Varech, takže tam, kde většinou člověk kouká hlavně na takové ty velmi depresivní artové filmy, tak se tam do toho tady vklíní česká tvorba, která mě hodně bavila. Protože prostě už šla do takových témat jako sugar daddies, seznamky a reálné problémy nebyly tam naštěstí tolik ty didaktické proslovy, kdy opravdu
0: super.
2: Si člověk chce trošku trhat vlasy a hlavně tam byla Simona Peková, která prosvětlí každý můj den vždycky.
0: To je výborný, jako každý projekt se Simonou Pekovou si říkám yes, máme další. Ne, na to se hrozně těším a fakt si myslím, že je to super, že je to fakt skvělý, že se teďka tady konečně fakt tvoří nějaký věci, protože jako první vlaštovka byla teda dobře po asi od Horákových, byla první vlaštovka teda to asi TBH
2: a
0: to
2: sex jako
0: a sex, no a to bylo Sex O'Clock, bylo asi potom malinko.
2: Přijde mi.
0: No, ale každopádně, jo, tady ty dva, s tím, že teda TBH to jako ne.
2: Bylo to trošku dál. Jako přebíráme formát.
0: No, jako chceme, aby měli, jako moc nevíme, jak mluví mladí lidé a myslíme si, jak mluví a tak to napíšeme a pak tak budou mluvit. Mi to prostě, protože mi to přišlo takový, jako nevím, moc škrobený, ale jako ocenil jsem, že to byla aspoň nějaká jako snaha.
2: Mm-hmm.
0: A teď právě pak Sex O'Clock, super, a že se konečně tady začíná něco dít. Z toho mám radost.
2: Já taky, ale to, že se to odkládá na to i vysílání je trošku horší,
0: to je
2: ale
0: hrozně.
2: Samozřejmě chápu, že to je i ten hlavní spotřebitelský
0: jo.
2: Asi místo, kam mladší člověk půjde. Já už taky nemám televizi, takže kam bych chodila.
0: To
2: jsem
0: vlastně
2: se nazvala mladším člověkem. bojím se teda, co pak se stane s touhle tvorbou, kdyby náhodou přišly nějaké zásahy
0: do... To si říkám taky, ano. Jako vlastně... jako si říkám si, to jo, teď se to začíná tvořit a vlastně jakoby má to budoucnost, no, nevím.
2: To jsou zase ty woke kruhy, co končí. Woke era skončila.
0: Stačilo, tady jste dostali 3 seriály a nazdar.
2: To musí celé generaci stačit. A ta další...
0: My jsme taky vyrostali jenom na Horákových a comebacku.
2: Přesně.
0: My toho víc taky neměli. Smradi. Takže...
2: A přidejte si k tomu meš, když už tam budete.
0: Jo, to vychovalo všechny. No nicméně, no tak uvidíme, no. Ale teď jako každopádně teď v aktuální situaci, tak mě to těší a těším se fakt hodně na to. A můžeme asi na ikony týdne.
2: Tak jo.
3: Ikona týdne.
0: Máš nějakou ikonu?
2: Mám jednu, která je podle

0: Mě hrozně očividná.
1: Máš očividnou ikonu?
0: Mm-hmm.
1: A co to je?
0: To zvířátko. A je to Jimothy.
1: Jaký zvířátko?
0: Ty se nechytáš?
1: Ne.
0: Mýval, který má zkrácenou páteř?
1: Ne, vůbec
0: nevím, co to je. A pobíhá po světlu? Mýval, dostal jméno Jimothy?
1: No tak to vůbec nevím.
0: A podle všeho netrpí, když má zkrácenou páteř, takže je opravdu taková jako smrsklá kulička, místo takové té delší ploší věci, co normálně mývalové bývají. A žije se svojí mývalí rodinkou a co tak dělají mývalové, vlezou v popelnicích a berou si tam jídlo a šmíruje lidi. A tohle je taková jako zakrslá doslova kulička, která prý netrpí, což je to hlavní, a žije plný život a teď je hvězda internetu.
1: Tak to jsem nevěděl do teďka, ale no doufám, že mi to teďka ráda. Algoritmus bude schrlit ve velkém.
0: Našeptávám tvému telefonu Jimothy. Jimothy video, Jimothy manip, Jimothy memes.
1: No tak to děkuju za obohacení. Moje ikona týdne je asi ještě teda, když jsme měli takový jako filmový díl, tak zůstanu u toho a je to asi Ryan Gosling, protože Ryan Gosling má takový trauma z plakátu k filmu La La Land, kde dělá prostě takovej taneční move a má tam takhle ručičku jako do pravého úhlu, říká tomu La La Hand. A, no a teďka k 10 letům od vydání tohohle filmu, což je teda šílený, že je to už 10 let, ale je to tak.
0: 10 let od chvíle, co nevyhráli Oscara.
1: Vyhráli na minutu. Drželi ho v ruce. Už to bude 10 let teda od tohohle jako ikonického momentu, ale taky od 10 od toho vydání toho filmu a vyšel speciální plakát, kde tomu tu ručičku opravili, takže
0: to tak.
1: Teď už je to bez La La Hand.
0: Oh.
1: A mně se ta ruka docela líbila. To přišlo goofy docela. Takový jako.
0: Bylo to lidský.
1: Jo.
0: Teď je to moc dokonalý. Hmm. To nikdo nechce v naší snovém muzikálu z LA.
1: Ne. No, tak já se asi pustím. Teď si říkám brzy někdy. Bo já to mám náladu.
0: Správně. Není na to se nejdřív natchnout pro lásku a pak se naprosto zdeptat.
1: Strašně brečet. A, tak jo. No, takže tam jsme všechno probraný.
0: Asi jo.
1: Tak já děkuju, že jsi sem přišla, zavítala, že jsi se mnou probrala všechno a že jsi spustila trh na Avengers.
0: Oběti tady byly božstvu předloženy.
1: Vážím si toho.
0: Má cesta zpátky domů, bude doufám klidná.
1: A děkuju, že jste tohle dokoukali a mějte se krásně všichni. I ty.
0: Děkuju, že i já konkrétně.
1: Že i ty krásně.
0: Můžu jít.
1: Jo, tak čauky.
0: Čauky.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Deláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
1: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové a mé osoby a dobré nálady také Iva Stáncová-Kevešová, snad jsem to nepopletla, která je učitelkou na prvním stupni, je to tak? A mnoho jiného, a to se dozvíme.
4: To se všechno dozvíme. Ahoj a čaudy. Ty jsi byla nominována svým příťou, je to příťa nebo manža už?
5: Je to přítel.
3: Suntubi příťa?
4: Příťa, ne, to už ne, není právě Suntubi, on manža. Už je. Takže je to příťa a on napsal, všimněte si i toho překrásného slohu, opravdu nádherný e-mail, obsáhlý, dlouhý, hodně se tam rozepsal, ale myslím si, že každý češtinář a češtinářka by cenili, jak se tady posnažil i po té slohové stránce.
3: Je to tak?
4: Takže můžeme, myslím si, začít naše oblíbená kratochvíle, a to je čtení e-mailů, které nám dorazily.
3: Já bych to jednou vydala jako takový sborník. A toto je za mě jeden z nejhezčích e-mailů.
4: To by dostalo
3: e-mailů.
4: Zusko, podle mě magnezi literu.
3: Já bych si to četla. Jeden z nejhezčích e-mailů, koncepce, pěkné
4: dorazily.
3: Odrážky, pěkné odstavce a navíc je to důkaz lásky, žádného cynismu.
4: Přesně tak, takže můžeme...
3: Takže to dopadne dobře s vámi.
4: Uvidíme, jo, já myslím, že dobře, že dopadne to natáčení, tak to samozřejmě dopadne vždycky dobře, jak to dopadne s vámi. To je ve hvězdách, ale určitě krásně, takže Zuzko,
3: jdu na to.
4: Čti.
3: Dobrý den, a píše to teda přítel Ondra.
4: Mm-hmm, ano.
3: Dobrý den, Buchty. Odrazil to graficky, cením. Osmělil jsem se vám napsat e-mail, jelikož si myslím, že bych vám... Velké V, Ivanko, krása, mohl doporučit zajímavého hosta, čárka, mojí přítelkyni Ivu.
4: A tam, Zuzko, já ale pozor, vidím jakoby takový zajímavý problém, chybičku nevím, nejsem takzvaně gramatik ani Stanislav Zajíček, že to oslovení to vám se podle mě používá, když si někoho vážíš, ale
3: což
4: zároveň doufám, když váží. Mluvíš k někomu jako v jednotném čísle, si myslím.
3: Ne, může být i ne, víc.
4: I víc lidí, jo, může být. Takže jako, že
3: když si
4: vám...
3: vážíš víc lidí, tak jo. A kdyby si s jednou z nich nevážil, tak stáhneš to
4: večko. A když si nikoho nevážíš, tak to píšeš vždycky s malým.
3: S malým, no. Takže to je v pořádku. Mm-hmm. Pokračuj dál. S Ivčou jsme zamilovali,
4: Tam chybí si.
3: A s Ivčou jsme si zamilovali odnož vašeho odnož. Podcastu Buchty čtou.
4: Krásné slovo, odnož.
3: Mm. Oba máme rádi literaturu a váš s velkým V, speciál se Standulou, nám přišel skvělej a hltali jsme každý díl. Tady se mi líbí hezký ten přechod od nehovorové češtiny k hovorové. Skvělej, hltali jsme každý díl. V závorce doufám, že bude další řada, klidně pošlu tipy na knížky. Dokonce jsme byli i na váš živák vraždy detektivky Pou je láska.
4: Na
3: základě Buchet čtoucích jsem objevil původní Buchty a začal vás i tady poslouchat. Líbí se mi ten koncept z hosty, které navrhnou posluchači, a kdo ví, třeba u vás uslyším i svou Ivku. Tady už teda manifestuje,
4: tlačí svůj bez. A teď mě by teda zajímalo, Ivo, Ivko, jestli to bylo skutečně tak, jak zde nepřítomný Ondřej píše.
3: Ondřej čeká dole z kufry.
4: Že on se sám osmělil a navrhl tě, proč, ale to nebylo tak, že když on to první poslouchal, proč jako nenavrhl sebe, anebo proč neřekl tobě, ať navrhneš jeho? Proč on navrhl tebe?
5: No, já už jsem to naznačovala Zuzce, on je ještě stále poměrně dost zamilovaný
3: jako
5: za mě.
3: Do tebe.
5: Ano, takže...
3: do tebe.
5: Takže
3: to
5: a měl jako pocit, že jsem tak zajímavá, jak tam pak jako vypisuje, což já jsem si teda, nevím, jestli to dobře nebo špatně, ale už jsem si to jednou četla. A proto teda mě tam jako nanominoval a to bylo i překvapení a byl to vlastně dárek ročnímu výročí.
4: No a teď mě teda zajímá, jestli ty jsi z toho byla spíš jako negativně překvapená, nebo pozitivně překvapená, ne? Abych třeba jako dárek uvítala třeba pěkné tepláčky, kdyby mě někdo nanominoval do podcastu.
3: Na pořadu, který neposlouchám.
4: No právě, tak nevím, jako bych...
5: Ne, byla, protože jsem to taky brala tak, jako, tak jak to asi i úplně je, že prostě je to, je to výraz jeho obdivu.
3: Jo, není to nějaká manipulace,
5: ne,
3: podla.
5: Ne, rozhodně ne. A lásky teda. A mimochodem tepláky už jsem taky dostala. Jsem dostala na Vánoce teplákovku.
4: Tak to se cení.
5: Respektive poukaz a jediný, co jsem si tam vybrala, byla teplákovka.
4: No, ale tak se jako, vždycky hodí.
5: Tepláky, láska a rozhlas.
4: Takže je to důkaz tedy jeho lásky. A není to to, že bych chtěl ušetřit za dárek.
5: Jo, takhle, no, nevím.
4: Ne,
5: vlastně.
4: To ne.
3: Čtu dál. Takže víme, že Ondra je teda hodně zamilovaný do tebe. Jak jsem řekl, skoro rok tvoříme pár. A to je taky úplně pozoruhodné, protože to je samostatný odstavec. Tam nic se k tomu nedá přidat, to prostě takhle tam bácne.
4: No ale tady, Zuzko, teda to je zajímavý, že on píše, jak jsem řekl, to píše, nic neřekl, protože s námi
3: jo,
4: nemluvil.
3: Jo, ale řekl, protože tam napsal předtím i svou Ivku, tak to už jako máš z toho pochopit, že to je jeho žena.
4: To jo, ale skoro rok tvoříme pár, to neřekl. Tam ne. Ten časový údaj, že...
3: Řekl asi sám sobě.
4: No.
3: Jak jsem řekl, skoro rok tvoříme pár. Teď zase odrážka. Seznámili jsme se přes seznamovací aplikaci a po prvním rande jsme k sobě zahořeli láskou.
4: To je krásný obrat, zahořet láskou k někomu.
3: Pomohli tomu taky trochu i knížky, jelikož jsme si dali schůzku v kavárně, kde jich měli v knihovně hromadu a hned se stali naším tématem hovoru. Tak já bych to, Ivko, chtěla slyšet od tebe, jak to bylo.
5: No přesně tak to bylo, skutečně, že jsme seděli v kavárně, kde měli jako dekoraci, měli živé knížky.
3: Opravdové a knížky, jo, opravdové, jenom ty
5: ano,
4: živé, ano, to by byly lidi. A to byl tak nějaký koncept, přeci ta živá knihovna, že jsi povídal s někým. Jako místo knihy. Takže vy jste
5: šli,
4: jo,
5: takže jsme šli na první rande do kavárny. Mimochodem, jako my jsme se seznámili přes tu jako mega známou aplikaci seznamovací a vždycky, když jsem to pak říkala, tak jsem říkala, že jsme se seznámili přes aplikaci takovou tu na prodej toho oblečení, obnošeního a takový. Tak vždycky jsem to říkala, že jsme přes a ten druhý název. Tak a několikrát jsem to už řekla. No, pletla, že jsem místo té jedné řekla tu druhou. Teď to nevyzní vlastně tak vtipně, když se neřeknou ty
4: ale
5: názvy.
4: To ale to si lidé domyslí.
5: A bylo to skutečně tak, no, že jsme tam šli a teď jsme seděli u těch knížek a bavili jsme se hodně o tom, že teda vlastně čteme, což nás
4: a jak to začalo? To mě zajímá, jakoby to první rande.
3: Co jste si řekli? No. Ahoj, ahoj.
4: A kdo přišel první? Ondřej, typuju, když...
5: Já jsem přicházela k té kavárně a viděla jsem ho, jak tam asi nasísá, protože to bylo, my máme výročí 8. Nasísa. Května na den vítězství, takže když jsme si pak říkali, jestli spolu jako chodíme, tak jsme si to chtěli jako nějak nadatovat přesně, abychom věděli, kdy slavíme. Tak jsme si pak vlastně řekli, že byl státní svátek a že to byl den vítězství. Takže on nasísali si mají otevřený, protože byl ten státní svátek.
3: To znamená nakukoval.
5: Nakukoval jako zjišťoval.
4: Neslyšela, to je nějaký slang moravský.
5: Nevím, čím
3: to je podle mě nějaká moravština. No
5: nevím, jako já jsem bydlela v západních Čechách, bydlela jsem teda ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a takže nevím, kde jsem to pochytala. Táta je Slovák, prostě.
4: Ale z Prahy to není.
3: Z Prahy to není.
4: Takže ty teda přicházíš ke kavárně. Ondřej tam načumuje dovnitř, jo?
3: Jestli je otevřeno.
4: Ano. Otevřeno.
5: No.
4: A ty si říkáš, pohoda, nebo nic moc.
5: No ne, já jsem ještě měla takový, já teda, on to teda ví, že to tak bylo, ale já jsem jako si ho tam teda lajkla předtím a nějak jsme se domluvili, že se uvidíme, já jsem předtím, přiznám se, úplně až tak moc jako, nebo jako dívala jsem se samozřejmě na profil, na fotky a něco a večer předtím, než jsem šla na to rande první, tak jsem se podívala do profilu jako víc, že se podívám něco. A
3: ty jsi to nečetla vůbec předtím?
5: Četla jsem to jako četla, ale teď jsem si všimla informace, které jsem si předtím nevšimla a to bylo, že tam byla uvedena jeho výška. A jsem to jako přečetla a ty si říkám, počkej. A zjistila jsem, že je asi jako o centimetr nebo tak jako vyšší než já nebo něco. A já jsem si říkala, že on je malej, asi on je malej.
4: Jo, takže tam najeli takhle ty stereotypy. Teda, že
5: no něco takového, jakože, ale no a a
3: že
5: pak jsem tam, a mě se to pak zdálo,
3: jo?
5: Ještě tu noc předtím, než jsem tam šla, tak se mi zdálo, že fakt přišel strašně jako malej, úplně jako pidí mužík a něco, a byla se super orosená a něco. Tak jsem pak, ale říkala jsem si, tak ale pojď, to půjdeš teda... do toho, o tom to není samozřejmě. A ne, jako není, nemám to tak ani, ale tak trochu jsem jako šla taková, že jsem se jako dívala, jak teda je moc velký, když jsem přicházela.
3: Nějak tě to teda zajímalo, evidentně.
5: Jo, a no a...
3: Jestli ho nezašlap.
5: Třeba.
4: Taková zlá legrace ohavná.
5: Ne,
4: teda.
5: Není to, jako, tak to tak bylo, no, tak já jsem se
3: věci jsou takové, jaké
5: ale
3: udělala jste další krok.
5: A není to o tom,
3: a
5: šla jsem tam prostě, jo.
4: No tak počkej, tak ale abychom teda se neodchylovali teda z děje. To už tady jsme zjistili, že jsi měla teda noční můry.
3: A předsudky vůči
4: a předsudky, lidem, takže nesoudíme, ale jsi špatný člověk, obživ. Ivo, neříkám nic. Tak to...
5: ale šla jsem, nezrušila
4: jsem. Přicházíš ke kavárně, ano. On tam načuhuje, vysoký je, že ti to přišlo v pohodě. A jak to pokračovalo dál? Říkáš mu ahoj, nebo on ti říká ahoj?
5: To už jako nevím, jenom že jsme si teda, že říkal, že se dívá, že si, že teda nasísá, jestli tam je otevřeno a že je a že teda si může mít dál. Takže jsme šli a teď mi přijde vtipný až teď zpětně, že my jsme šli a ta kavárna tam má jako normálně stolečky a pak má takový jako pódium. Podiečko maličký naket a my jsme šli na to podiečko, tak mě to přijde vtipný ve vztahu jako k tomu, že jsem se bála, že bude malej, tak jsme šli na podium a byli jsme výš než tady.
4: Takže jestli ty už v tom nehledáš, že se
3: tam není,
4: něco, co tam není, no to je jedno, takže jdete
5: takže
4: teda
5: jsme šli a seděli jsme pod těma knížkama.
4: A teď chytračíte teda, jo?
5: A teď jako si tak navzájem říkáme, aby jsme se asi nějak jako
3: oťukali,
5: zároveň i na sebe nějak zapůsobili nebo našli nějaký společný témata a tak. A to jsme našli.
3: To začalo teda jak? Ahoj, co čteš, nebo co?
5: Ne, to asi ne, to
4: že
5: už nevím.
4: On
5: úplně
4: performativně vytáhl z baťušku Borsártra, nebo já nevím, jak to teda bylo. Nevíš, jak jste se k tomu dostali.
5: Ne, vy, jako, no asi přes ty knížky, že tam měli a že rádi čtem a co čtem a něco a pak jsme jako se bavili o tom, protože jsme, když jsem já ještě bydlela na té Libave, tak jsme vlastně zjistili, že jsme bydleli kousek přes kopec, protože Ondra je z Dvorců. Takže jsme byli paradoxně blíž než teď třeba bydlíme. Ostrava Olomouc, tak to jsme naťukli, to vím, že bylo, pak mi bylo takový sympatický, když říkal, že když jezdil jako v neděli na intra, dostal peníze, tak v pondělí už nebyly odpoledne. A jako
3: že všechno utratil.
5: Tak, no, že to byl tak jako rošťák, že byl takový rošťák za mladá.
3: Rošťák.
5: Tak
4: to už, jako ženy ve středním věku, že kdyby mi týpek řekl, tak dostanu v neděli večer peníze, v pondělí ráno už je nemám.
5: A to bylo jako ok, jako do minulosti, to bylo jako rošťák.
3: Kdyby to bylo jako v těch třeba 40, dostanu výplatu, druhý den není, tak že to by z toho úplně teda nebyla rozrušená, jako nějak pozitivně.
5: A nějak jsme se, nevím už teda přesně teda, čím jsme se dostali k těm knížkám, podle mě tím, že tam ty knížky byly. A my jsme si totiž asi až pak jsme si psali tak víc, jo.
3: Že to
5: jsme
3: úplně každou věc
5: já se taky myslím.
4: Každou vaši SMSku zase nemusíme tady teda.
3: Ale pak to teda začalo, jo? Ten
5: no
3: vztah.
5: A povídali jsme si jako hezky, nazvali jsme to rychlo kafe, protože on byl na cestě někam jenom přibrzdil, já jsem měla doma ty děti, který jsem musela nechat jako tam nějak, že jdu na to kafe. A pak on řekl, když jsme se loučili teda před tou kavárnou, tak říká tak ahoj, rád jsem tě poznal.
4: A ty si říkáš,
5: a já
4: tak
5: jsem
4: to asi
5: si říká, jo, já taky. A teď jsem se otočila a teď jsem právě úplně se pamatuju, jak jsem si říkala, ty vogo, a to jako znamená co? Jakože jo, dobrý a už tě nikdy nechci vidět, anebo jo, dobrý a chci druhý rande. No a tak jsem, že jsem šla, že já jsem to pak i říkala, jsem pak šla, tak jsem se modlila, ať jako se chceš ještě se mnou vidět. No a tak to tak hezky jako všechno začalo a kolem
3: a
5: těch knížek se to hodně motalo, ano. A i jako jsem měla, já si myslím, že docela dost čtu a on mě překvapil, že asi ještě víc čte.
3: Takže dva knihomolové.
5: A že má jako oblíbenýho Johna Steinbecka a tak, což jako fakt jako si myslím, že je to dobrý, no, že.
3: Takže rošťák a ještě čte.
4: A nečte tedy performativně, ale on čte
3: opravdu,
4: jako doopravdy.
3: To už málo kdo. A pak jste si teda začali psát, jelikož jste z jiných měst, nebo kdo komu začal psát?
5: No a pak jsme dlouho, no, tak do odpoledne čekali, jestli jako kdo komu napíše nebo tak a
4: nudesky, co to je zase za slovo?
5: Nudesky vůbec, nevíme.
4: Nudesky, to se říká v Brně. Prosím vás, pošlete zůstě někdo nějaký nudesky.
3: Ne, prosím, ne, já už to mažu.
4: Jak už to mažeš? Jakože dřív to nemazala. Mě nikdo žádný nudesky teda neposlal.
3: Mě teda taky ne.
4: A Ondra už vůbec ne. Že...
3: A Ondra, tak to třeba se tak polepší tady po
5: možná,
3: poslechu.
5: Možná.
3: Takže to jste si neposílali, ale posílali jste si teda tradiční zprávy.
5: Já jsem odjížděla na školu v přírodě s dětskama, jako ze třídou a tam jsem, vím, že jsme si psali prostě od rána do večera, furt jsme si psali a furt jsme si měli o čem psát, Lásk. Měli jsme jako i vtipný nějaký, jakože nás, jakože to fakt bylo dobrý.
3: Jo, a gifíky jste si posílali?
5: Gifíky
3: nebo
5: si moc asi ne.
3: Ne fakt no. Jako slova,
4: staromodní ještě. Jo. No ale my se tady posunujeme v mailíku, že Ondřej již tady popisuje tedy druhé rande. Druhý rande jsme pak koncipovali jako schůzku nejen nás dvou, ale vzali jsme si sebou prokleté pásníky a absint.
3: Tak to zní jako opravdu romanticky.
4: Takže vy jste někam šli na rande a sebou jste táhli teda knihy a alkohol, jo?
5: No, protože jsme si o tom psali nějak a nějak jsme si posílali ty prokletý, nebo jsme přes něco se k tomu dostali a absint a něco. A tak on říká, že zná tu značku, kterou jsem teď málem řekla, která zní trošku jak nabíračka, která vyrábí absint. Asi podle původní receptury ten absint.
3: A to jste šli teda si toho loknout, jo?
5: No a on pak říká, víš co, já to objednám a na to druhý rande, že to teda objedná. A já jsem řekla, tak jak tomu vemu tady. Takže já jsem fakt šla, já jsem šla zbychlý, protože to byl ještě nějaký jako výbor tam prostě z těch, nevím všechno, co tam bylo za bodléry a tady ty velkou bychly, do toho jsem nesla plechový hrnečky dva a šli jsme do...
3: A deka byla? A
5: nebyla, ne, ale bylo, my jsme šli do Květné zahrady, ještě jako do oranžerie, protože bylo zrovna tak nějak bylo chladněji, když jsem se vracela, jak by nám byla zima, tak mi holky na škole v přírodě poradili, že ať jdu teda do té oranžerie, že tam nám zima nebude.
4: Jo, tam se to takhle rozebrali.
5: A to bylo takový hodně atypický rande, no, tak to bylo takový, bylo to netypický, bylo to zajímavý, no.
4: Krásně, a to se ti líbilo, protože Ondra tady hned pokračuje, Ivča má ráda Francii. No, no. A tady ti zase teď prostě vychvaluje.
3: Ano.
4: No,
3: tak jo.
5: No, jak, je to takový strašně
4: Ondra vychvaluje.
3: Umí francouzsky, nějaký čas ve Francii studovala a myslím i pracovala, ale neví určitě teda. Hlavně ale francouzsky zpívá. Má kapelu La Bougeot, kde zpívá šansony od Edith Piaf, ale i dalších šansoniérek. Mimochodem, zpívá ještě v druhé kapele, nevím, jak se to čte, HB.
5: Ne, no, HB Band.
3: HB Band, americký Dixie Jazz. Tak to asi okomentuj, protože Dixie Jazzu, troufám si říct, ani já, ani Ivanka nerozumíme. Ne. A Francii pomálu.
4: No, Francii, ano, to jsme tady občas probírali, ale tak
3: ty vědomosti jsou chabé.
4: Typu Le Flizy. A kde žije Gérard Depardieu?
5: No tak no, jako jo, tak já jsem tu francouzštinu studovala, tak proto jsem tam jela na Erasmus. Nepracovala jsem tam, protože mi tatínek posílal štědré kapesné, takže na rozdíl od některých spolužáků jsem já tam nepracovala. A La Bougeot je vlastně můj takovej jakoby autorský projekt, nebo prostě projekt můj vymysl. A
4: Ondřejovi už si někdy něco zpívala? Chtěl on to po tobě někdy, nebo chodí na tvé koncerty?
5: Jo, chodí za prvé na koncerty, anebo hrajem i jako, protože on hraje na kytaru, já hraju na kytaru, tak máme někdy i takové jako
3: duo?
5: Jako no to úplně ne, jako, ale že si prostě hrajeme a zpíváme, že si třeba to vínečku, nebo jsme...
4: Že místo toho, abyste se koukali na seriál, tak vy si hrajete na kytary.
5: No, tak i ten seriál jako zvládnem, to se jako jo. Tak jako, ale jo, máme i tady, to je ten jako koníček, že třeba, když jsme se i bavili o tom, že jako je hezký u táboráku si zahrát na kytaru a zaspívat, tak to nás taky vlastně třeba spojuje. No to hezký. Vypadá strašně všecko tak hrozně idylicky.
3: No,
4: to vždycky, na začátku to vždycky vypadá idylicky.
3: Ptáčka, jak to lapali, pěkně mu zpívali.
5: Letos, když jsme šli s těma dneska s těma kuframa, takže nevím, jestli by mě ještě nominoval, protože jsem prskala, byla jsem sprudlá. A to tak,
3: a kuframa, tam už ta odvracená strana.
4: Vy jste jako jeli sem zdaleka a měli jste kufírky? Nebo
5: no my sem jedem, že když už sem jedem, takže si uděláme jako tady takový pěkný víkend.
4: No tak vidíš, tak to je ten pěkný tady víkendík v Pražuldě. Ale tady Ondřej dál pokračuje ve své ódě, láska, tryská. Během té krátké doby, co ji znám, jsem poznal, jaký má zajímavý život.
3: Tak ten je úplně...
4: Ten je úplně hotovej.
3: Ten je úplně hotovej.
4: To takhle teda o mě určitě by nikdo neřekl, že během té krátké doby, co mě poznal, že mám zajímavý život. Kdyby možná by řekl, že nudný život.
5: Jenom, že já si taky myslím, že to tak je. Že jsem prostě normálně obyčejná.
3: Ale jemu to tak určitě nepřijde.
5: A jemu to tak právě nepřijde.
4: No a to je právě krásný na tom, protože možná ty se jenom tak vnímáš, že jsi obyčejná učitelka, ale právě pohledem někoho jiného třeba skutečně právě to je zajímavý, hezký život. Takže co tam dál Ondra sepisuje? To už tady zná
3: je to krásné.
4: Život, toho historii.
3: Je dcerou vojáka. A tak se celé své dětství stěhovala z místa na místo.
4: To je jak z nějakého sirotčince, taky to, jako kdyby to napsal Dickens, Dickens, víš to?
3: Přesně tak, od západu k východu, podle toho, kam tátu převeleli, až skončila v Rytovli. Na těchto různých štacích se učila zvláda to, jsem tu nová, a jak zapadnout mezi místní děti. Ale to je roztomilé. A já jsem si to dneska četla v autobusu a velmi mi to rezonovala, protože moje máma je rovněž dcerou vojáka a taky si stěžovala na to, že vždycky se museli přestěhovat co dva roky a ona tam nikoho neznala. Tak teď jaké to je být dcerou vojáka?
4: Ty děti těch spoutí, že jo?
3: No,
4: ty se to polotočářů. Já nevím, jestli se jim říká kolo, to říká. To není... Majitele atrakcí.
3: Ano, nebo... majitele atrakcí. A jako...
4: Tak ty se taky pořád stěhuješ.
3: Taky no, ale mě zase říkal jeden kluk, že měli právě dceru majitelů atrakcí ve třídě a že do ní byli všichni zamilovaní, protože neměla zuby a vonila tou cukrovou vatou a takovou jako divočinou.
4: Proč neměla zuby?
3: No, protože furt jedla tu cukrovou vatu.
4: Je
3: čistila si zuby.
4: Chudák.
3: Ale že to byl zdroj právě...
4: To jako líbilo.
3: Ano, přitažlivosti. Tak jaké je to být dcerou vojáka?
5: No, tak...
3: V tvém případě.
5: Přemýšlím, jestli mě to nějak jako zásadně.
4: No, jako táta nebyl takovej ten jako nebyl takový ten lampasák nebo jak prostě takový ten film, kde
5: taky se jim říká gumy, ne?
4: Někdy.
5: No, jako zelený nějaký.
4: Ale mně se to líbí, ty vojáci mají uniformy a tam je ten řád, ta disciplína, to mě přitahuje.
5: Ale a právě to je takový paradox, že jako táta jako je voják, ale velitel byla doma vždycky ta maminka. Tak to je taky zajímavý, no, tak.
3: Ale spíš to stěhování.
5: Ale to stěhování, ale on to nebylo za stolikrát, ale je fakt, že to jako nebylo to lehký, no.
4: To zapadnutí, nebo co, co na tom ti jako přišlo?
5: No, jako to. Jako, že to jako nebylo to zase úplně tak jako z místa na místo, jako lotočáři, tak bylo to třeba třikrát, dejme tomu, tak já jsem třeba měla 4 základní školy.
3: No, to je opravný, ne?
5: Což je dost, no. A děti umí být třeba i krutý a tak. Ale tak jako asi, nevím, zase je to takový obohacující a myslím si, že vlastně tím, že to člověk zažije, že je takovej
4: otrkaný.
5: No a že je takovej třeba i mimo, jakože já jsem jako zažila jsem třeba zrovna na té Libavé, tam to bylo taky nejdrsnější, že se mnou třeba jedno období nebavila úplně celá třída, protože to nějaký holky jako domluvil, dneska by to byla nějaká šikana, že jo, ostrakismus.
3: To bylo to byla šikana asi tehdy, ale
5: jo, a tak se to tak neřešilo, maminka mi teď nedávno říkala, ty jsi o tom vůbec nemluvila, ty jsi to vůbec neříkala, to vůbec nevím. Tak to bylo třeba jako blbý, těžký a teď jsem měla pocit, že to jako musím vybojovat, že musím tak jako to, na to nějak asi psychologicky nebo něco. A že mi to ale jako asi zesílilo nebo vybudovalo takovou empatii, jakože si myslím, že mám jako soucit, dovedu se vcítit do lidí.
4: Jo, že teď to spíš si na to jako citlivější právě, když třeba se to někomu děje.
5: Třeba děje, že se do toho člověk vcítí, protože to tak třeba zažil, nebo jakože jako řeším třeba, jak je lidem, nebo si se snažím to nějak jako třeba vnímat a tak.
3: A jak jsi vybudovala tehdy ten nějaký jiný status v té třídě, že začala zpívat šansony třeba?
5: Ne, to úplně ještě ne, ale no nevím, no, jako bylo to těžký ustát a vlastně už ani nevím. Asi
4: a nebo uplácet, já vím, že taky na základce u nás tenkrát trendilo, že když někdo nosil jako dobrý svačiny, nebo měl bohatý rodiče a kupoval třeba často bramburky, tenkrát za mě byl takový ten příliv jako těch drahých bramburků, že to úplně si nemohl koupit, to byly bramburky prostě.
5: A nebo myslím, že spolužečku, která nosila čokoládky, že jí táta pracoval v Německu a vozila takový čokoládky v takové.
4: No a s těma lidma se pak vždycky všichni kamarádi.
3: No, my jsme měli kluka, který byl od kolotočů a ten měl nějakou tiskárnu na barevný, ale fakt nádherný fosforový nálepky.
4: To bych chtěla.
3: Ale pak se to zakázalo, pak to paní učitelka zakázala, protože on s tím kupčil, on to prodával za korunky.
4: Aha, no ale tak jako a co na tom byl špatný kupčení?
3: A teď má tady dcerstvo, má v třídě kluka, který mají 3D tiskárnu a rozdává zadarmo různé ještěry a to je taky jako populární člověk.
4: A ještěra toho bych si i dneska vzala.
3: No,
4: teda.
3: A to je krásný.
4: Nemůžu říct, že ještěr by mě nepotěšil. Dobře, ale Ondra tady pokračuje ve tvém životopise, on to má to podle mě nastudované. V Litovli se v jejich nácti už usadili a na místním gimplu se stala členkou pěveckého sboru, se kterým procestovala kus světa. To je opravdu jako kdyby napsal tu biografii už nějakou.
5: No ale on tam vlastně strašně přehání, jako protože jsme se tolikrát nestěhovali, to je jedna věc. Teď kus světa, tak my jsme s tím sborem byli v Norsku.
3: A tak je to kus světa. Jako je to dost daleko, ale záleží, jak to vidíš. Zájezd,
5: no. Je to a jo, bylo to taky a jako to bylo, my jsme tam vyskákali tenkrát v těch šustákovkách, takových těch zeleno, fialovo, tady ty příšarny.
3: Nejlepší oblečení.
4: Ale tam stály ty norové,
5: no to jo, ale tenkrát vůbec, takže my jsme, no to bylo hrozný, takže to my jsme tam byli takový halo, ale bylo to super, my jsme byli v rodinách, já jsem jedla poprvé tam krevety na nějaké akci, na ulici měli takovou ty dřevěný domečky, nějakou polární noc, nebo něco, to bylo bezvadný. Tak to jako jo.
4: Takže
3: kus světa do Norska. Za mě dobré. No. A to vaše zpívání tam mělo nějaký ohlas?
5: No, my jsme tam měli jako samostatný koncert, nebo měli jsme i nějaký norský písničky, takže já doteď se chlubím a zpívám, když je vyhraje Norsko někde cokoliv, tak já zpívám norskou hymnu. Tím jsem taky omráčila.
3: Taky Ondru. Ondru omráčí teda toho hodně, že? Nebo omráčilo. Čtu dál. Tam měla i svou první kapelu, která už neexistuje. V názvu bylo něco s borůvkama, nebo tak, to už si nespomenu. Tak to mě zaujalo tento bod.
4: to jo, no, ale teda ten zná z tvé minulosti teda lecos. A jak se to teda jmenovalo? Bylo to něco s borůvkama?
5: No ne, bylo to Černý rybíz, se no, ta kapela jmenovala.
4: Věděl, že jako to bylo teda
5: nějaké
4: něco tmavě.
5: Bobulovité, modrýho. Nějaké modré. No.
4: Vidíš, a to se docela trefil, jako Černý rybíz a borůvky je blízko.
3: A hodně. Proč se ta kapela jmenovala Černý rybíz?
5: To vymysleli tenkrát kluci. Co to...
3: To byla jako edukovaná kapela, kluci holky?
5: Ne, jako edukovaná, jako...
3: Jako dohromady, že tam byli kluci a holky?
5: Jo, to jo.
3: Jo,
5: no.
3: Jsem chtěla použít slovo.
4: Zuzka, totiž, to jste si asi všimli, podle mě bychala, že Zuzka ráda používá různá cizí slova aby tak. Vypadala jako, že není žádná takzvaně lopatá, ale že je intelektuál. Jo. Takže tvé, tak. Zuzko, empirické zkušenosti, jak ty ráda říkáš.
3: Pokračuj dál.
4: To taky říkáš. A pak ještě občas něco, co jsi říká, konjunktiv, nebo nějaký tyhle ty
3: konjunktiv. Pokračujeme dál. Pak následovala vysoká, to tady to teda shrnul velmi krátce, docela rozsáhlý pravděpodobně úsek času.
4: To už bolela ruka.
3: To už bolela ruka, nebo tohle ho tak nezajímalo. Pak následovala vysoká, první práce, manželství, rodina, děti, rozvod, tři tečky. Asi že si tam dokážeme představit, že to bylo nějaký náročný. V mezidobí, ještě před založením rodiny, stihla odjet na čas do Indie.
5: Mm-hmm. No to je jako, ty brďo, jsem byla 10 dní.
3: Vypadalo, že tam byla tak rok.
4: Já jsem myslela, že tam byla třeba rok. A tak jako na čas. Jako,
5: jo, ne, to ale je to jako narychlo. Kdyby tam měl být nějaký, jako, co?
3: Na 14 dní.
5: Tak narychlo to bylo, ale by bylo na to čas. Na Vánoce.
3: No, ale nemluví nepravdu.
5: Jako, tak byl to nějaký to čas. Tak? A bylo jako zas byl intenzivní, my jsme tam natáčeli, to bylo přes United Games, takovou organizaci, která vlastně vždycky udělala někde nějaký velký workshop mezinárodní, kde se řešilo třeba nenásilí a tak. Tak jsem tam jako byla pak pozvaná, ale už jako mimo to jako panem Johnem Devaradžem, který vlastně má Bond Free Art School a věnuje se dětem z ulice, sirotkům, dětem z ulice, jako zajišťuje jim i třeba bydlení, vzdělání a tak. Mm-hmm. A v tu dobu tam točili nějaký podklady ve studiu k divadelní nějakého hře, ve které ty děti hrály, ve které hrály na nástroje, tančili, fotilo se a podobně. A já jsem tam vlastně v několika písničkách toho CDčka jako jsem hrála na saxofon a zpívala.
3: Na saxík. Jo, a to se bavíme zhruba o jakém roce
5: to
3: nebo jakém období?
5: To se bavíme 2010, to bylo
3: jo, takže dávno. Mm-hmm.
5: 2010 takže, na 10 dní.
3: A toho tam stihla dost za 10 dní.
5: Však právě, že to bylo docela
3: to je dobrý.
4: A Zuzko, navíc čas je co? Placatý kámen, čas je relativní, takže to se nedá říct 10 dní, jestli to je málo, hodně.
3: Já jsem tam byla taky a nic jsem to nenatočila.
4: Čas běží jinak úplně. Ale je dobře, Zuzko, že to zase si nám zaflexila, že jsi taky byla v Indii.
5: A jela jsem na Slonovi?
3: Na Slonovi jsem teda nejela,
5: no
3: ale
5: jsem
3: házela jsem kameny po psech, kteří mě tam honili.
4: Chudáci psi. No dobře, Zuziko, až jsem... si kde máte chatu, Zuzko, prosím tě. To je Zuzky další oblíbené téma, jakže...
3: Je to tak?
4: Naše rodina, kde má Zuzky rodina chatu? Tak to se dozvíme podle mě v dalším vstupíku za 5 minut, ale jak to teda dál?
3: Ale tak Ivanko, když byla v Indii, taky tím prostě otravuješ všechny. Tak, jak jsem zmiňoval,
4: nevím,
3: výše...
4: Zuzko, spíš ne.
3: Jak jsem zmiňoval, výše zpívá ve dvou kapelách. Není to žádný mainstream, ale kdo na Moravě ví a chce si užít dobrý francouzský chanson nebo americký jazz, tak si je pozve.
4: To je krásný PR-ko, to teda tady Ondřej vytlačil.
3: Ano, děkuji. Ano. Kdo má vkus, tak si je pozve.
4: A přesně, a jak tam i napsal takový to, není to žádný mainstream, ale on to myslel samozřejmě jako pochvalu, jo. Že? Jako protože mainstream tím podle mě on tam jako na to zahlíží, že mainstream.
3: A kdybyste teda... chtěli vidět, to tam nepíše on, ale říkám já, ale on pokračuje. Například skvělá akce, kde vystupují, je městský festival Olomouc ožije.
5: To už bylo, to bylo před 14 dny, tak by to tenkrát bývalo, mohlo být dobrý PR. No,
4: no tak to ono to bude třeba zase příští rok, že? Takže to kdo chce, tak kdo chce si užít dobrý šanson a dobrý
3: jazz. Tak si to napište do diáře.
4: Jako pokud máte rádi mainstream, jako třeba já, tak to není pro vás, ale kdo má rád dobrý šanson, tak
3: to je, ten mail je hrozně dlouhý, snad to stihne. Pokračuji. Když jsem jí poznal, už nepracuje v korporátu, ale učí na základní škole v Olmouci, kde teď i bydlí. Spolupracuje na této škole s organizací Svět vzdělání, což je zjednodušeně vzdělávání nad rámec. Takže má pár hodin ve škole navíc a dovzdělává zdejší drobotinu.
4: Jo, to je krásný slovo drobotina. Vždycky, když se řekne drobotina, tak já si představím babičku od Boženy Němcové, anebo jak se nějaký kuřátka batolí, jako kolem nějaký třeba kvočny. No. Drobotina, to je slovo opravdu. to vyndal z kapsáře. Babičina.
3: Jezdí se světem na různé semináře, školy v přírodě a pod. Teď se šteluje na to, že bude učit špáninu. A to je ta krásná věta. Šteluješ se na to, že budeš učit špáninu? Šteluješ, jako, že se připravuješ.
5: No, jakože abych byla připravená, kdyby třeba ta možnost byla, protože francouzštinu tam jako moc nechceme, nebo nechce vedení, abych teda chtěla. A španělština je tak dost podobná, učit bych to mohla. Tak si jako, a mám navíc vyvdané dvě dcery, nevlastní, s kterýma se jsem se nerozvedla, jak říkám vždycky.
3: Jo, s kterýma jsi v kontaktu.
5: A oni jsou bilingvní a mluví španělsky, takže vlastně to něco jako naposlouchaný mám. A když jsem se ptala, že bych jako mohla učit, tak jsem se ptala Sáry, prostě zvládnu to. Dva roky základu školské špániny, tak jo, Ivu, to dáš. Takže já se chystám. Šteluju se na špáninu.
3: Vidíš, já se taky budu štelovat. Já se šteluju dlouho a nějak mi to nejde.
4: Ale šteluješ se zatím jenom teoreticky, nebo už se šteluješ i prakticky?
3: No, řekla jsem si, že si stáhnu aplikaci a pak jsem si přeložila dvě písničky od Bena Bunnyho.
4: A tak to je nějaký začátek, to je podle mě pěkné.
3: Jo, jako mohlo to být horší.
4: A to končí. A kdy jedeš, Juziku, na ten koncert? Jedeš na koncert Beda Bunnyho?
3: To nějak, se obávám, že nestihnu.
4: Jaj, no tak snad přijede někdy do Prahy s Eminemem,
3: no,
4: nebo tak.
3: No, by mohl. Pokračuju dál. Dále zase ojvě, jo. No, dále pak hraje v ochotnickém souboru, umí na saxofon, kytaru, klavír, píše básničky, sbírá citáty, ráda běhá, umí norskou hymnu, tu už jsme zmínili. Takže on tam opravdu zúročil všechno, ten Ondra.
4: A prostě sbírá citáty, ty sbíráš citáty jako z internetu, nebo spíš citáty nějaké jako pravdivé? Nebo z knih?
5: No z knih nejvíc, jakože mám několik prostě sešitů, kam si píšu to, co mě zaujme, nebo citát, nebo nějaká část textu.
3: Jo, jako takový čtenářský deník de facto.
5: No, tak spíš takový...
4: Sběr myšlenek.
5: Tak, asi inspirace. Co mě jako inspiruje, posiluje, motivuje.
4: A čteš si to potom, nebo si to tam jenom napíšeš?
5: Jo, a moc ráda, protože mi to ještě i pak odráží většinou nějaký období, že to pak se do toho jako vracím, že vím, co jsem v tu dobu potřeba řešit a tak.
3: Že to taková tajná kapsule.
5: Tak je to takový trošku, jako není to plnej deník, ale jako je to takový moje a mám to hrozně ráda.
4: No a tak nám řekni nějaký oblíbený citát. Zuzka má třeba oblíbený citát, jak to je, Zuzko, taky to tam život, ne, člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk. To jsme měli, myslím, i v kvízu vánočním. Buchtím, že? Pak samozřejmě, když už člověk jednou je, tak má koukat.
3: To mám taky ráda.
4: Aby byl, to my taky máme ze Zuzkou rády. My jsme tady na tu
3: Netlač vodu, teče sama.
4: Ale netlač vodu, teče sama. To jsem teď i neironicky dokonce nikomu řekla.
3: Však si to myslím. To je dobrá věc. No, a co máš ráda ty?
5: Tak a teď si samozřejmě na nic bych si nespomněla, ale mám i v diáři, se vždycky několik jich napíšu a vím, že teď, co tam mám, tak mám, že správnější, nebo teď nevím to slovo, ale řešení je to, který mi způsobí nejmenší stres.
3: Tak to taky proti tomu to nic dobrý. Nemám.
4: To je sounds legit.
3: A moje kolegyně někdy říká, někdy je toho na jeden lidský život až moc. Taky s tím nemůžu než
4: nesouhlasit. Safra Porter.
3: Pokraču dál, mám ještě několik odstavců, ale hlavně má to nejúžasnější, největší a nejhodnější srdce na světě, Iva. Máš pocit, že máš nejhodnější srdce na světě? Že jsi hodný člověk?
5: Asi jako jo. Asi si myslím, že jo.
4: Tak musím se přiznat. Ne, ale fakt jako nemyslím si, že bych, no, podle že mě bych nikdo byla... by neřekl o sobě, že jako myslím, že jsem trošku evil.
3: Jo, tak někdo řekne, že je trošku evil.
4: Myslíš, že jo? Že má takovou sebereflexi?
3: Trošku jo, tak nikdo si asi nemyslí, že je úplně jako...
4: Zlej,
3: ale tak že, jo. Ale myslíš si, že jsi fakt hodná?
5: No, jako asi jo. A nějak, jako, že jsem bys... tak, jako mám to tak založený, abych jako nedej bože někomu neubližovala. I teď třeba jako to máme takový... Nevím, jako řeším třeba ten náš vztah ve vztahu ke svým dětem a tak a myslím si, že hodně se snažím myslet na to, na ty druhý, jako až někdy možná myslím mý na sebe, nevím. Tak z toho tak jako usuzu, že bych vlastně mohla být teda dobrý člověk.
4: No. Vidíš, no tak si to přiznej, seš dobrý člověk, hodnej a nazdar.
3: To není žádná ostuda.
4: To není žádná ostuda. A teď Ondřej pokračuje ve své ódě. Tohle je v kostce moje Ivulka. Nechci to mít moc dlouhý, tak už raději končím.
3: Říká po 300 odstavcích.
4: To je ale hezký náhodou.
3: Je to hezký.
5: Je to moc hezký.
3: Je to hezký. Ale ono to pokračuje, pozor. Možná jsem něco poplet a na něco jsem určitě zapomněl. To už by vám Ivča uvedla na pravou míru. Troufám si říct, že vypovídání s ní mohlo být nevšední a zábavné, ale kdyby to nevyšlo a jako host by se vám nehodila, svět tak se nezboří. To nepsal. Přeji vám vše dobré, jak v rozhlase, tak i v životě a mějte se fajně. S ozdraví zdraví Ondra. Vás zdraví Ondra.
4: Ale on tam pak ještě se podepsal úplně jako kdyby to byl dopis, že napsal Ondřej Janalík, který celé jméno a pak i jako dataci prostě, kdy to napsal. Takže
3: to je fakt dopis. To je razítkem.
4: To je vlastně dopis, akorát formou teda e-mailu. A na závěr jako za mě teda pěkné. Kdyby to nevyšlo jako host, by se vám nehodila, svět se nezboří. Mě by zajímalo, jak by se Ondřej zachoval, kdybychom mu napsali něco. Ne. Milý Ondřej, děkujeme ti za krásný e-mail. Myslíme si, že Ivu určitě nepozveme.
3: A nepřijde nám hodná ani zajímavá.
4: Přesně.
3: Tak sice nikoho nikdy jako neodmítáme, ale v tomto případě bych řekla,
4: uděláme,
3: že ano.
4: Uděláme výjimku. Podle mě by sem Ondřej přijel tankem.
3: Rozbil nás pobodat.
4: Ne, tak třeba
5: on
4: opravdu
5: taky hodnej,
3: tak on je taky hodnej. On vypadal, já jsem viděla, je to hodnej člověk od pohledu. Jo.
4: Tak to je pěkný, růže. No.
3: No a mě ještě zajímalo něco zpět k těm začátkům. Kolikáté to bylo rande v rámci té tvé aplikace? Protože někdo si třeba stěžuje, že musel se hrozně soužit na těch aplikačních schůzkách, než se dostal k nějakému aspoň trochu slušnému matru a ty jsi takhle našla Ondru.
5: Na po čtvrté možná.
3: Na po čtvrté, jo. Tak to je dobré skóre.
5: Jo, jako nebylo to úplně tak. Jako mám kamarádky, které jsou dlouho tam a hledají a je to takový jako... nedá se najít, tak já si toho fakt jako strašně vážím, no, že jsme se jako potkali, že mi to přijde, že to nebyla náhoda možná.
4: To ne, to byla nějaká vesmírná synchronicita. Já na to věřím.
3: A jak to řešíte prakticky, když jste každý toho času v jiném městě? Tak kdo jezdí za kým, nebo jestli se platí benál na půl, nebo jak to řešíte?
5: No, to ne, pozor, Ondra, jak dělá u nejmenované národní nějak jako...
3: Nějaké firmy pracuje.
5: Prostě tak má jako jízdný zadarmo na vlak, takže on jezdí jako levnějc a jezdí teda víc.
4: To je dobrá partie. Jako zadarmo je levnějc, no.
3: Zadarmo je levnějc.
5: Tak někdy nemůže jet s nima, tak musí jet.
3: Ale cokoliv v dnešní době, když někdo má klimatizaci nebo má něco zadarmo, tak to je perfekt.
4: Jo, nebo taky větrák, Zuzko, si myslím, že je fajn. Už snížíme laťku. Takový ten kapes, ruční větráček.
3: Takovou tu rouru do okna.
4: A nebo takovou tu kšiltovku, jak byla z větráčka. Jo. Co jsi měl v tom.
3: Ale teda tvůj Ondra má dokonce zadarmo dopravní prostředek.
5: No tak
3: jeden.
5: To zní tak jako divně blbě, jo. Že? Ale tak, ne, no, tak jezdíme oba dva. No, jako...
4: Ale za Zuzko, on ten prostředek je jako limitovaný těma kolejema, že úplně kam bys potřeboval.
5: Já se zase jako bydlím u nádraží.
3: Tak ona bydlí v nádraží, tak to mají perfection. Teda.
4: To ti ten vesmír zařídil.
3: Takže teda, on jezdí za tebou.
4: On
3: teda.
4: Se zadarmo vyklopí
5: jako
4: u baráku.
5: Jako on, ale tak jezdím jo. Ráda i já tam.
3: A to se setkáváte o víkendu nebo ve středu jako týdne, nebo jak to řešíte?
5: No, o víkendech i v týdnu, i prostě jak to vyjde. Jako nejvíc samozřejmě o víkendech a dá se i v týdnu. Záleží na mém rozvrhu. Třeba. Teď to byly úterky.
4: A je tak, jakože když tady ten Ondřej tak hodně třeba o tobě mluvil, tak je i něco, co třeba na oplátku, když on to bude teď poslouchat, tak ty bys třeba o něm chtěla říct, že měl kapelu, já nevím, rozčvachané jahody, nebo že já nevím.
3: Nebo že umí jakou hymnu, nebo jo. Co bys o něm řekla, takže takové třeba časem přijde i on jako host, ale co je takové pozoruhodné na něm pro tebe?
5: Jo, tak já jsem říkala, že je první geodet, který ho znám. Myslím si, že v tom dnešním světě je fakt i tím, jak je. Jakože i čte a zajímá se a má dost jako velký rozhled na rozdíl ode mě. A
3: takový ten všeobecný
5: je,
3: rozhled.
5: Všeobecný a na sport a tak. Chodí na chytrý kvízy s menzákama do, na ten hospodský takovej.
4: S menzákama,
5: jako a jsou dobří. Jo, jo. Myslím, že jo. A je rybář, je scout bývalej.
4: Takový renesanční člověk.
3: To je dobrý kombo. A má ty levný zadarmo jízdenky.
4: A rybář, no, ten umí rybu vykuchat. No. Nožíkem něco.
5: Jo, a strašně dobře vaří a baví tak. Ho to. A no, to je dobrý.
3: Husband materiál úplně.
4: Já si myslím. To jo. A ještě má pěkný sloh, napsal nám tady dlouhý mailík, dal si tu práci s tím. A je ještě něco, Ivo, co bys chtěla závěrem určitě říct, aby tady zaznělo v buchtách, když už si dorazila s O, vy jste dorazil vlastně s O, Olomouc, Ostrava, vy jste O.
5: Nulka, dvou nulka. Jako a můžu pozdravit všechny svoje, co jsou kamarádi a rodina.
3: Tak
5: to je
3: úplně
5: celý?
3: Všechny ne.
5: No to nebudu nic, to je celý. To je jako všechny přátelé a rodinu, jako to je celý.
3: Já jsem myslela, že jmenovitě.
5: A tak jmenovitě jo. Bych si toho svého Čeněčka a Verunku.
3: Jo, to jsou ta děcka, jo. Čeněk za mě super jméno.
5: To je ta moje drobotina.
3: Ano.
4: Drobotina.
3: Má styl Čendy, doporučuji písničku.
4: Tak, ale ještě samozřejmě závěrem musíme si udělat svoje PR okénko a sice Buchty Live, které vás čekají v srpnu. To bude 21. srpna v páteček. Budou Buchty Live v Opavě, takže měli jsme tady Ivku, Olomouc, Ondřej, Ostrava, my budeme kousek od vás tedy v Opavě, to je třetí O, takže budeme mít Buchty Live v Opavě 21. srpna, což je pátek. Lístečky už jsou na webísku v prodeji a 22. srpna budeme poprvé v životě mít Buchty čtou live v Jindřichově Hradci. Můžeš to říct, Zuzko, klidně to řekni.
3: Jakože tam mám chatku.
4: No. Ano.
3: Tak. To jsem chtěla, bych řekla, tak to jsem se snažila.
4: Protože to zazní to skoro vždycky, že Zuzky rodina tam má někde chatu, kdyby vás to zajímalo, tak 22. tedy, což je sobota.
3: To bude námel, dva dny po sobě.
4: Budeme mít buchty čtou live v Kraferově zahradě, v Jindřichově Hradci
3: se a lístečky zajíčkem.
4: Už jsou také v prodej.
3: A Standa tam má taky někde chatu.
4: Případně, jo, to ani nemá. A ten má daleko někde chatu.
3: Ne,
4: no kdybyste se chtěli zeptat Standy Zajíčka, kde má
3: Standa
4: chatu.
3: Standa tam zve sousedy na tu
4: tak
3: věc.
4: Se můžete, no to
3: ten je, event.
4: To jo, ale tak ty můžou přijet i zdaleka. Hmm. Tak se můžete pobavit se Standou i se Zuzkou o tom, kde kdo z nich má chatu a jakou, případně jestli tam topí tuhými palivy nebo čím, že? Samé zajímavé otázky.
3: Take me to the cottage.
4: Tak, přesně to řeknete Zuzce a uvidíte, s jakou
3: take
4: se potážete.
3: Cottage.
4: To je asi tak všechno. Ještě já si udělám svoje vlastní okénko. Ráda bych vás pozvala k poslechu série, která není úplně vtipná, dejme
3: ale
4: tomu,
3: je.
4: Ale je tak optimistická, dejme tomu, taková série. Klub 40, rozhovory s lidmi po 40, nejen o krizi středního věku, takže si poslechněte i tento podcastek a to bude asi z dnešního dílku všechno. Uslyšíme se zase za týden, přijďte na liveko a Ivo, ať vám to s Ondrou takzvaně šlape. To je hrozný sloveso a chtěla jsem to
3: ať
4: říct.
3: Ať vám dupou králíci.
4: Ať vám dupou králíci.
5: Děkujeme.
2: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.
7: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Pleják.
2: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave. Gaslighting.

0: nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti

so I didn't go.

Yo, yeah.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Hey, you're listening to Radio Wave and we are from Tame Impala.

σε προκύκλα.

Sabe mais.

0: vysíláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

známe v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.